sen. Tereni gde jinde není. Hraje tam si divadlo. Na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který schudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie.

0: Další účinkující.
1: Má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrh interiér.

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

0: točí volanté. Štístko?
1: Ano, Mírku?
0: Máš nové Kanady?
1: Ano, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Ano.
2: Štístko?
1: Ano, bojlere?

0: letos vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli. Každý má výlet rád. Každému z těch hochů je 65.

Každý si povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo nikdy to jim neneslo.

0: idej. Jsem cukr, dej, jsem krouby, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku vem.
1: Radio Junior.
0: Každý.

cestovní kancelář a platí daně včas. Cestovní kanceláři pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: Dneska je kočka velká jak tele.
1: Posloucháš Rádio Junior.

čas není zlej. Nebreč, že něco se ztrácí. Svět není kámen a čas není zlej.

hned vedle mého strýce, švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice, tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci vyráž té trpaslici svou lásku.

To, že řek, že nechce, trpaslík sa nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kledba ho trápí, jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem.

0: celý oběd.
1: Nice.
0: A jsem prostě v pohodě.

0: Restart s Petrem a Karlem.
1: Holky a kluci, 6 hodin, dobré ráno všem.
2: Ano, krásné, dobré ráno, hezké pondělí, ano, víkend. O víkend opět utekl jako voda a je tady
1: vodička,
2: pondělí.
1: Vodička, je tady pondělí.
2: Ano, pondělí. A jak se vstávalo, Karlíku?
1: Těžce. Do tmy je to čím dál tím horší, ale ano, musím uznat.
2: Už i zima. Už se u nás zaplo i topení v baráku.
1: Fakt, jo.
2: Jo, a to je znamení toho, že už pomale, ale jistě se blíží zima.
1: Ale víš, co se ti taky blíží? Maraton Harryho Pottera.
2: Maraton Harryho Pottera, ano, to je jednoznačný. Jednoznačný, ten mě čeká. Ovšem si na to musím udělat někdy čas. Teď nebyla úplně možnost.
1: Ale tak přes svátky a tak, to volno mít budeš.
2: Protože zase tak nezabíhejme ještě do svátku.
1: No, hele, ono
2: do
1: to
2: už... Do svátku bych ještě nezabíhal.
1: Oni už jsou jako všechny obchody taky pomalu plný tímhle s tím.
2: Ano, je pravda, že obchody už nám ukazují, že Vánoce jsou opravdu za rohem. Ale za rohem je taky taková věc. A tou jsou samozřejmě... Ty nevíš, jo, víš?
1: No vím, já jsem čekal, že ano, ses ano. Tak jako nadech, pak se na mě podíval.
2: Já jsem netušil, zda jsi napojen, ale jsi napojen,
1: jsem napojen.
2: A to je v pořádku. Nás čekají zprávy.
1: Zprávy.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
2: Je 5. října a je 279. den roku a do konce roku zbývá 89 dní.
1: Dneska slaví svátek Eliška, takže všem Eliškám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dneska by své 90. narozeniny oslavil dramatik, spisovatel, politik, československý prezident a prezident České republiky Václav Havel.
2: Ano.
1: Peťo, co sport?
2: Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa.
1: Mm-hmm.
2: Takže gratulujeme, Zlatá přilba zní fajn. A jaké bude dnes počasí? Bude zima, bude mráz, kam se kajo, kam schováš?
1: Peťo, dnes nás čeká poměrně slunečný den.
2: Wow.
1: Během dneška bude totiž polojasno až jasno. A co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 21 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, jako vždycky poslední dobou, nezapomeňte si vzít mikiny a bundy a po cestě potom ze školy si je sundat.
2: Ano, hlavně je ale nikde nezapomeňte. Takže rovnou do baťůšku.
1: Přesně tak.
2: To byly zprávy.

0: 6 hodin a 5 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem.
1: A Karlosem, ano, ano, Peťo, hezké dobré ráno.
0: Mně došlo, že jsme před zprávama neřekli, co je vlastně dnešní téma, co je téma dneška, nebo našeho vysílání normálně.
1: No, ano, protože ten čas je právě teď. Ten čas, kdy to oznámíme.
0: Ten čas je právě teď?
1: Ano.
0: Fakt jo?
1: Oznámíme to téma.
0: A to jsme nedělali
1: to
0: před zprávama?
1: Právě teď. Já vůbec nevím,
0: já
1: ale
0: si myslím, že jo.
1: Dneska jsem cítil ve vzduchu, že ten čas, kdy oznámíme téma, je právě teď.
0: Jde teď. Tak jo, Peťo, pojď mi, co je za téma.
1: Tak naše dnešní téma je, dámy a pánové, holky, kluci, milí, zlatí, chocholatí, kamarádi, prezident.
0: Bum.
1: Prezident, ano, o tom si dnes budeme společně povídat.
0: Ano, přesně tak. A Peťo, dneska máme takový jedno hodně zajímavý výročí, protože kdyby žil ještě dneska Václav Havel, tak by právě dnes oslavil svoje 90. narozeniny.
1: A to je krásné, to je krásné. Mm-hmm. Přesně tak. Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. A když se řekne jeho jméno, většina lidí si okamžitě vybaví prezidenta.
0: No, jenže prezidentem se Havel úplně nestal jen tak a hnedka. A vlastně ani nezačínal jako politik. Jeho svět byl hlavně literatura a divadlo. Psal divadelní hry a pracoval také jako jevištní technik.
1: Takže kdybychom se vrátili do jeho mladších let a řekli mu, jednou budeš váš prezident, asi by to byla docela zvláštní předpověď.
0: Sadím se, že jo. Jeho život se totiž postupně měnil. Z člověka z divadelního prostředí se stal potom známý dramatik, no a později také výrazná osobnost veřejného života.
1: A nakonec, jak víme, se stal prezidentem Československa a po vzniku České republiky také jejím prvním prezidentem.
0: A to je vlastně strašně hezká věc, jako na životě tak jako obecně, že nikdy nic nemusí jít jako podle přesně řádku, podle nějakého daného scénáře.
1: No zaplať pambu, Já kdybych měl napsaný scénář mýho života, tak i tak bych ho několikrát přepsal, jak to já mám ve svém normálním životě jako rád.
0: Fakt jo. Ty jo, no, já bych asi nic nepřepsal, já bych, nebo jo, pár rolí víc s tebou v nějakých dalších projektech a na třeba dalších stanicích tady vysílat.
1: To bych se přepsal.
0: To bych přepsal, to by mi nevadilo, hele.
1: Já bych přepsal tolik věcí, kamaráde.
0: Fakt.
1: Ale co bych nepřepsal, tu historii, tu minulost.
0: Ano, určitě.
1: A třeba je právě proto, že to takhle nedá se předpovědět a přepsal se scénář, tak to je ta věc, proč se dnes podle mě koukáme na trošku jinak, ne? Ty prezidenty, jo?
0: Mm-hmm.
1: Protože nejen na pana Havla, ale i na to, co vlastně prezident je, co to obnáší a proč ho některé země mají a jiné ne. I o tom si budeme dnes povídat.
0: Přesně. A proč třeba právě v některých státech místo prezidenta nejdeme krále nebo královnu?
1: No. Ale pozor. Podstatný je žádná nuda, jo, z učebnice. My si uděláme takovou cestu, jo, kolem světa a zjistíme, jak vlastně různé státy fungují a proč třeba i my nemáme krále. Protože kdyby měli krále, tak král budu já jednoznačně.
0: Super.

0: 6 hodin a 11 minut, u někoho možná 10, u někoho 12, zkrátka, jak se to vezme.
1: No ale teď je tady u nás momentálně 11.
0: U nás je 11 a vy ladíte a rádi posloucháte, což máme radost, Český rozhlas, Radio Junior, ranní Restart.
1: S Komajzem.
0: A Carlosem.
1: Oh, je,
0: a dnešní
1: bebe.
0: Téma prezident, ano, o tom si povídáme. Kdybych byl já prezident, tak chci mít tady tohleto. Kamkoliv, kamkoliv bych přijel do světa, a jak oni vítají ty prezidenty nebo krále, královny, jo, tam většinou tam pouští třeba hudbu nebo hymnu té dané země. Ne, já bych chtěl
1: ty tam chceš nástupovku Dartha Vadera. Fakt jo.
0: To musí mít takový grády.
1: Hele, věřím tomu, že jo. A hodně lidí by koukalo.
0: To právě.
1: Měl bys tam hodně Star Wars fanoušků třeba nastoupených.
0: No právě.
1: A by jako, jo, to je ten prezident, co má rád Star Wars.
0: Yes.
1: No, hele, kdybys ty byl prezident.
0: No tak ty bys byl můj poradník.
1: No tak to, bychom dopadli.
0: Dobře bychom dopadli, dobře, ale hele, kdybych se tě, Carlosíku, zeptal, jo.
1: Ano.
0: Co dělá vlastně prezident, kromě toho, že chodí na super nástupovky, jo? Co bys si řekl?
1: Ty bláho, no, tak takový hlavní věc je, že třeba reprezentuje Českou republiku, podepisuje některé dokumenty, no a jmenuje vládu.
0: Ano. Ano, a to je přesně ta jedna velice podstatná věc. A protože prezident, jak si vyjmenoval různý ty věci,
1: ano,
0: tak on třeba nemusí mít ve všech zemích úplně stejné pravomoci. Mm-hmm. Takže nedá se říct, co pojí prezidenty, jako co všichni dělají stejného. To říct nemůže.
1: No jasně, no, že to znamená prostě, že prezident neznamená automaticky, co všechno, přesně jak si řekl, ten člověk dělá a tyhle ty věci.
0: Přesně. Záleží na tom, jak je třeba konkrétní země uspořádaná a co říká její ústava a další zákony. Mm-hmm.
1: Třeba tady u nás v České republice, tak je prezident hlavou státu, má například pravomoc zastupovat republiku na venek, jmenovat předsedu vlády a další členy vlády nebo právě podepisovat různý zákony.
0: A pozor, hlavně pozor, neplést si a premiéra a prezidenta. Není to to samé,
1: jo,
0: nebo tady u nás.
1: Tohle mě se vždycky nepletlo a věřím tomu, že některým holkám a klukům taky. Prezident je prostě hlava státu, zatímco premiér stojí v čele vlády. Co jsou dvě rozdílné věci?
0: Ano, dvě rozdílné věci. A vláda se stará o velkou část praktického fungování státu, že to je úplně těžký takhle po ránu tohle.
1: No, je to takový to... Je to hezký téma.
0: Já bych to třeba přirovnal, znáš knížku Klapzubova jedenáctka?
1: Znám knížku Klapzubova jedenáctka.
0: Tak to bych napsal, to bych jako nazval politika.
1: Fakt
0: jo. Máš Klapzubu, to je hlava, a pak má pod sebou ty další lidi.
1: Jo, ten až tým. Na to, že tam byly všichni jako by rodina.
0: No, tak tady rodina všichni nejsou. Ale jsem prostě viděl, jo, hlava státu, táta. Jo, a pak tam máš kapitána v tom týmu a ten tým, to je ta vláda.
1: Mm-hmm. A ten kapitán tak je premiér.
0: Přesně tak.
1: Takže prostě jsme to přirovnali teďka ke sportu a k fotbalu.
0: Ano, a sport, to je moje téma, že jo?
1: Fakt?
0: No tak jasně, jistě.
1: Tak to se můžeš těšit, já jsem koukal na to, co máme příští týden a máme sport.
0: Výborně. Sport je super čupr, já jsem sportovní typ. Hele, ale je podstatný říct, že... se vláda stará o velkou součást fungování státu.
1: Ano.
0: Takže si to můžeme představit jako veliký tým.
1: Mm-hmm.
0: Každý má nějakou roli a každý má určité pravomoci.
1: No, přesně. Ano, protože prostě existují určitá pravidla na to, jak to má fungovat a všechno.
0: Ano, přesně tak. A tím nejdůležitějším pravidlem v České republice, tak tomu říkáme ústava.

0: Pepek, Rádia Junior.
1: Tatínku, dneska jsem se pětkrát strefil míčem.
2: No tak vidíš to, ty jsi ale šikovný.
1: No jo, jsem, ale teď musíš být šikovný ty, protože je potřeba opravit těch pět oken.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.
2: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: 6 hodin a 24 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem.
1: A Carlosem. Krásné, dobré pondělní ráno, holky, kluci.
0: Mně se líbí teďka, jak jsem nasadil tu energii a ty na mě koukal tak jako típl ještě. Pak jsi dvakrát mrkl hluboce a pak byl. A s Carlosem.
1: To vůbec nemají říkat. To je,
0: ne, ale to bylo jako hezký.
1: To je tajný.
0: Ale to bylo přesně takový to, já nevím vlastně, co jsi hrál, jde vidět, že jako pan herec.
1: Jo, pan herec, tak samozřejmě, ale od toho je to i naše dnešní ráno.
0: No,
1: my tu nejsme dva moderátoři, to by to ráno bylo úplně jiné, to by to bylo dobré ráno. Ladíte Český rozhlas, teď si dáme píseň na přání, ale ne, ne, náš je takový to, jo, nejsme cibulka.
0: Ahoj Aleši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, prostě my, jakoby, je to ta energy, ta show,
0: jo, energy.
1: O tom to je,
0: More
1: ale
0: energy.
1: My se vrátíme do toho tématu.
0: Ano.
1: My jsme si říkali včera večer, my spolu komunikujeme takhle po večerech s Karlíkem.
0: Přesně, zavoláme si
1: večer před a řekneme si, co budeme dělat vlastně druhý den v rádiu.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsme si řekli, dnešní téma by to trochu chtělo nějaké serióznosti. A zatím se nám to celkem daří, ale je potřeba tu serióznost sem tam zase trošku něčím přebít a být uvolnění.
0: Protože tohle z toho má být prostě přesně, jak jsi řekl, energy nabíjecí. To už jsme řešili, že v jiných dnech, kdy Jirka Kohout je přes sport, Peťa Ševčík přes fakta, my pro zábavu.
1: Přesně, my nejsme jakoby na mě někde jinýho, nejsme přes fakta, nejsme
0: ale
1: přes
0: sport. Ale jo, jde, ale jen máme jako jiný silnější stránky.
1: Ano, ano. Přesně tak.
0: Tak bych to řekl a tak bych tohle to ukončil.
1: A pojď se ukázat, protože jakou máš silnou stránku ve čtení.
0: Ano, ve čtení, prosím tebe. Já si to pamatuju, já ti to řeknu. Hele, teďka máme před sebou důležitou otázku. A Peťo, schválně, jestli víš, jaký je rozdíl mezi Českem a třeba Británií, Spojeným královstvím.
1: Tak to ti taky řeknu z hlavy takhle.
0: No
1: jo.
0: Tak pojď, no.
1: Hele, podle mě ten rozdíl, těch rozdílů je třeba podle mě jako hrozně moc.
0: Ano, samozřejmě, jo? Jazyky a tak.
1: Třeba jazyk, třeba to, že tam mají několik víc druhů metra.
0: Fish and chips
1: a že tam mají Harry Potter, jo?
0: Mm-hmm.
1: My tady máme rákosnička.
0: To je super, ale
1: je to výborný, ale ten hlavní rozdíl, na který ty narážíš, a mm-hmm. je to i v rámci našeho tématu, je takový, že Česká republika má prezidenta,
0: mm-hmm.
1: jo, zatímco Spojené království má královnu.
0: Ano, přesně.
1: A to znamená, že jak už v názvu to zní, tak Česká republika je republika
0: mm-hmm.
1: a Británie je monarchie.
0: Přesně tak. No a v republice tak není hlavou státu nějaký tady dědičný král nebo královna. My máme, jak si řekl, prezidenta, který se volí.
1: Ano, a v monarchii je hlavou státu panovník, který král, královna nebo v některých zemích jiný titul panovníka. Třeba ten, jak je Noc arabská, má Aladin, a má Aladin, tam
0: no,
1: sultán, Suliman, slunce.
0: Přesně.
1: Naše jasné.
0: Nebo císař. Jakkoliv je to pojmenovaný.
1: Ano.
0: No ale teďka pozor na jednu věc. Monarchie automaticky neznamená totiž, že král nebo královna tak rozhodují o všem.
1: Například Spojené království je konstituční monarchie. Panovník je hlavou státu, ale země má také parlament, vládu a rozsáhlý systém zákonů a pravidel.
0: Mm-hmm. A podobné monarchie tak najdeme třeba i jinde v Evropě. Třeba Norsko, Švédsko, Dánsko, vlastně tvoje severské státy, který si chtěl to,
1: ano,
0: Nizozemsko, Belgii, anebo třeba Španělsko právě.
1: Takže když někde vidíte krále s korunou, nemusíte si automaticky představit pohádku.
0: I když by to bylo teda docela fajn, kdyby král mohl prostě vstát a říct tak, dneska se neučí matika.
1: Jo, no. Kdyby tohle to uměl, tak věřím, že 98% celých 5% všech studentů a žáků ve školách by měli ten sen, jak většina kosmonauti, popeláři, jo?
0: Mm-hmm.
1: Tak všichni by měli sen být král, protože mít takovou moc by bylo ovšem krásný.
0: To
1: no.
0: Je pravda.
1: Ano.
0: Ty zbylý procenta, tak to...
1: Ty si to uvědomí až později.
0: Ano, přesně tak. Ty si to uvědomí až později. Já jsem hlavně myslel, že neřekneš studenty. Já jsem chtěl říct takovou tu klasiku, že ty zbylý procenta by byly právě ty učitele, ty matiky.
1: Jo, aha, vidíš. Kde, ano,
0: nevím, jestli znáš takový ty vtipy, jak na sockách je třeba, že tady prostě dneska záplavy, všechno a to dneska se do školy nejde a potom tam je nápis, ten jeden učitel matematiky jak běží prostě, jak pádluje a jede do té školy i přes to všechno prostě.
1: Ano, já bych řekl, že učitelé matematiky jsou držáci, zkrátka, jsou držáci. A matematika, buďme upřímní, je potřebná. Je potřebná, protože nechceme být někdy okradeni, až budeme dospělí holky, kluci, tak nechceme být okradeni třeba prostě o výplatu, jo. Mm. Takže to tak nemní. A teď, pokud se nemýlím, blíží se 6:30 ráno.
0: Blíží se 6:30 ráno.
1: Čeká nás, co nás čeká.
0: No, Peťo, klasicky. Bychom pustili teďka písničku, ale...
1: Protože je 6:30 ráno.
0: Tak já bych si dal něco, co bylo.
1: Co bylo, ale co jim může být. Protože my jsme tady, my žijeme.
0: Aby jsme byli.
1: Ale někteří lidi žili.
0: Aby byli.
1: Přesně tak.
2: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
3: Žila byla jednou jedna cyklistka Alfonzína Stráda. Dnes my holky považujeme spoustu věcí za normální a samozřejmé. Třeba, že můžeme nosit kalhoty, chodit k volbám nebo jezdit na kole. Z pohledu historie však v podstatě ještě nedávno to tak ale nebývalo. Třeba zrovna to ježdění na kole. Když se tenhle vynález ke konci 19. století uchytil, byl vnímán spíše jako pánská záležitost. Ženy sice taky občas šláply do pedálů, ale ostatní se na takové aktivní dámy mohly dívat divně. Složitější to měly i kvůli oblečení. Tehdy se nosily dlouhé sukně. Bicykl ale nabízel volnost a svobodu pohybu a tak si ho rychle oblíbily i ženy, které se v té době snažily emancipovat, tedy zajistit si stejná práva, jako měli muži, i stejnou nezávislost. Začaly vymýšlet speciální oblečení, které by bylo praktičtější a užívali si skvělý pocit z jízdy. Co ale zůstávalo doménou mužů, byly cyklistické závody. A právě do toho zasáhla naše hrdinka Alfonzína Strada. Narodila se v roce 1891 v severní Itálii do rodiny zemědělských dělníků. Žili tedy ve velmi skromných podmínkách. Jednou ale otec přinesl domů staré jízdní kolo. Prý ho vyměnil za kuřata. Původně samozřejmě myslel, že tím potěší některého ze svých synů. Bicyklu se ale brzy chopila právě Alfonzína. Proháněla se po okolí a udivovala tím sousedy. Vysloužila si přezdívku Il Diavolo in Gonella, tedy v překladu Ďábel v sukni. Přestože tehdejší společnost považovala závodní cyklistiku za pánskou věc, dostala se Alfonzína i na některé závody. Její odhodlání bylo mimořádné. Byla pozvána na závody v ruském Petrohradě, kde svou odvahou a výkonem oslnila carevnu Alexandru. Na její popud pak Alfonzína dostala medaili přímo z rukou cara Mikuláše II. Za svou kariéru vytvořila i ženský rychlostní rekord. Její cyklistická dráha byla neustálým střetem s představami o tom, co se od ženy očekává. Rodina její sportovní ambice příliš nepodporovala. Naopak její budoucí manžel Luigi Strada byl jejím velkým zastáncem. Když se v roce 1915 vzali, daroval jí dokonce závodní kolo. Pak se přestěhovali do Milána, kde mohla Alfonzína pravidelněji trénovat. Její největší výzvou byl 12. ročník závodu Giro d'Italia v roce 1924, kde na ní čekalo 3613 kilometrů. Tenhle závod je velmi slavný a jezdí se doteď. I když dnes vypadá o dost jinak. Jezdí se hlavně po cestách s pěkným povrchem, používají se moderní lehká kola a závodníci mají týmy, které se o ně starají. Dřív nic takového nebylo. Vypráví se, že se musela Alfonzína do závodu přihlásit pod lehce upraveným jménem Strada Alfonzin, které zní jako mužské. A nikdo dlouho nevěděl, že se jedná o ženu. Pravděpodobnější verze ale je, že organizátoři moc dobře věděli, o koho jde. O její účast stáli, protože ten rok odmítli účast kvůli sporům o peníze největší hvězdy. Pořadatelé si tak možná mysleli, že žena zvedne zájem médií. A měli pravdu. Když tisk objevil, že mezi 90 závodníky je i žena, udělal z toho senzaci. Jak závod postupoval, získala Alfonzina i přes počáteční nedůvěru obrovskou podporu veřejnosti. Tehdejší Giro bylo velkou fyzickou zkouškou. Každá etapa závodu byla dlouhá a náročná. Alfonzině se ale dařilo a dokázala dojíždět i před některými mužskými závodníky. Během jedné etapy ale došlo k dramatickému momentu. Alfonzina několikrát spadla a dokonce si zlomila řídítko. Místo toho, aby to vzdala, improvizovaně je opravila pomocí kusu násady od koštěte a provázku, co jí dali místní lidé. Do konce etapy sice dorazila, ale překročila časový limit. Podle pravidel tak měla být vyřazena. Ředitel závodu však našel kompromis. Alfonzína mohla pokračovat jen mimo oficiální klasifikaci. Znamenalo to, že mohla závod dokončit, ale už jen tak, ze zájmu. Samozřejmě pokračovala. Z původních 90 závodníků dorazilo do cíle jen asi 30. Alfonzína byla mezi nimi. Dorazila asi 28 hodin po vítězi a vítala jí hudba a lidé jí zasypávali květinami. Dodnes je jedinou ženou v historii, která startovala v mužské verzi Giro d'Italia. Její popularita rostla a v následujících letech obrážela závody po celé Evropě. Později si v Miláně otevřela obchod s jízdními koly a malou opravnou. Když už nemohla jezdit na kole, přesedlala na motorku. Alfonzina si zkrátka vždy dokázala poradit a najít cestu, i když se zdálo, že není schůdná. Inspirovala tak mnoho dalších žen, že mohou jít za svým snem. Historie má holt ráda, když do toho někdo pořádně šlápne.
2: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Novinka hitparády Rádia Junior.
1: No Stress, tak se jmenuje nová pecka od 12-leté zpěvačky Lillian, která zní tak trochu jinak, než jsme od ní byli zvyklí. Lillian v ní pořádně přitvrdila a tak trošku se přiblížila i k rapu. Tak jsme zvědaví, jak se vám bude její nová vypalovačka líbit. Lillian se věnuje zpěvu už od 8 let a kromě hudby miluje také muzikálové herectví a tanec. Na kontě má už několik vlastních písniček, třeba Škola je nej, Shopping Day, Party Day a spoustu dalších. Zahrála si také v muzikálech Annie, Peter Pan anebo Into the Woods. V současnosti můžete vídat třeba v muzikálech Robinson a Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Lillian navíc chystá svůj úplně první samostatný koncert, na kterém oslaví své 13. narozeniny. Chcete být u toho? No tak mám pro vás skvělou zprávu. O lístky na něj budeme soutěžit už v pondělním vysílání 5. října. Lillian za námi do Rádia Junior dorazí po 5. hodině, takže v pondělí v 5 určitě poslouchejte. No a teď už pojďme na její novinku. Tohle je Lillian a její hitovka No Stress.

0: 6 hodin a 41 minut a vy posloucháte ranní Restart Radio Junior.
1: Tak... To je chyba v Matrixu.
0: Chyba v Matrixu, přesně, prostě stane se, no. To se omlouváme. No a vy posloucháte ranní Restart Radio Junior s Komajzem.
1: A Carlosem, ano.
0: No a my si pojďme říct, co vás čeká a nemine.
1: Ano.
0: A já klasicky začnu od jedné velká pohádka. Spící město. Jaké by to bylo, kdyby na světě usnuli všichni rodiče a vzhůru zostali jen bezdětní? To na vlastní kůži zažijí 4 sourozenci, kteří musí bojovat o přežití a spolehnout se především sami na sebe.
1: To je hezký.
0: To je hustý.
1: To je hezký. Takže to vás čeká právě dnes a taky vás dnes čeká tradičně klub Rádia Junior, dneska s Klárkou Novákovou a od 19. hodiny se k ní připojí i Sylvie Ulrichová, psychoterapeutka ve výcviku. A opět jsme u linky důvěry a batoh z dětství, co nám rodiče dávají na cestu do dospělosti. Pochvala, obětí, útěcha. Útěcha, když se nedaří, a jasná pravidla. A tohle budeme, nebo my konkrétně ne, ale Klárka Nováková bude řešit, třeba proč je láska rodičů pro celý život tak podstatná, abychom byli i my třeba lepšími lidmi. Takže dnes Klub Rádia Junior, ale samozřejmě i dalších několik super čuper pohádek, písniček.
0: Přesně, Ušounova pohádková školka od 3 hodin odpoledne Trenduj s Evou Sinkovičovou.
1: Ano, taky angličtina s Rádiem Junior.
0: Je to hodně... Ajajaj. Je to hodně. A samozřejmě hodně super music od našeho hudebního dramaturga Davida Janečky.
1: Moment. Já tady chci ti takový chvění. Mám, vím proč asi.
2: Hraní pomsta.
1: Ano, zaznělo ajajaj, protože my se přiznáme, že my když víme, že je Jirka Kohout, tak my kontrolujeme obálku. A tady nic nebylo. Říkáme, a Kohout zapomněl. A Kohout nezapomněl. Dobré ráno, Jirko.
0: Kikiriki.
3: Dobré ráno, kluci.
0: Dobré ráno, Jirko.
1: Dobré ráno. Jak se vyspinkal do růžova?
3: Já jsem se vyspinkal do růžova, ale to pondělí to je vždycky takový trošičku složitější vstávání. Ano. Po tom víkendu.
0: No to chápu. No a jak jsi užil pátek? Kolik jsi udělal tady balonkových zvířátek?
3: Ale balonkový zvířátka si jako mám jako ve vývoji, jo, ty by úplně nešly. A žongloval jsem, jablíčko jsem sněd při tom.
0: No hele, to jsou vitamíny.
3: Aby to měl jednodušší. Víš?
0: No jasně,
3: abych hele. Abych nemusel třeba žonglovat a jenom dvouma, to je pak jednodušší.
0: Já jsem ti v tom dál volnou ruku, takže super, že jsi si to užil tak dobrý.
1: Kohout nesmí.
3: Já jsem si to užil, pak jsem akorát, tak se stala taková věc, já jsem zapomněl, že jsem si namaloval jako na obličej toho klauna.
0: Ano.
3: No a šel jsem jako potom pryč, normálně jako mezi lidi. A oni na mě tak divně koukali. Jo? A já jsem fakt úplně to zapomněl. Vůbec mě to nenapadlo. Jo?
1: Tak to je krásná příhoda, no. To je krásná příhoda.
3: Takže jsem takhle vydržel asi do 2 hodin do odpoledne a byl jsem nakupovat prostě. Vybíral jsem si nový kávovar a tak, teď si piju takhle kávu dobrou a všichni na mě koukali, tak se jako usmívali, já jsem říkal, tak to je takový vtipnej. Úplně se nebyl, ale kluci, aby se nám líp stávalo takhle v pondělí, chtělo by to nějaký od vás.
0: No tak pojď nám, pojď mi.
3: No, já využiju trošičku ty tvoje rekvizity, který jsi tam připravil.
0: No.
3: Jo. Tak tam takhle jsou takový frkačky, že jo.
0: A kde jenom?
3: No tam u okna.
0: U okna.
1: U okna jsou frkačky.
3: Jo, tam za rolapem.
1: Tak za rolapem teď... jsou frkačky, já to jdu zkontrolovat.
3: Tak, zkontroluj to, podívej se, jakhle vpravo by tam měly být.
0: Vpravo by tam měly být někde. Ale nevím, jestli pravá nebo pravá. A máš je. Máme frkačky.
1: Máme frkačky.
3: Bezvadný. Tak si je si pravte. A já si teda myslím, že dneska je téma prezident.
0: Ano, přesně, ano. Je to tak. Zahraješ nám prezidenta a my tě budeme vzývat.
3: Ne, vůbec.
1: Díky bohu.
3: Představte si, že do Rádia Junior přijela prezidentská delegace, jo.
1: Aha.
3: Z Japonska.
1: Z Japonska.
0: Ano.
3: A já bych potřeboval, abyste jako vy, protože jste jako muzikanti.
0: Prosím.
3: Ne jako, ale určitě jste jako muzikanti. Tak abyste udělali takový jako uvítací krátkej proslov v japonštině.
0: Mm-hmm.
3: A potom udělali koncert.
0: S frkačkama.
1: Výborně.
3: S frkačkama. Tak. A můžete k tomu jako i nějaký slova japonský použít. Ale aby to bylo jako fakt pod vás, takže každý 2 až 3 frkačky.
0: 2 až 3 frkačky, OK. No. Hele, vychází přesně na každýho 2.
1: Ano. V balíčku byly 4.
3: Aha, dobře. No, a těším se na to.
0: No, tak dobře. Jo, tak super, tak my ti děkujeme. No a tak asi jdeme. Dáme to půlený, ne? Půlený proslov.
1: No, prostě jdeme spolu si to...
0: Půjdeme spolu. Ne,
1: dialog, prostě dialog dvou moderátorů, kteří moderují takhle příchod
3: japonské
1: delegace.
3: Ale japonský, jo.
0: Čo, Pan někoho, také dobí?
1: Dobí.
3: Kluci, zase jste mi udělali radost a už mi vůbec nevadí, že je pondělní ráno, protože já se vždycky tak pobavím, že se mi tak krásně stává. Děkuju vám za to.
1: No, taky. Radost máme.
0: Máme radost. Děkujeme, pane Kohoď.
3: Tak jo, tak si to užijte ten zbytek vysílání a krásný týden.
1: Napodobně,
0: vidíme se na talízi z Lízy.
1: Na talízi.
3: A čau.
1: Nesu kufi, ahoj.
0: Ahoj. No.
1: Zavolal, nečekal jsem
0: zavolal.
1: To.
0: Zavolal.
1: Nečekal jsem to.
0: Bylo to překvapení.
1: Ano.
0: Bylo to překvapení. A
1: překvapení byla i ranní pomsta. A to pojďme bylo. Se odpočinout, vy si odpočiňte a pojďme dát nějakou kvalitní hudbu.
0: Ano, dáme. 6 hodin a 49 minut.
1: Ano.

0: pojďme žít tady a teď.
1: 6 hodin 52 minut, za krátký okamžik 53 a vy stále ladíte Český rozhlas Radio Junior ranní restart.
2: S Komajzem.
1: A Karlosem. No, přátelé, my jsme tady po ranní pomstě Jiřího Kohouta navázali na jeho páteční ranní pomstu a opět objevil ve studiu ty balónky, které měl Jirka nafukovat. Takže my tady teďka během písniček děláme balónky, takže popardon za možná zvláštní zvuky. Karlík má krásný velký červený balónek, já mám žlutý balónek a takhle jsme si tady hrajeme. A to je důkaz, že i v takovém věku, jako máme my, ažkoliv tu není žádný velký věk, ale Karlíkovi táhne na 20 pomalu, ale... Máš zaplý mikrofon?
2: Nemám zaplý mikrofon, ale teď už jo.
1: Teď už jo. Že ti dá na 20, to je pravda, a pořád si hrajeme a má jazyček vyplazuje, to je roztomilej pohled, velice roztomilej pohled.
2: Jo, děkuju. Peťa už stihl udělat kolo.
1: Ano, já mám čistě kolo z toho balonku.
2: A já bojuju se zavazováním, jenom s obyčejným zavazováním balonku.
1: No, myslíš, že třeba prezident musí umět tady tohleto dělat?
2: Já vůbec netuším. Pokud ano, tak je to pro něj jedině dobře. Hele, už to mám. Krásně.
1: Dobře.
2: Mám zavázáno. Holky, kluci, a my si teďka dáme rekapitulaci hitparádu, takže já bych slovo přenechal Klárce.
1: Dej to tam. Klárko, mluv.
3: Rekapitulace.
4: Novinka je od 12-leté Lilien.

0: S druhou novinkou Crying to God přichází Majla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpétum.

0: a ve 317. kole hit parády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme.
1: Hit paráda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: 7 hodin a...
1: Ranní restart
2: s Petrem a Karlem.
3: Ano, ano.
0: 7 hodin.
4: Ne, výborně. To já myslím, že takhle to bylo úplně perfektní. Krásné dobré ráno všem, kdo ladíte právě teď, kdo se právě teďka probudili, kdo se rozhodli, že dnešní ráno stráví s Petrem a Karlem, ale hlavně s rádiem Junior.
0: Peťo, mně se líbí, jak tam potom se jako nafukuješ toto. Jo, holky, kluci, dnešní téma prezident, ale povídáme si nejen o tom. Na základě ranní pomsty, tak tady od Jirky Kohouta, takže Jirko, jestli ještě posloucháš, tak zdravíme moc.
5: Neposlouchá.
0: A chtěli, no kdyby náhodou jo, třeba, víš co, hází děcka do školy, takže třeba má zaplý nás právě v autě. No každopádně my bychom se ti chtěli pochlubit, my jsme stvořením balonkových zvířátek dopadli o něco líp než ty.
4: Určitě, mnohem líp. Ano, my tady tvoříme balonky celé ráno a musím říct, že to úplně nebyl dnešní plán. Já se dále hrozně bojím, že to třeba praskne.
0: Což už se stalo jednou.
4: Jednou se to už stalo, ale co praskne? Tak je ten fakt, že dnes by oslavil 90. Ale narozeniny.
0: On nám volá.
4: Fakt?
0: Jo.
4: Ale tak já to řeknu. Oslavil Řekni. Narozeniny, dramatik, spisovatel, politik, československý prezident a prezident České republiky Václav Havel. A to je vlastně naší hlavní téma,
0: ano.
4: Kterého my se držíme, ale teď držíme momentálně balónek. A máme Kohouta na telefonu?
0: Ano, máme Jirku na telefonu. Halo, halo, Jiříku.
6: Ale kluci, já na vás koukám teda, vy jste neuvěřitelný.
0: Vidíš můj žirafu?
6: Klobouk dolů, vidím.
4: Ty jo, hele, kdo si hraje nezlobí, Jiříku?
0: Přesně.
6: Přesně, je to prostě skvělý. A hned, jak přijdu do studia, tak začnu trénovat.
4: No hele, musíš, ale moment, mě teda mě těší velice, že nás ladíš takhle, ty nádherný.
0: No přesně, to děkujeme.
6: A sama stávám, kluci, mě to hrozně baví.
0: Ježíš, tak to jsme rádi. A vlastně, hele, trénovat, jako já nevím, jak ty, Peť, a já jsem to v životě nedělal.
4: No,
0: já jsem to fakt udělal na poprvý, nekoukal jsem na žádný video. Ono stačí jenom, nebo já jsem pochopil jenom to, že když uděláš ten buřtík jeden,
6: no,
0: tak musíš udělat druhý a potom to, třeba tady tu hlavičku, tak musíš udělat třetí a tím třetím to vlastně jakoby celý smotáš a tím to zamkneš v tom.
6: Mm-hmm, ty jsi smotáš, tak šikovnej, to je neuvěřitelný.
4: Jo, šikulka, prostě. Hlava, je to hlava, intelektuál.
6: No, jako koukám na to, je to prostě nádhera, jak jsem vám chtěl říct, že jste prostě dobrý kluci.
4: Jiříku, děkujeme.
0: Jiříku, my ti moc krát děkujeme.
4: Děkujeme, měj. Tak mě ještě hezčí ráno, děkujeme.
0: Ano, přesně.
6: Čau.
0: Měj se.
4: Ano, takže dneska opravdu je to vysílání, tak bych řekl, výjimečné v mnoha věcech. Mnoha věcech. Takové aktivní a to se mě po ránu líbí. Víš, že je jako potřebný po tom víkendu, který byl prostě... To slovo byl je podstatný, on proběhnul.
0: A
4: teď je to pondělí, to těžký pondělí, kdy opravdu do tmy se vstává, no teď už ani moc ne, už je pomalé světlo, ale... Jo, a jo, mě...
0: To by uniká vzduch, Peťo, z balonku.
4: Z balonku, ano. Nekomentujme to. Takže ano, těžké vstávání, ale my jsme tu proto, aby se vám stávalo o něco lépe. No ale my si dáme teď samozřejmě, protože to nás čeká a nemine, věc, kterou musíme a rádi vlastně děláme. Uvidíme, jak to řekneme takhle po ránu. Budeme artikulovat, bude to otázka. Ale my si dáme právě teď, holky, kluci, zprávy.
2: Minutové zprávy.
4: Je pondělí 5. října a je 279. den roku a do konce roku zbývá pozor už pouze 89 dní.
0: Svátek dneska slaví Eliška, takže všem Eliškám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dnes by svoje 90. narozeniny oslavil dramatik, spisovatel, politik, československý prezident a prezident České republiky Václav Havel.
4: Krásný.
0: Peťo, co sport?
4: A tím moc rád řeknu, Karlíku. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa.
0: Mm-hmm.
4: Karlíku, co počasí? Bude zima, bude mráz, kam se kájo, kam schováš?
0: Peťo, hele, dnešek, tak dneska nás čeká poměrně slunečný den. Během dneška bude polojasno, totiž až jasno. No a co se nám týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 21 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, jako vždycky poslední dobou, nezapomeňte si vzít mikiny a bundy, ale po cestě ze školy tak je sundat.
4: Ano, ale když se sundáte, tak je hnedka dejte do baťušku, aby nezůstali třeba někde na zastávce.
0: Přesně tak.
4: To

0: 7 hodin a 9 minut a vy posloucháte ranní restarter Rádio Junior s Komajzem
1: a Karlosem.
0: Oh yeah. No a my se, holky, kluci, teďka vrátíme zpátky k Václavu Havlovi a tentokrát si jeho život představíme jako takový filmový scénář.
1: Ano, protože na samotném začátku není Pražský hrad, na začátku je divadlo.
0: Havel se věnoval literatuře, dramatu a pracoval také jako jevištní technik. Později působil například v Divadle na Zábradlí.
1: A právě tam se začal výrazněji prosazovat jako dramatik.
0: Napsal několik divadelních her, mezi známé patří například Zahradní slavnost anebo Vyrozumění.
1: Nebo U mě audience.
0: Nebo Audience, přesně.
1: Audience, krásná hra. Takže kdybychom tehdy někomu řekli, tenhle člověk bude jednou prezidentem, asi by to nebyla úplně běžná představa.
0: No, jenže jeho život se postupně dostával i do takového toho veřejného dění.
1: Ano, a po zásadních společenských změnách v roce 1989 se stal prezidentem Československa.
0: A později v roce 1993 byl zvolen prvním prezidentem samostatné České republiky.
1: A jeho období prezidentské skončilo v roce 2003.
0: Takže když neslyšíme Václav Havel, nemusíme si vybavit pouze prezidenta.
1: Můžeme si také vybavit dramatika, spisovatele, no a člověka, který měl hodně blízko k divadlu.
0: No a to je možná zajímavá věc i pro všechny děti, které baví nějaký úplně jiný obor.
1: Ano, protože holky, kluci, nikdy nevíte, kam vás vaše zájmy dovedou.

0: 7 hodin a 17 minut. No a vyladíte Český rozhlas Radio Junior raní Restart.
1: S Carlosem.
0: A Komajzem. Hezké dobré ráno ještě jednou. No a my si dnes povídáme tak nějak o všem možným, ale tento hlavní téma je téma prezident. A proč, Kájo?
1: No protože dneska by svoje 90. narozeniny oslavil velmi vážený prezident, první prezident České republiky, Václav Havel.
0: Ano, přesně tak. No a my máme na drátě někoho, kdo ho možná zná lépe jak své boty, ale ne úplně způsobem, který byste očekávali. Třeba máme na drátě pana Tomáše Dufka, což je vedoucí archivu Českého rozhlasu, a ten nám něco povypráví o výročí právě prezidenta Václava Havla. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Taková naše obligátní otázka, ačkoliv nesouvisí s tématem. Jak jste se vyspal, jak se vám dneska ráno vstávalo?
2: Tak dobře. Děti jsou na tom podstatně hůř.
0: takže říkáte, že třeba až budeme mít taky děti, tak už to vstávání pak bude mnohem příjemnější.
2: No, doporučuju školní docházku přesunout na 8:30. Je to o podstatně lepší než na 8:00. Mám zkušenost z loňska a s letoškem a 8:30 je rozhodně lepší.
0: No tak já to myslím, to chápeme, taky bych chodil na 8:30, na 8:30, jak to měl Václav Havel, taky by radši chodil na 8:30, zaspával. Jaké měl vlastně dětství, co víme o tom, jaký byl jako kluk a co ho tehdy bavilo a vlastně do jaké doby, abychom řekli, v jaké době on se narodil a vyrůstal.
2: Tak on se narodil v roce 1936, přesně před 90 lety, a to nebyla doba zrovna veselá. Ale narodil se do známé podnikatelské rodiny. Otec byl podnikatelem ve stavebnictví, postavil třeba známé Barandovské terasy, dědeček postavil Palác Lucerna v Praze. Mm-hmm. Opravdu známá velká rodina. No ale vlastně, když mu byly 3 roky Václavu Havlovi, tak začala druhá světová válka a on to dětství většinou strávil na jižní Moravě, právě u svých příbuzných, u své rodiny. A jenom když se ptáte, co ho bavilo, ono ho už vždycky bavilo i odmala jako psát knížky, ale v nějakém rozhovoru se svěřil taky, že ho třeba i během té války fascinovaly uniformy, tak trochu perverzně řekněme, ale mm-hmm. byl prostě dítětem, které velkou část dětství strávil v té neúplně veselé době druhé světové války.
1: Mm-hmm. No, my jsme tady už řekli s Péťou nebo s kolegou vlastně, tak jsme řekli během našeho vysílání, že vlastně Havel nebyl jenom prezident, byl to spisovatel, dramatik a dokonce taky byl jednou jevištní technik, tak a napsal několik her, které se ale dostaly i do zahraničí. No a proč vlastně se tam uchytili, čím dokázal zaujmout lidi právě v různých zemích?
2: Tak on psal hry, v podstatě taková absurdní dramata, a to je možná téma, které zaprvé nebylo úplně neznámé právě i za hranicemi, tento směr dramat, ale hlavně je to téma, které velmi vtipně jako demaskovalo tu absurdní trošku situaci, ve které lidé v tehdejším Československu žili a tak trochu rozplétali ku manipulaci jazykem, ve kterou se lidé potkávali v každodenním životě. No a to bylo téma, které určitě bylo dobře čitelné i nejenom v Československu, ale i v zahraničí.
0: Mm-hmm. A zároveň v zahraničí on si potom vysloužil i poměrně dobré postavení v době svého mandátu, kdy byl prezident jak Československa, tak i České republiky. Jak se ale tohle to stalo? Vlastně my povídáme o tom, že je to spisovatel, dramatik, ale jak se takhle z běžného člověka v podstatě stane prezident? Co tomu tehdy na konci toho roku 89? Co se tady dělo a vlastně proč to byl tak významný okamžik?
2: Proběhla v Československu sametová revoluce. Budeme si připomínat příští měsíc znovu výročí. Ta sametová revoluce znamenala konec komunistického režimu, který v Československu byl po dobu více než 40 let. A nebylo to něco specifického pro Československo, ale dělo se to v podstatě po celém východním bloku východní Evropy. Mm-hmm. A bylo to tím, že Sovětský svaz, tehdejší Rusko, v podstatě ztratilo svoji moc především ekonomicky a postupně ten režim, který v Československu byl, tak

0: do veřejnosti zapsal těmi svými hrami. Dokonce jednu i v rozhlasovém archivu máme, která teda není tak známá, ale je psaná přímo pro rozhlas v roce 68. Jmenuje se Anděl strážný, ale zároveň máme k Václavu Havlovi spoustu různých nahrávek, rozhovorů, především z těch 90. let, kdy byl prezidentem. Takovým nejznámějším jsou Hovory z Lán, což bylo povídání s prezidentem pro rozhlas speciálně vlastně každý měsíc zpočátku, až od roku vlastně 90 do roku 98. Takže potom máme spoustu vůbec rozhovorů, projevů Havlových jako prezidenta, ale máme i některé věci, které nevysílal rozhlas, ale Rádio Svobodná Evropa z doby právě toho jeho disidentství.
1: Mm-hmm. Pojďme si teď pustit krátkou ukázku, co třeba můžeme najít právě v archivu, a my to pak v zápětí si okomentujeme. Tak prosím o nahrávku.
2: Jakou barvu máte nejraději?
3: Nevím, snad červenou.
2: Vaše oblíbená jména?
3: Od dětství se mi líbí jména Eliška a Václav. To druhé ne proto, že je nosím, ale spíš asi proto, že mi vždycky býval svatý Václav sympatický.
2: Co pokládáte za svou největší chybu?
3: Že mi dělá velké těžkosti říkat lidem do očí nepříjemné věci.
2: Čeho si ceníte u svých přátel nejvíc?
3: Věrnosti.
2: Vaše životní heslo?
3: Nevymyslel jsem je bohužel já, pouze jsem je přebral od jednoho svého přítele. Zní: nebrat svou práci vážně, ale dělat ji pořádně.
1: Mm-hmm. Tak tohle bylo, já pokud se nemýlím, 33 otázek pro Havla. Tak tohle je z jakého roku?
0: Tohle je z roku 67. Byl to dotazník, který tehdy začínajícím spisovatelům a kulturním osobnostem dávali v rozhlase, dělali z ní takovou anketu, takže nemáme jenom Havla, máme i další kulturní osobnosti, ale právě byly to poměrně i banální otázky, které hezky jako dokresovaly tu osobnost s typem, jaké máte rád barvu a tak dále, zvíře a no a Havel na to odpovídá dost stroze, řekněme. Já jsem vybral možná ty nejzajímavější pasáže, ale je to zajímavé tím, že byl opravdu ještě mladý před tím rokem 68, kdy nastala okupace sovětská.
1: A vlastně v tomhle roce on ještě vůbec netušil, že bude později prezidentem, pokud se nemýlím, vidíte.
0: Ano, to netušil, byť i z těho otázek, respektive odpovědí, bylo znát, že je to člověk, který přemýšlí i nejenom jako spisovatel, ale i velmi politicky, a je taky přesvědčen o svém jako úkolu, ale to se teprve formovalo později, to jeho přesvědčení.
1: Dáme si další druhou ukázku, poslední.
4: Schválně jsem se rozhodl pro rádio a měl jsem k tomu své dobré důvody. Já jsem rád, když je posloucháno, co říkám. Já sám jako fyzická osoba jsem nerad tak neustále vystaven zrakům jiných lidí. Samozřejmě, že toto pozorování je na úkor poslouchání toho, co říkám. Navíc v té televizi to musí být krátký, nelze v tom ani stříhat, když se přeřeknu, zakašlám a tak dále. Uznávám, že žijem v éře televize, ale kdyby to šlo, tak bych nejraději ke svým spoluobčanům promlouval pouze rádiem.
1: Co jsme teď slyšeli?
0: Slyšeli jsme jeho rozhovor z roku 98, když vlastně, jak jsem říkal, že dělal ty hovory z Lán pro rádio, jako už z pozice prezidenta, tak tomu v roce 98 tyhle ty hovory ukončoval, ale vyjadřoval se k tomu svému vztahu k rádiu a, jak jste slyšeli, měl k němu velmi pozitivní vztah.
1: Když jsme tady ty dvě ukázky slyšeli, tak co je pro Václava Havla takhle charakteristické, že ho poznáte na první dobrou?
0: Víme čistě o zvukovém projevu, tak samozřejmě ten jeho projev je tak specifický, že si myslím, ho každý zapamatujete. On ráčkoval a také se tak jako trošku hodně přemýšlel, takže ten jeho projev byl vždycky jako přerušovaný, ale on byl tak strašně bezprostřední a tak strašně vlastně někdo, kdo tak jasně formuloval své myšlenky a zároveň na nic si nehrál, že právě někdo takový potom v roce 89 se mohl stát prezidentem. Byla to mimořádná osobnost a v podobě, kdy naopak lidé, kteří byli u moci, stále něco zamlžovali, stále neříkali vlastně pravdu, tak Václav Havel byl člověkem, který byl vlastně tou společností docela přirozeně vybrán jako její reprezentant.
5: Mm-hmm. My pro vás máme poslední otázku. Je ještě něco, co byste chtěl k 90. výročí narozenin Václava Havla dodat, nebo co byste mu třeba vy sám řekl?
0: Tak, dodat. Možná jsem to řekl teďka v posledním už odpovědi. Myslím si, že podobně, já bych řekl, že Václav Havel byla opravdu výjimečná osobnost, která se dostala do té své pozice právě díky tomu, že to Československo tehdejší zažívalo opravdu velmi krušné časy po dlouhou dobu a tyhle ty výjimečné osobnosti se rodí v podstatě v těch kritických dobách a mohou se taky stát takhle významnými i politickými osobnostmi. Já bych to srovnal i třeba s Tomášem Garrigue Masarykem, to taky nebyl úplně typický člověk z lidu v uvozovkách, byl velmi výjimečný a taky se dostal prostě k té pozici až v momentě, kdy tady zuřela válka. Václav Havel zase v momentě, kdy to vypadalo všecko beznadějně, ale on jediný se, nebo ne jediný, ale nebál se postavit do čela té opozice, která pak vybojovala svobodu.
1: Mm-hmm. Krásný, říká Tomáš Duvka, vedoucí archivu Českého rozhlasu. Moc krát děkujeme za váš ranní vstup. Mějte krásné pondělní ráno a naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky.
5: Mějte se naslyšenou.
1: Tomáš Duvka o výročí prezidenta Václava Havla. No a my, přichází čas a ten čas je jednoznačný. Přichází Zvídavec.
6: Zvídavec Evy Sinkovičové.
7: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Věděli jste, že existuje ještěr, který umí chodit po vodě? Že to zvládne některý hmyz, určitě víte, možná jste to už i viděli, ale že to dokáže i těžká ještěrka, to je celkem obdivuhodné. Řeč je o baziliškovi zeleném, ještěrovi z čeledi leguánovitých. Vzhledem trochu připomíná pradávného ještěra nebo zmenšeného draka a možná i kvůli tomu si vysloužil název, kterým se označuje i děsivé bájné stvoření, které má nejčastěji podobu napůl kohouta a napůl hada. Bazilišek zelený má dlouhé zadní nohy s velmi dlouhými prsty, tenký ocas a na hlavě a hřbetě vysoký hřeben. Dorůstá až do délky 80 cm, ale většinu tvoří ocas. Bazilišci jsou skvělí sportovci. Mrštně běhají po souši, šplhají po stromech, jsou to výborní plavci a vydrží dlouho pod vodou. V běhu ale opravdu vynikají. Dokáží běžet i rychlostí 10 km v hodině a jejich dlouhý ocas a velice dlouhé prsty jim napomáhají k neuvěřitelným kouskům, třeba k běhu po zadních nohou. A právě v této pozici dokáží popoběhnout na krátkou vzdálenost i po vodní hladině. Dělají to však jen v případě nebezpečí. Právě pro tuto nezvyklou schopnost se Baziliškovi přezdívá Ježíšova ještěrka. Jeho plovací blány na nohou vytvářejí jakýsi vak. Pod nímž se tvoří vzduchová bublina a ta udrží Baziliška na vodní hladině. Zároveň je Baziliškův pohyb po vodní hladině vždy spíše kontrolovaný pád, který chůzi pouze připomíná. I tak to ale vypadá neuvěřitelně. Bazilišek zelený žije v křovinách a nízkém stromoví poblíž vody v oblastech Jižní Ameriky. Živí se převážně plody a hmyzem, ale nepohrdne ani malým vodním obratlovcem nebo myším mládětem. Bazilišci jsou nejaktivnější během dne a v noci spí na větvích. Mezi sebou se dorozumívají kýváním hlavy a jsou to velmi společenská zvířata. Samci si ale velmi ostražitě chrání své území a někdy mezi sebou i bojují. Zajímavé je, že samička baziliška je schopna samobřezosti. V případě potřeby se dokáže rozmnožovat i bez samce. Z neoplozených vajec se líhnou mláďata stejného pohlaví. Baziliška zeleného si můžete pořídit dokonce i domů jako domácího mazlíčka. Díky tomu, že v noci spí, vás nebude v pokoji rušit svým šramocením. Jeho terárium by ale mělo být velké a měl by tam být dostatek větví a kůry na lezení. A protože je společenský, museli byste se postarat, aby mu nebylo smutno. Běžet po vodní hladině ho však doma neuvidíte. Zkuste si to ale najít na internetu. Je to opravdu zajímavá podívaná. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, jak bazilišci chodí po vodě, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: 7 hodin 47 minut, no a vy stále ladíte Český rozhlas Rádio Junior, ranní restart
1: s Kamajzem
0: a Carlosem. No a my si dnes povídáme zejména o všem možném, ale hlavní téma jsou prezidenti,
1: ano,
0: a také Václav Havel. Ale schválně, Karličku, mě tak zajímalo, nejdéle doložený, co víme, vládnoucí panovník, tak mám tady takovou jako schéma, jo, tak Ludvík 14. ve Francii, tak ten vládnul 72 let a 110 dní.
1: Ty bláho.
0: Potom Alžběta II. Samozřejmě, ano. Elizabeth, Spojené království, tak ta vládla 70 let a 214 dní, což je prostě na novodobou historii fakt poměrně jako...
1: Je to hustý.
0: Je to mega hustý. Potom Pchumphithon Adunjandet, Ráma 9. Tajsko, 70 let. A máme i tady třeba nejdéle vládnoucí žijící panovník. Tak momentálně žije Hasanal Bolkiňahaj, což je brunejský sultán, a ten vládne od 5. října 1967. Takže ten
1: fakt,
0: taky,
1: jo?
0: Ten taky
1: takže
0: dnes,
1: ten má výročí dneska.
0: Ten má dneska výročí Hasanaj Bolkiňahaj, tak ten má právě dneska slaví výročí, a to přesně 59 let.
1: Hezky, dobrá matika, Peťo.
0: Hasanaj je. Přejeme vám krásné výročí, protože dneska 5. října, tak to je mazec. Hele, já kdybych byl panovník, tak já žiju taky dlouho.
1: To chápu.
0: Já bych nechtěl umřít, protože bych se to užíval.
1: To chápu. Hele, Peťo, já mám pro tebe fun fact taky.
0: Mm-hmm.
1: John Quincy Adams. Z Ameriky.
0: Adam, to si...
1: Tak Adams. Podle známé historické historky měl 6. americký prezident právě tenhle, ten Adams, v Bílém domě aligátora,
0: wow,
1: který ho dostal jako dárek a údajně ho nechával v koupelně, aby nevyděsil návštěvy.
0: Wow.
1: Takže to je hustý.
0: Takže mít v Bílém domě aligátora, to bych taky chtěl.
1: Představ si, že tam jdeš něco řešit, nebo že seš tam dobře uklízečka a teďka řekneš, no dobrý, tak já doplním toaleťák nebo něco. Otevřeš dveře a najednou tam prostě takový monstrum.
0: Takový krokouš.
1: Hej, krokouši. Krokodil Dundee.
0: Ale a kdyby jsi byl tady v České republice prezident, chtěl by si bydlet v nějakém tom jako lánech nebo v tom zámečku, nebo by si chtěl jako zůstat bydlet tam, kde bydlíš? A to je možná povinnost bydlet tam, kde musíš.
1: Je to možný, že to je povinnost, ale přece jenom je to asi nejlíp ochraňovaný jako prostor pro prezidenta, že jo? Když se to tak vezmeš.
0: A jo, je fakt, že ono to asi jako hlídaný, veď?
1: Právě.
0: Ale zase by se jako nechtěl, ale vem si, že ten mandát, jak to dlouho trvá, 4 roky? Tak vlastně jakoby víš, že tam seš jenom na 4 roky v tom domě, že tam ani jakoby neuděláš vztah k tomu místu. A to bych vlastně nechtěl. Já nechci bydlet někde, kde nemám vztah k tomu místu.
1: Hele, nevím, možná třeba bude možnost, že budeš bydlet jako někde, prostě po svojí ose a všechno, jenom ti to třeba jako vyšperkujou, prostě, že tady poplašným systémem a všechno, ostraha a tak, je to možný. A ve finále bylo takovej hodně letních sídel, že jo, přesně jako nějakých to.
0: No to jo, ale, teď to, ale teď všechno mě... jakoby není tvoje, ty víš, že tam před tebou bydleli jiní prezidenti, já nevím, ty jo. A taky mi tu ochranku.
1: Přijdeš do ložnice, objevíš jako novou ložnici, ty bláho, já tady mám vlastně ložnici, ještě další. Přijdeš tam jako, že tam někdo jako prezident před tou nechá ponožku?
0: No, tak to je, to ne.
1: Hmm.
0: Ponožka po někom cizím, to nedávám.
1: Tyjo, ale hlavně vědomí toho, že za 4 roky to máš zase... hodně velkou pravděpodobnost, že všechno budeš balit a stěhovat.
0: No právě, to by mě nebavilo hrozně. A taky by mě vadila ta ochranka teda. Jakoby víš, na každém kroku.
1: Ale já nevím, jestli...
0: Na každém kroku.
1: Ne, jasně, ale... Hele, já si teďka nejsem jistý, podle mě nemusíš bydlet třeba na Pražském hradě přesně nebo tak.
0: No na hradě protože ne, mám... ale takovým v tom sídle vedle hradu. No počkej.
1: Jo, teď, já vím, co myslíš, ale nejsem si jistý, jestli to je jako povinnost.
0: To nevím, ale vlastně jo, ano, Lumbeho vila, ano.
1: Aha.
0: Pavel bydlí během pracovního týdne v Lumbeho vile na Hradčanech v Praze.
1: Tak to.
0: A pozor, ano, takže během týdne, takže by v pracovním týdnu, tak právě prezident tento momentální náš je v Lumbeho vile a o víkendech je v rodinném domě v obci Černouček pod Ripem.
1: Takže asi jezdí i domů.
0: O víkendech je doma, o víkendech je doma a jindy je...
1: A přes práci.
0: V pracovním bytě.
1: Ano, přesně tak.
0: Takovým hezkým bytě.
1: No, holky, kluci, nám se naše vysílání dostalo ke konci.
0: Ano, je to tak, je to tak, je to tak, ale víme to o spousty a hlavně přejeme narozeniny nedožité 90. Václava Havla, takže krásný den, mysleme na to, žijeme tady s tím jeho poselstvím,
1: ano,
0: pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A mějme se krásně, Kájo.
1: A mějte se krásně, krásné pondělí, no a my se uslyšíme
0: zase příští
1: týden.
0: Tak jo, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Rekapitulace.
1: Novinka je od 12 let

0: novinkou Crying to God přichází Majla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: 10. je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum mobile.

0: a ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Nic vám dneska neřeknu.
2: Nic nám dneska neřekne.
1: Zase všechno poplet.

0: Tati?
1: No, co pak je?
0: My chceme pohádku.
1: Ale děte, a jakou?
0: Takovou, co ještě nikdo nikdy neslyšel.
1: Nechcete spíš pustit televizi nebo rádio?
0: Tati.
2: Prosím.
1: No, tak dobře, no. Tak já to zkusím. Tak byl jednou jeden dlouhán. Nohy měl dlouhé, ruce měl dlouhé a taky nápady měl dlouhé, no totiž velké. No a jmenoval se Šlahoun.
0: Tati, Šlahoun ne.
1: Šlahoun se ti nelíbí? No tak ne, tak jmenoval se Šimon.
0: My máme ve školce Šimona a ten je taky velký.
2: Ticho,
0: a pořád se chechtá.
2: Nebo nám táta nic nepoví.
1: No a ten Šimon nosil brejle.
2: Jako ty, tati.
1: Jako já. A když si ty brejle zapomněl doma, tak viděl všechno rozmazaně a děli se mu neuvěřitelné věci. Tak třeba jednou se vám vydal nakoupit chleba, máslo a paštiku. No a víte, co přinesl domů? Lilek, syrečky a hořčici.
0: A co pak uvařil?
1: No, smíchal to všechno dohromady a opekl si to na pánvičce jako palačinku.
2: Fuj, to bych nejedl.
1: No, a Šimon to jedl a ještě se oblizoval. A jak vám to zblajznul, tak začal být neviditelný.
2: Dýho, fakt?
1: Fakt. Mohl jít kam chtěl a nikdo ho neviděl.
0: A kam šel?
1: Do zoo.
2: Proč do zoo?
1: Měl rád zvířata. Došel až k pokladně a tam už byla pořádná fronta. Zařadil se a najednou do něj někdo strčil tak z prutka, že přeletěl zábradlí a zachytil se v letu až kostry brontosaura, která stála u vchodu. Ta se rozhoupala a klepla do ramene paní, která začala křičet: pomoc, ono se to hýbe, ono to na mě sahá. A Šimon se snažil ty rozhoupané brontosauří kosti zastavit, jenomže místo, aby to bylo lepší, tak to bylo ještě horší. Huba brontosaura cvakala zubama, ocas se klátil tam a sem a Šimon funěl a trochu i nadával. Lidi ve frontě začali ječet hrůzou: zachraň se, kdo může! Pravěk ještě se dá do a udělali čelem zad a upalovali pryč a s nimi i paní pokladní, co prodávala lístky. Jenom místní hasič neutekl. Šel si pro hasicí přístroj, aby brontosaura postříkal. Ale to už byl Šimon z kosty i ze zoo venku. No a na druhý den o Šimonovi psali ve všech novinách. Nazývali ho tam nevysvětlitelným úkazem, oživlou kostrou, strašidlem ze zoo a tak podobně. No a Šimon si všechny články schoval na památku a byl rád.
2: A jak dlouho byl pak neviditelný?
1: Do druhého dne. Musel vytrávit tu palačinku, víš?
0: A pak už se mu to nikdy nevrátilo?
1: Nikdy, pokud vím.
2: Tak něco takového vážně ještě nikdo nikdy neslyšel.
3: Nic vám dneska neřeknu.
4: Nic nám dneska neřekne.
3: Zase všechno popletu.

0: Nic vám dneska
1: neřeknu.

Milí děcka, určitě to taky znáte. Když za váma přijdou rodiče, tváří se, že vám koupili minimálně ponorku a s takovým tím natěšeným hlasem vám řeknou, že pro vás něco mají. No, pak se z toho vyklube něco děsně trapného, jako třeba nový kružítko do školy nebo další sourozenec. Jako tudle...

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

svatém Vítu tam to krásně žije. A stýpky z celé naší galaxie, převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni, magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. Je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svárám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže, já z nich šiju boty.
4: Já pěstuju růže,
5: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle. A všichni

0: kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady u Šounově, pohádkové školce.
1: Ahoj kamarádi, ahoj u Šouné.
0: Jani, co budeme dělat? Už jsme malovali, skákali na trampolíně, plavali v rybníce, taky jsme si zpívali.
1: Uf, to byl ale dlouhý den, těším se, až hupsnu do postýlky.
0: Jako Jani, do postýlky?
1: No normálně do postýlky, když je večer.
0: Počkej, ale holky a kluci teď zrovna na nás volají, že u nich tady ještě rozhodně není večer.
1: Ale tady u nás je, Ušonku. Za pohádkovým lesem krásně zapadá slunce.
0: Jo, já to vidím, no vidím to z okna. Už se nám tu stmívá, ale mně se ještě do postýlky nechce.
1: Ohlo to znám, Ušonku, jenže když teď nepůjdeš včas, nebude se ti ráno dobře vstávat, to víš?
0: Ještě jednu písničku, prosím, prosím.
1: Tak dobře.
2: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které já už mám na sobě pyžamo, ale Ušoun dneska večer nějak hrozně zdržuje.
1: Janě, vždyť já vůbec nezdržuju.
0: Ale nechce se ti.
1: No, to se mi teda nechce, to máš pravdu.
0: Víš co, pustíme si pohádku a uvidíme. Třeba tě krásně uspí.
1: Já tady myslím, že ne. Možná proto, že vím, že holky a kluci se ještě ke spánku nechystají. Bych ještě chtěl být vzhůru s nimi.
0: Tím, že si s kamarády užijeme pohádku, můžeme začít každopádně.
1: No, tak... Tak jo.
2: Ušounova pohádka.

0: Na plovárně v Juan Le Pen byl přes den blázinec. Plavčík Yves nevěděl, koho hlídat dřív. Jestli děti, aby nebyly moc dlouho ve vodě, nebo sardinky, aby nebyly moc dlouho na suchu. Večer šli děti domů a sardinky měly dlouhou chvíli. Když už s nimi nebylo k vydržení, začala jedna zkušená sardinka vyprávět. Jestli pak víte, že kdysi dávno bylo moře bezbarvé. Budu vám povídat, jak se stalo, že moře zmodralo.
1: A je, řekla prostořeká sardinka. Ty si zas budeš vymýšlet.
0: Buď sticha a poslouchej, řekla zkušená sardinka. Moře bylo bezbarvé a sardinky bylo vidět široko daleko jako namodralé ostrůvky. Rybáři měli zlaté časy, ale mnohé sardinky se musely celý den držet u dna a teprve v noci vyplavaly k hladině. Jednou z jara táhly sardinky k pobřeží a koho myslíte, že tam neviděli? Viděli tam malíře. Malíři malovali krále v purpurovém šatu i vznešené dámy v rouchu šafránově žlutém. Malovali i strašné katy v rudých nohavicích. Malovali a když jim barvy došly, sami si je vyrobili. A měli kolem sebe tyglíky s barvou okrovou, šafránově žlutou, dračí krví i modří azurovou. Našim prasardinkám se barvy zalíbily. A prasardinky se rozhodly, že si trochu barev vypůjčí a obarví moře. Jenže se nemohli dohodnout, jaké barvy má být moře. Jeden houf chtěl mít modro, zeleno, hnědo, stříbrné, aby se lesklo jako šupiny, druhý pruhované jako plavčíkovo tričko. Nebýt moudré vedoucí hejna, snad by se sardinky poprali. Moudrá vedoucí hejna rozhodla. Požádáme o pomoc racky. Vezmou do zobáku veverčí štěteček, namočený třeba do žluté barvy. Ukápnou na zkoušku do moře trochu šafránové žluti. Pak uvidíme. Rackové vzali do zobáku veverčí štěteček a ukápli. A vzniklo žluté moře. Nebylo valné. Co se hodilo na roucha vznešených dam na obraze, vůbec se nehodilo na moře. Rackové taky vzali do zobáku štětec ze štětin bílého prasete a namočili ho do červené barvy. Opláchli ho v dalším moři a moře zčervenalo. Znáte je sardinky pod jménem Rudé moře. Do toho moře zas nic nebylo. Co vypadalo krásně na katových nohavicích a královských pláštích, bylo na moře moc vznešené. Rackové tedy brali do zobáku štětečky s dalšími barvami a vzniklo ještě moře černé a barevné zátoky. Nakonec namočili štětec z jezevčích chlupů do překrásné modři. Hned, jak se pár kapek smísilo s vodou, sardinky zajásaly. To byla pravá barva pro moře. Pak obarvili sardinky spolu s racky všechny světové oceány na modro. Sardinky vzdychaly.
1: To ještě není všechno, řekla prostořeká sardinka. Ty si zapomněla, že malíři malovali na obrazech taky směšné obludy.
0: Máš pravdu, řekla zkušená sardinka. Malovali obludy dvouhlavé, tříocasé, jednooké nebo skopítky. I sardinky zatoužili po něčem, čemu by se mohli smát. Vypůjčili si od malířů ty nejtenčí štětečky a vyrili do vln mořské koníky, chobotnice a nakonec i sledě a placky. A pak teprve bylo moře úplné.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka.
1: A Ušoun pořád nespí a motá se tady v postýlce do peřiny a vůbec, ale vůbec to nejde a nejde usnout. No, já si totiž myslím, že to dneska snad ani nepůjde. Prostě nemůžu spát.
0: Ušounku, já mám nápad.
1: No tak povídej.
0: Když ti to spaní nejde, tak si uděláme noční výpravu.
1: Jo, no tak jo, super.
0: Tak si vezmeme baterku a jdeme omrknout svět, jak vypadá, když ho přikryje tma.
1: Je, ale Jani, to se nebojíš? Jo, já se asi maličko, malilinko bojím.
0: A proč bych se bála, čeho?
1: No tak já nevím, někdo se třeba bojí tmy.
0: Někdo možná, ale já mám s sebou ochránce, strašidýlko, Ušouna Rušouna.
1: Aha, no tak jo, no tak dobře, ano, jsem statečný, vydoloval jsem ze sebe statečnost a proto si v bezpečí. Co to je?
0: To je, ne, víš co, jen to pěkně s kamarády uhodněte.
1: Ušounova hádanka. Kdo by to tak mohl být?
0: Je to noční tvor a uslyšíte ho ještě jednou.

0: myš, to byla nápověda, jo, tak ale my to už víme, holky a kluci, že jo? Tak pozor, 3, 2, 1, netopír!
1: Výborně, super, jste velcí šikulové. A protože tady o netopírovi máme pěknou písničku, hned si ji pustíme.
0: Už jou nová písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které máme dneska noční výpravu, protože jsem nemohl spát.
0: A taky je Ušounovi líto netopíra, že nemůže žít ve dne.
1: Ale třeba si zase on udělá někdy denní výpravu a přijde nás navštívit do Ušounovy pohádkové školky.
0: Třeba ano. Tak jak, Ušounku, už si konečně pořádně ospínkaný?
1: Ani náhodou.
0: Tak to tě musíme s kamarády trochu unavit.
1: Jsem připraven. Ušounovo cvičení.
0: Holky a kluci, protože noc je jako dělaná na strašení, pořádně si zastrašíme.
1: Jo, jo, jo, to mě bude bavit, to mě bude bavit. Tak pozor, pozor, na strašidlákování jsem tady já. Nejdřív uděláme malinkaté... Ale jenom trošičku, jo? Tak pozor, pozor, 3, 2, 1.
0: Bu, bu, bu, bu, bu.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Teď už děláme velké bububu a pořádně u toho chodíme. Zvedneme ruce a strašíme, co nám síly stačí. Bu, bu, bu,
1: bu, bu, bu, bu. Rukama strašíme, nohama strašíme, hlavou strašíme, dvěma anténou strašíme, anténou to jsem já, strašidlácký, Ušoun, Rušoun.
0: Očima strašíme.
1: Ano, přesně tak.
0: Teď si pořádně bafneme. Baf!
1: Já, to jsem celek.
0: Teď si.
1: Jo, pozor, pozor, pozor, pozor. Ještě ne, ještě ne. Teď baf!
0: Teď zase já. Baf!
1: Jo, to jsem se zase polekal. Pozor, teď já úplně nakonec. Pozor. Mně to nejde, když vidím, že se směješ.
0: A jen bafni.
1: Baf!
0: A tak jsme si krásně zabavali a teď bafneme na holky a na kluky schválně, jestli zaječí.
1: Počkej, počkej, nejdřív uděláme malý bububu, pak velký bububu a zakončíme to bafem, jo?
0: Jo.
1: Tak pozor.
0: Bu bu bu bu bu bu bu. A teď 3, 2, 1. Baf! Lekli jste se. A víte co, kamarádi? Teďka bafněte vy na nás.
1: Jo!
0: To bylo.
1: To bylo. Tak honem písničku, ať se z toho vzpamatujem. Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte mou, tady Úšounovu pohádkovou školku.
1: Tentokrát se procházíme nocí.
0: Ano, já jsem musel v sobě najít velkou statečnost a my jsme teď na noční výpravě. Potkali jsme netopíra, viděli jsme hvězdy a mně už se asi pomalu chce spinkat.
1: Tak hurá.
0: Jen si naliju trošku vody na pití, sednu si na postýlku.
1: Úšoune, prosím tě, ty jsi spolil polštář.
0: No jo, co budu dělat?
1: No co by, máš úkol. A co vy, holky a kluci, splníte si ho s Úšounem?
0: Úšounův úkol. Jo. Holky a kluci, nejdřív poproste maminky nebo tatínky, aby vám dali čistý povlak na polštář.
1: A než si ho připravíte, dáme si písničku.
0: Úšounova písnička.

0: Tak, holky a kluci, máte připravený povlak na polštář a ještě polštář k tomu? Tak pojďte, s Ušonem si zkusíme polštář převléct. Tak jakože jste si ten polštář polili.
1: Jo, sundáme ten mokrý. Ano, tak právě jsme to provedli. Tak.
0: No a teď zkusíme dát polštář do toho čistého povlaku. Pěkně ho tam nasoukejte.
1: Jo.
0: Růžky do rohu.
1: No to je takový trénink povlíkání polštáře. Maminka nám, nebo ty, mě můžeš krásně převlíknout peřinu, na tu jsem moc malinký, ale polštář, ten musíme trénovat. To my dokážeme, ale je to těžké.
0: No, těžké to je, ale trénovat to musíme, protože až budeme pomáhat mamince nebo tatínkovi, až nám budou převlékat celou postýlku, tak budeme hrdinové.
1: Jasně, budem úplně nadšení, že to zvládáme. No tak,
0: já pomůžu.

0: šouna ven, okamžitě vylez z polštáře.
1: No tak už jsem tady, to byla nakonec velká legrace.
0: No vida. No, tak a teď zapneme knoflíčky, a nebo jestli máte na polštáři zip, tak zatáhněte zip.
1: A nebo jenom převlékneme jenom tak. Bez zipů, bez šňůrek, bez knoflíčků, dokázali jsme to. Tak teda je...
0: A pozor, pozor, ještě pěkně naklepat polštářek, ať se ti na něm hezky hajá.
1: Je, no, a skoro sám jsem si ho povlékl.
0: Nespi, nespi, Ušonku, počkej. Ušonku, ještě zbývá se s kamarády rozloučit a poprosit o obrázky.
1: No tak dobře, ano, moje tedy Ušounová pohádková školka.
0: Nespí, nespí.
1: Končí to. No jo, Ušounek, Ušounek jde spát a vy nám prosím, namalujte obrázek.
0: Nespí, dneska nám prosím namalujte netopíra.
1: Nebo klidně hvězdičky na nebi.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. My potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu, ale kamarádi, tohle vždycky říká Ušoun Rušoun. Slyšíte? Slyšíte? Usnul. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A když nemůžete spát, počítejte třeba Ušouny.
1: Co jsi říkala? Co to?
0: Už se jenom rozluč a zavři oči.
1: Jo, to se tady, že to jsem já tady, Ušoun Rušoun. A moc se na vás zase těším, prostě se s vámi loučím.
0: A už zase spí. Tak loučí se taky o něco méně ušatá Jana Richterová a na závěr si dneska zaspíváme Tichou lince, abychom neprobudili Ušounka a taky všechny ostatní, kteří už spinkají.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Je tu leden.
2: Naši blázni se
3: přinesli dva katalogy.
4: Kam prej letos?
5: Jestli Egypt?
6: Nebo do Londýna lodí?
7: Co ale praštěný?

0: dobrá, hea. Poláková cestou domů povzdychla, to jsme to vyňoukli.
1: Radio Junior.

0: vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.
2: Brum, brum, šiška, jmenu se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Nemáte, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si je dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč? Na ryby

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

Těžko se jí doma žije. Vrace černé, chod se kije.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

Už když se vzal narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravcům záviděl zelí. Už když se vzal narodil, byl to moc

miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové

Ona miluje nudle, mrkve v housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte fusty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána. Miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky,

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Potkal jsem se s jedním eskimo.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

je grof. Mezi psy, co chlup, to skvost, to zub, to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má dílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is dog number one, yeah.

0: zprávy. Je pondělí 5. října a je 279. den roku a do konce roku zbývá, pozor, už pouze 89 dní.
1: Svátek dneska slaví Eliška, takže všem Eliškám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dnes by svoje 90. narozeniny oslavil dramatik, spisovatel, politik, československý prezident a prezident České republiky Václav Havel.
2: Krásný.
1: Peťo, co sport?
2: A tím moc rád řeknu, Karlíku. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf nejstarším plochodrážním podniku světa.
1: Mm-hmm.
2: Karlíku, co počasí? Bude zima, bude mráz, kam se kajou, kam schováš?
1: Peťo, hele, dnešek, tak dneska nás čeká poměrně slunečný den. Během dneška bude polojasno, tudíž až jasno. No a co se nám týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 21 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, jako vždycky poslední dobou, nezapomeňte si vzít mikiny a bundy, ale po cestě ze školy tak je sundat.
2: Ano, ale když se sundáte, tak je hnedka dejte do baťušku, aby nezůstali třeba někde na zastávce.
1: Přesně tak.
2: To

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jaké by to bylo, kdyby na světě usnuli všichni rodiče a vzhůru zůstali jen bezdětní? To na vlastní kůži zažijí čtyři sourozenci, kteří musí bojovat o přežití a spolehnout se především sami na sebe. Pohádku Spící město na motivy stejnojmenné knihy Martina Vopěnky napsal a v roce 2023 režíroval Josef Kačmarčík. Účinkují Lukáš Vejšický, Viktor Krčmář, Luisa Jirsová, Magdaléna Miller a další. A já věřím, že se vám premiérová pohádka na Rádiu Junior bude hodně líbit.
2: Samé, tady jsme.
3: Pojď k nám, Samíku.
4: Já nemůžu.
2: Musíš přeskočit ten potok.
4: Nejsou v něm žraloci?
3: Neboj, každý potok sice vede do moře, ale žraloci v něm neplavou.
4: Tak já to zkusím. Mami, tati, kde jste?
5: Obrovský žralok, všechny vás sežeru.
6: Pane kapitáne, musíme otočit ponorku, rychle.
7: Správně, plavčíku, plnou parou vzad.
2: Mě neunikne to.
8: Sakra, Emo, to se tady člověk nemůže vyspat ani v sobotu.
5: Pozor, mořská příšera.
7: Plavčíku, střílejte z děl.
5: Na rozkazu, kapitáne, pal.
7: Ne, pana Hnědáčka, ne.
8: Musíš po mně házet tím plyšákem. Jeden den můžu spát díl a vyděláte bordel už v 8. Jo, a ponorka nemá děla, ale torpéda same.
7: No jo.
9: Ach jo, Krištofe, ty abys taky jednou neprudil.
5: Kdybys do noci nekoukal do telefonu, tak bys třeba ráno vstál.
9: To je pravda.
8: Dejte mi všichni pokoj. Jestli si mermomocí chcete hrát, tak běžte ven na hřiště.
5: Vždyť víš, že ven sami nesmíme, když to neví naši.
9: Prosím tě, je to hned tady před barákem.
5: Mamka přece říkala, že se jí máme vždycky zeptat.
8: Tak se jí zeptej, ne?
5: To asi těžko, když ještě spí.
8: Nechápu, jak může spát, když tady takhle řvete. Jděte ven. Dovoluju vám to já. Co koukáte? Je mi 14. Snad vás můžu pustit sám, ne?
5: Jo? A půjdeš s náma?
8: Ne, mě se ven nechce. Budu na vás koukat z okna.
7: Pojď, budeš plavčík.
8: Na ponorce plavčíci nejsou. Plavte vy. Šup.
9: Jdeme.
5: Slyšíte to?
9: Pavlík už zase bulí.
7: Tak už pojďte.
9: Já už chci na prolejzačku.
5: Jdu s tebou.
9: Jdeš taky, Kristýna?
5: Jasně, jenom si zavážu tkaničku. Doběhnu vás.
10: Moji rodiče furt spali. Doteď spí, nevím, co s
11: nimi. Ty vole, moji rodiče taky. Tak jak si lehli? Všichni, v celý zemi. Snad nějaká nemoc nebo co?
12: Moje třídní je taky matka. Všichni učitelé, kromě toho týpka na počítače. Ty vole, to škola nebude.
10: No, prej nebude vůbec nic. O všechno se postará armáda.
7: No tak, Týno, poběž!
10: Nevím, asi
7: našli
10: budou
7: jsme podzemní jeskyni.
5: Pojďte domů, rychle. Něco se děje. Krištofe, kde jsou naši?
8: Spí, co řveš? Neměli jste být na hřišti?
9: Kristýno, co je?
5: Co jsi slyšela?
7: Co se děje? Já chci zpátky do té jeskyně.
5: Musíme je probudit. Asi nějaká nemoc nebo co. Prý všichni usnuli.
8: No jasně, že usnuli. A zase se vzbuděj. Klid.
5: Kdybys furt nehrál na tom mobilu a radši zapnul televizi.
13: Tato zpráva se potvrzuje po celé zemi. Všichni rodiče náhle upadli do hlubokého spánku. Vzhůru zůstali pouze bezdětní. Prozatím nevíme, co tuto událost způsobilo.
5: Mami?
13: Objevují se teorie, že jde o nějakou doposud.
5: Maminko!
14: Zasaženo je mnoho částí společnosti. Pozastaveno je fungování škol. Omezena je doprava, činnost obchodů či služeb. Členové vlády, kteří jsou stále v hůru, se snaží zajistit fungování integrovaného záchranného systému. Na mnoha místech už ale vzrůstá nervozita.
5: Mami, no tak, probuď se.
9: Tati, vstávej.
7: Přece se musí probudit, ne?
5: Jo, to přece nejde, aby se neprobudili. To by nám nemohli udělat.
8: Oni za to nemůžou, Kristýno. Slyšela jsi, je to nějaká nemoc.
5: Když je to nemoc, tak proč nezavoláme doktora?
2: Jo, zavoláme doktora.
8: No dobře, zavolám na tísňovou linku, jo?
15: Dej to nahlas, ať to všichni slyšíme.
16: Milé děti, ničeho se nebojte, protože vaši rodiče žijí. Jenom usnuli a nikdo neví, kdy se probudí. Může to trvat i mnoho dní, ne-li týdnu. Od dnešního odpoledne proto bude probíhat akce na vaši záchranu. Pokud je vám méně než 15 let, oblečte se a vyjděte před dům. Záchranný tým Červeného kříže vás odveze do bezpečí. Nezůstávejte sami doma.
5: To teda ne. Já nikam nejdu.
2: Já taky ne.
5: Co když se rodiče probudí a my tu nebudeme?
7: Já taky nikam nejdu. Chci se dívat na pohádky.
5: Ty se teď chceš dívat na pohádky?
8: Buďte sticha. Podívejte se, co jsem našel.
13: Pro kojence a nejmenší děti jsou tohle rozhodující hodiny. Vyjděte do ulic a pátrejte po zapomenutých dětech spících rodičů. Začněte tím, že prohledáte nejbližší domy.
7: Myslíte, že Pavlík bez rodičů umře?
8: Cože? Jaký Pavlík?
5: Přeci Pavlík od naproti. Ten dvouletý kluk.
2: Pavlíku? Haló, Pavlíku! Otevři, nota! Slyšíš nás?
5: Co když umřel?
8: Prosím tě, člověk vydrží bez vody i 3 dny.
5: Co když umřel strachem?
2: Pavlíku, haló!
5: Pavlíku? Jsi to ty?
2: Neboj se, to jsme my.
5: Tohle nemá cenu. Musíme někoho sehnat na ulici, pojďte.
7: Pavlíku, počkej tady, hned se vrátíme.

0: hledá nějaký pán. Krištofe, běž za ním.
1: No a proč zrovna já?
2: Protože jsi nejstarší. Dělej.
1: Dobrý den. Omlouvám se, ale potřebujeme zachránit dítě.
3: Ale jste mi už na záda, parchanti. Je vás teď plný město. Když pochcípáte, bude to lepší.
0: Že se nestydí.
2: A co tamhle ti dva?
1: Na mě nekoukejte. Já už za nikým nejdu.
0: Halo, prosím vás, potřebujeme pomoct.
4: Čau, holky.
5: Co se děje?
0: Tady při zemi je Pavlík. Nemůžeme ho dostat ven.
2: Jeho rodiče asi taky spí.
0: A my nemůžeme otevřít dveře.
2: A on tam jenom brečí.
4: Holky, holky, jedna po druhé. Říkáte, že v tomhle domě je někde malé dítě?
1: Jo, přesně to se snaží říct. Tohle jsou jejich okna.
5: Dobře, dobře, zavoláme hasiče. Viděl jsem auto za rohem. Zkusím tam zaběhnout.
4: Tak jo, já tady počkám. Jinak já jsem Vlaďka. A tamto je Jirka.
2: Ahoj, já jsem Kristýna. A tohle jsou Emma, Krištof a Sam.
6: A tohle je pan Hnědáček.
4: Těší mě. Nemáte hlad?
0: Ne, my máme jídlo doma.
4: Hele, a máte někoho, kdo se o vás postará?
1: My se o sebe postaráme sami.
4: Pomáhám ve škole tady kousek. Jsou tam super lidi. Uvařili by vám, postarali se o vás. 15 vám ještě nebylo, ne?
1: Mně bude za měsíc 16.
0: Jo, a navíc máme tetu, ta nemá děti a nespí.
4: No, dobře, jak myslíte. Ale dávejte na sebe pozor. Slyšela jsem, že vznikají různé party, které vykrádají byty a obchody. Všichni nejsou hodní.
6: My už jsme potkali pána, který nebyl hodný. Říkal, že máme... Cože to říkal?
1: Říkal, že máme pochcípat.
4: No vidíte, o tom přesně mluvím. Měli byste jít se mnou. Aspoň tady sám. Co ty na to, Same? Nechtěl bys být s dalšíma dětma?
6: Já chci zůstat tady u rodičů.
4: No, dobře. Ale kdyby cokoliv, najdete mě na základce u pošty. Víte, kde to je?
0: Jasně.
6: A ty nemáš svoje děti?
4: Ne, my s Jirkou teprve studujeme. Chceme být jednou doktoři, víš? Tak teď aspoň můžeme pomáhat.
7: Největší pohroma v dějinách.
8: Konec lidské civilizace.
7: Kontakty na katolickou charitu a Červený kříž najdete zde.
8: Buddhističtí mniši a katoličtí kněží zachraňují děti.
7: Zásah mimozemských civilizací.
9: Tento nevysvětlitelný úkaz postihl celé lidstvo. Odhaduje se, že se podaří zachránit na nejvýš třetinu dětí. V rozvojových zemích bude toto číslo ještě nižší.
8: Mezinárodní doprava byla zcela ochromena. Nelétají letadla, nejezdí autobusy ani vlaky. Cestující nočními spoji, kteří usnuli v dopravních prostředcích, jsou postupně přemisťováni do ubytovacích zařízení. Vyskytly se první případy rabování.
9: Podle naší...
6: Co se děje? Proč je tma?
1: Asi vypad prout.
6: Ale já se chci dívat na pohádku.
0: To máš asi smůlu, Same.
6: Proč? Vždycky se před spaním můžu dívat.
2: Pojď, Same. Půjdeme si lehnout a já ti pohádku přečtu, chceš? Najdeme nějakou svíčku.
6: Tak jo.
1: Jdeme všichni.
0: Nepůjdeme si lehnout do ložnice k našim?
2: Jakmile se jí dotknul ústy, otevřela šípková růženka oči a mile se na něj dívala. Pak se šli společně dolů a probudil se král, královna i dvořané, a společně slavili svatbu prince a šípkové růženky a žili spokojeně až do konce svých dnů.
0: Tak dobrou noc. Třeba se zítra taky probudí.
2: Dobrou noc, mami. Dobrou, tati.
1: Dobrou noc.
6: Mami? Mami, jsi to ty?
10: Je to ona, Same. Musíš ji probudit. Dej jí pusu.
11: Same? Same, pomoc!
6: Maminko! Mami! Co se děje?
1: Tiše, Same.
12: Pust tyhle dveře.
13: No, jdu na to.
6: Já se bojím.
1: To nemusíš, Same. Sem se nikdo nedostane.
12: Situace v některých regionech začíná být kritická. Vázne zásobování potravinami, přerušují se dodávky vody. Z těchto důvodů se množí případy loupeží a rabování.
14: Ve větších městech jsou sice rozestavěny cisterny s pitnou vodou, leckdy u nich ale hlídkují skupiny.
15: Ulice přestávají být bezpečné. Děti by se na nich rozhodně neměly pohybovat bez dozoru dospělých.
6: Ta palačinka chutná nějak divně, protože už nemáme cukr.
0: Na, dej si na to marmeládu.
1: Tak ještě, že jich máme tolik od babičky.
6: No vidíte, babička, můžeme jít za babičkou.
2: Ale Samé, babička přece taky spí.
6: Jak to? Babička přece není maminka.
0: Babička je maminka naší maminky.
2: Udělám čaj. Super, už neteče ani voda.
0: Předevčírem taky netekla a pak zase začala.
2: Ale jídlo už taky dochází.
1: No tak zajdem na nákup. Táta má v peněžence 2000. Můžem koupit vodu i jídlo.
2: Ale ve zprávách říkali, že děti nemají sami vycházet ven.
0: Už jsme týden nevytáhli paty z baráku. Dřív nebo později tam stejně budeme muset.
1: Fajn, tak já tam zajdu sám.
2: Tak to teda ne. Rozdělovat se nebudeme. Buď všichni nebo nikdo.

0: Můžeme jít tudy, to je fajn zkrátka. Stačí projít touhle uličkou a jsme hned u řeky.
1: Ale já chci na hřiště.
2: Řekl jsi jim do obchodu a zpátky.
1: Pojď.
3: Ale, tak vy byste chtěli projít?
4: Jenže za průchod se platí.
0: Jak platí? Vždyť je to normální ulice.
3: Co je dneska normální, kamaráde? Tak cože bys mi dal třeba telefon a já tě pustím?
0: Co to meleš? Nic ti nedám.
1: Krištofe,
2: prosím tě, pojď.
4: No tak si ho asi budeme muset vzít sami.
1: Nechte ho bejt.
3: No hele, malej hrdina s plyšovým medvědem. Tak pojď hezky ke mně.
1: Nech mě.
2: Okamžitě ho pust.
4: Až tvůj brácha navalí ten mobil.
3: Nemil sebou.
1: Pomoc, pomoc.
0: Dobře, tady ho máte.
5: Tak hele, mládeži, co to tady děláte?
3: My se jenom tak hrajem.
1: Oni si vůbec nehrajou, chtějí nás okrást.
5: Pusť ho, hned. A vrať mu ten mobil.
3: To jsem ani nedržel.
4: Na.
6: Tak co, abyste hezky rychle vypadli, než si s váma pohraju já?
4: Na dobrý, v klidu, jo?
3: Máte štěstí, počkejte příště.
7: Dobrý, Samé.
1: Jo.
6: Tak ty se jmenuješ Sam. Dobře, že bráchu bráníš, Samé. Ale děcka jako vy by se neměli jen tak potloukat po ulici. Jak to, že jste tady sami?
0: Jdeme jenom na nákup.
1: Už nemáme ani cukr a neteče voda.
6: Tak ti máš hlad? A nedáš si bonbon? Čokoládovej?
1: Je, děkuju.
6: A ještě jeden pro medvídka? Vy si dejte taky.
1: Děkuju.
6: No není záš. Já jsem z Červeného kříže, vozíme děti do škol. A tam máme jídla spoustu.
1: My ve škole známe tetu Vlaďku.
6: No nekecej. Vlaďka je moje kolegyně. Je hrozně hodná, že jo?
1: To je.
6: Tak cože bych za ní sama zavezl? Tamhle mám mikrobus. Vidíte? Už jsou v něm tři děti.
2: Já nevím. Řekli jsme si, že se nebudeme rozdělovat.
0: Ne, díky. My to zvládnem.
7: Jo? A co bys asi dělal, kdyby pán nepřišel?
2: Podle něj bys tam měl jít, Samé.
6: Co, Samé? Ve škole dostaneš najíst, postaráme se o tebe.
1: Tak já pojedu.
6: Výborně, já věděl, že jsi statečný kluk.
7: My mu skočíme pro věci.
6: Ale prosím tě, to není potřeba, všechno tam dostane. My už musíme jet, ale přijďte ho navštívit odpoledne, jo?
0: Dobře.
1: Tak ahoj.
2: Ahoj, Samé, uvidíme se brzo.
0: Jak to myslíš, že tady Sam není?
8: Dneska dopoledne jsme nikoho nepřijímali.
2: Ale jo, vždyť ho sem vezl takový pán v obleku.
1: Bylo mu asi 50. Měl brýle.
8: Nevezl ho někam jinam. Ještě jedna škola je na náměstí.
1: To ne. Říkal, že je to tvůj kolega, Vlaďko. Musí být tady.
8: Je mi líto, ale tady pracují jen studenti. Nikdo takový sem nejezdí.
0: Co? Ale kam ho teda odvez?
8: To nevím. Pojďte, musíme na policii.
5: Je tam za Rusticha, sakra. Už tam bude.
6: Tak, děti, tady přestoupíte do toho autobusu s tím roztomilým sluníčkem. Pojedete na pěkný výlet na venkov.
1: Já chci za maminkou.
6: No tak. Podívej, kolik je tam dětí.
1: Já nemůžu na výlet. Musím přece počkat na sourozence.
6: A dost. Vypadněte ven.
8: Kde jste tak dlouho? A proč jich je jenom 7?
6: Tříletý jsem vyhodil. Normálně se mi tady podělalo, to bys nevěřila.
5: Tak co je, Terezo? Jsme tady na očích.
8: Však jo, tyhle jsou poslední. Tak zase zítra, ve stejnou dobu. Ale tentokrát jich přivez fakt 8, Novák pak zve na mě, že jich je málo. Tak děti, šup, rychle dovnitř. I ty s tím medvědem, pojď s sebou, jedem.
2: Měli jsme zůstat doma, tady je to nebezpečný.
1: A nechat sama Bůh ví kde?
0: Jo, neslyšela jsi, co říkal ten policajt? Nemají lidi, ztracených dětí je spousta.
2: Má přece fotku. A říkal, že když něco zjistí, zavolá ti.
0: Ale nevíme kdy. To chceš mezi tím sedět doma na zadku a čekat?
7: Musíme ho najít sami.
0: Přesně. Někde bejt musí.
1: A jakže ho vlastně chceme najít? Mohli ho odvést kamkoliv.
7: Prostě hledáme ten mikrobus.
1: V celém městě?
2: To je fakt super nápad.
7: Aut je teď mnohem míň, tak to nemůže být tak složitý.
0: Aut je pořád stejně, jenom nejezdí. Jsou zaparkovaní.
7: Ale my víme, že to naše jezdí.
9: Buďte sticha! Nikdo není na vás zvědavej.
5: Kdo je zvědavej na tebe, ty babo?
9: Co? Jak? Jaká baba?
5: Babo!
9: No co na mě zveš, ty smrade?
5: Ty smrade, vy jsi pokřikovat na někoho, koho to zajímá.
2: Podívejte tamhle. Příbytek pro děti boží. Co když sama odvezli tam?
0: Pojďte, rychle.
10: Ano, to je Bohu libé, že hledáte brášku. Tady bratr Patrik se o vás postará.
7: Ale my chceme vědět, jestli tady sám je...
11: Klid, dítě.
0: Emo, nehádej se. Nevidíš, že nám chtějí pomoct?
11: Vážné věci potřebují čas. Pojďte se mnou a všechno vyřešíme, ano? Děkuju, sestro Lucie.
10: Prosím, bratře.
11: To je dobře, že se strachujete o svého bratra. Ale, a to je důležité, to je dokonce hlavní poselství toho, co dnes žijeme. Ti, kdo prozřou a pochopí, ti se nemusí bát. Nenapadlo vás v posledních dnech, proč vaši rodiče usnuli?
2: A vy to snad víte?
11: Nikdo nemůže tvrdit, že beze zbytku rozpoznal boží záměr, ale svatý otec ve Vatikánu řekl, že se to stalo proto, abyste se vy všichni mohli stát božími dětmi.
2: Bůh nám zabil rodiče, abychom se stali jeho dětmi?
7: Kristýno, nech toho.
11: Ne, ne, Bůh nezabíjí. Seslal na vaše rodiče dar spánku. Na tom vidíte tu nekonečnou boží lásku.
0: No a co Samuel? Je tady?
11: I on je dítětem božím. Ať je kdekoliv, je teď tady s námi.
12: Takže, caparti, poslouchejte. Tohle je pan Novák, ten hodný pan, který se tady o vás stará.
13: Děcka, nebojte. Když se budete slušně chovat, nic se vám nestane, jasný? Brzo se dostanete ke svým novým rodinám.
7: Ale já svoji rodinu mám.
13: Řekl jsem, že tady bude ticho. To bude mít blbý, kteří ten nedostane najíst. Tak rozdejím ty housky. Tamhle rozumbrada nedostane nic.
12: Tady jsou, tak si berte. Ale musíte rychle, nevím, jestli vystačí pro všechny.
14: Nejsem, nevím, já jich viděl první.
13: Terezo, koukej si je uklidnit. Nechcem hlavně žádný modřiny. První zákazníci přijdou už dneska v noci. Rozumíš?
12: No jo, jasný. Mládeži, sklidníme to, jasný? Ty tam, necháš ho.
1: Máš hlad? Tak víš co? Tady máš půlku, já jsem sám.
15: Díky. Já jsem Lukáš.
7: Kde to vlastně jsme?
1: Je to nějaká tělocvična.
7: Podívej,
1: tamhle je něco napsané.
7: To je ploužak. To je ale divný slovo.
1: To teda.
16: Případy únosů dětí se bohužel množí. Podle zpráv z terénu vznikají centra, ze kterých jsou děti dále rozprodávány bezdětným rodinám.
17: Policie podle svého nového prezidenta bohužel nemá v nastalém zmatku kapacitu tato podezření zkoumat.
16: Alespoň bezdětní vědci za poslední týden postoupili ve výzkumu nového jevu. Zjistili, že spící rodiče mají nižší tělesnou teplotu a zpomalené životní funkce, podobně jako někteří savci při zimním spánku.
17: Odborníci vyloučili virový nebo bakteriální původ této záhadné nemoci. Shodují se dokonce na tom, že o nemoc vlastně nejde.
18: Tento spánek byl zřejmě v genetické výbavě lidstva předem zakódován, aniž bychom si toho všimli. Záhadou zůstává, jak mohlo dojít k jeho spuštění, zejména u otců. Někteří vědci se kloní k závěru, že se jedná o zásah mimozemské civilizace. A málo není ani těch, kteří v tom vidí zásah boží.
19: Vy všichni, jak zde stojíte, budete jeho milovanými dělníky a dětmi. Svět pod vašima rukama rozkvete. Bohu díky.
20: Bohu díky.
19: Vaši rodiče se neprobudí, dokud se svět od základu nezmění. Dokud nebudou všichni lidi žít podle božích přikázání.
0: Měli bychom jít dál hledat. Tady jenom ztrácíme čas.
7: Neztrácíme, co pak to neslyšíš? My můžeme zařídit, aby se rodiče probudili. Je to na nás. Je to na nás. Musíme změnit svět.
13: Tak, děcka, vstáváme a postavit se pěkně do řady. Tohle je pan Svoboda. Chtěl by vám něco říct.
4: Děti, usmálo se na vás štěstí. Pár z vás dostane šanci získat novou rodinu.
21: Chceš si vybrat?
4: Vyrať se hlásí. Tak, děti, kdo by chtěl bydlet ve velkém domě se zahradou? Moji klienti na tom nejsou špatně, nebojte.
13: No tak, kdo se přihlásí, dostane pytlík bonbónů.
1: Slyšel jsi, dostaneme bonbóny.
15: Lukáši, nechotel.
1: Ale já mám hrozný hlad.
15: A housky už nechci.
1: Já, tady.
15: Lukáši, ne. Nechoď tam, prosím.
13: No, výborně. První odvážlivec.
4: Tak, kdo další? Kdo by chtěl svůj vlastní pokoj s televizí?
22: Já bych chtěl.
4: No, vidíte. Pojďte hezky ke mně, ať se na vás podívám.
15: Neboj, mami, já nikam nejdu.
23: Dobrý večer, Krištofe. Co tu děláš? Ty se tady schováváš?
0: Ale ne.
23: Vypadáš nějak smutně? Holky tě tu nechali samotného.
0: Modlí se nahoře v pokoji.
23: Být osamělý je smutné, viď? Třeba by si potřeboval s někým popovídat.
0: Já tady nechci jenom sedět a modlit se. Chci najít sama. Ale Emma s Týnou mě vůbec neposlouchají.
23: Jsi citlivý a odpovědný. Tvé sestry to bohužel nevidí. Ty už máš nějaké děvče?
0: Ne.
23: Chápu, že tě holky nezajímají. Škoda, že všechny neusnuly místo rodičů, co?
0: No, já... Promiňte. Haló? Ano, prosím?
24: Tady policie. Vy jste u nás byli minulý týden kvůli vašemu bratru Samuelovi, že?

0: ryba vysvobozuje. A my za vás přece zodpovídáme. Nemůžeme vás jen tak pustit ven.
1: Co pak jsme tady ve vězení?
2: Krištofe, stalo se něco?
3: No tak vy se k nám vůbec nepřibližujte. Holky, vemte si svoje věci a jdeme. Hned.
0: Vraťte se. Venku je to nebezpečné.
3: Hlavně, že tady je to bezpečný.
4: Blahoslavených v Králově se dnes koná velká demonstrace nazvaná Bdělí na prvním místě. Jejím cílem je podle svolavatelů přesvědčit vládu, aby vytvořila jakési tábory pro spící a jejich byty rozdala těm, kteří jsou právě vzhůru.
5: Byty všem!
6: Tohle je naše země! Naše milovaná vlast!
5: Naše vlast! Naše vlast!
3: Tak jsme tady. Odsud prý odváželi sama.
1: Za jak dlouho nám jede ten vlak do Velkého Hradce?
3: Vysokého Hradce. A jede za hodinu. Mezitím se můžeme porozhlídnout tady. Třeba se někoho zeptat, jestli neviděl ten autobus.
1: Jak si chceš tady někoho zeptat?
6: Ale oni usnuli a my jsme tu zbyli.
7: Jaký pak usnuli? Pod zem s nima.
6: To je jedno kam. Hlavní je, že my, kteří nespíme, musíme žít. A my si vezmeme, co nám patří.
1: To je hrozný, pojďte pryč. Děd, pardon.
7: Co na mě strkáš? Copak? Vám se tu nelíbí?
1: Ne, líbí. Ale spěcháme na vlak.
7: Jo, tak na vlak. Vždyť žádný vlaky už týden nejezdí. A kde pak takhle bydlíte, co? Vypadáte celkem dobře voháklý. Ukaž mi ty náušnice.
8: Hej, no tak, to by stačilo, nech je bejt. Určitě se jenom ztratili, že jo, děti?
3: Ano, ztratili.
8: Slyšíš? Tak pojďte se mnou.
7: Tak na vás taky dojde, jen počkejte.
8: Oh, to bylo ofous, co? Ještě, že jste mě potkali, já jsem Jarka. Co tady děláte takhle sami?
3: No víte, my...
1: My hledáme autobus s nalepeným sluncem. Prý v něm odsud před pár dny odvážely děti.
8: Taková drzost. Za bílýho dne a na veřejném prostranství.
3: Takže vy jste ten autobus viděla?
8: Tak hele, teď je Jarce se tyká. Dáš si pivo?
3: To ne, já ještě nemůžu. Takže jsi ho viděla?
8: Holky, to je vždycky takhle vzornej. Neviděla, ale slyšela jsem o tom. Proč se ptáte?
1: Odvezli v něm našeho bráchu, Samuela. Je mu teprve 6.
8: To je hrůza. Na internetu psali, že těhle překupníků s dětma je čím dál víc. Kradou děti na ulici a pak je prodávají bezdětným párům do Německa.
1: Do Německa? To ne.
8: Klid. Byli jste na policii?
3: Byli, ale oni říkají, že tam nemají koho poslat.
8: Jasně, typický. Hlavně nevytáhnout paty z kanclu.
1: Musíme se co nejdřív dostat do toho Vysokého Hradce. Ale jak? Promiň, Jarko. Je pravda, že nejezdí vlaky?
8: Jo, prej je nemá kdo řídit. Víte co? Teta Jarka to tak nenechá. Pomůžu vám bráchu najít. Zítra sedneme do auta a zajedeme tam.
3: Fakt? Moc děkujem.
8: Jo.
1: Zítra? Ale co, když sama někam prodaj? Nemohli bychom jet už teď?
8: Teď? Holky, já za tmy blbě vidím a... Navíc... Chápeš? Ráno moudřejší večera, jak se říká. Půjdete ke mně. Se mnou jste v bezpečí, nebojte.

0: Tady od nás něco máš.
1: Všechno nejlepší.
2: Tak, to je on.
3: Koukni na ty jeho vlásky. A jak se usmívá.
4: Je, to je Méďa.
1: Jak se říká same?
4: Děkuju.
5: Takže jo. Líbí se ti?
3: Líbí. Moc.
2: Dobře. Hej ty, vstávej.
4: Tati, počkej.

0: to právě jde, aby se probudil až u nás. Dej mu ten prášek, Freddy.
1: Přidrž mu tu pusu. Tak.
2: Haló, pomoc! Mami! Tati, kde jste?
3: Nejsou tu, ale já jsem tady s tebou.
2: Pane Hnědáčku, vy mluvíte?
3: No jasně, jsem přece tvůj kamarád.
2: Kde to jsme? Kde jsou rodiče?
3: To nevím, ale najdeme. Jsem přece medvěd. Ochráním tě, ano? Ale teď musíš otevřít oči.
2: Otevřít oči?
3: No ano, nemůžeš pořád spát jako rodiče. Probuď se. Teď.
0: Podívej, Freddy. Už se probouzí. Už se dívá.
1: A dobré ráno, Samueli.
0: Podívej, on se tě lekl. Samičku, nás se nemusíš bát. My jsme přece tvoji rodiče.
2: To teda nejste. Já přece nejsem váš.
0: Ale to víš, že jsi. Pojď, obejmu tě.
1: Ne tak rychle, vyplašiš ho.
0: Ale když já jsem tak šťastná.
1: Musíme na něj pomalu. Víš co, Samueli? Jdeme se dolů nasnídat. Až budeš chtít, přijď za námi. Pojď, Simono, necháme ho být.
0: Ty můj krásný, rozkošný chlapečku.
1: Simono.
2: Já chci domů.
3: Haló, haló, tady.
2: Pane Hnědáčku, vy tu jste taky?
3: No jasně, přece bych ti nenechal samotného. A teď pojď, porozhlédneme se tady.
2: Ale já dolů nechci.
3: Musíme zjistit, kde vlastně jsme. Neboj, budu tě držet za ruku.
2: Tak dobře.
4: Hlavně nevycházejte ven, ať vás nikdo nevidí.
5: A to máme zůstat zavřený doma?
4: Ale nemůže se z ničeho nic začít venku ukazovat s dítětem.
5: No, ale vrátíš se brzo, že ale?
4: Ale vrátím se, jak to jenom půjde, zítra nebo pozítří.
5: Dobře, dobře, ale hlavně mi dej vědět, až budeš přijíždět, ano?
4: Určitě, ano.
5: Dobře.
4: Ano.
0: On jde. On už jde. Já se zblázním.
1: Samueli, copak si to neseš?
2: To je pan Hnědáček, je to můj medvěd.
0: Pan Hnědáček, slyšíš to, Freddy? No není roztomilý.
1: Samueli, musím jít do práce, ale zůstaneš tady s maminkou, ano?
2: Já...
0: No to víš, že zůstaneš. A zamávej hezky tatínkovi, ano?
2: Pane Hnědáčku, zamávejte.
1: Hlavně moc nechoďte ven. Venku jsou zlí lidi, víš, Samueli? Tak se mějte. Ahoj.
0: Tak co, Samíku, co bys si zdal k snídani?
2: Nemám hlad.
0: Dobře, tak kdybys něco chtěl, řekni si. Sice jsme tady uprostřed lesa, ale máme všechno. Vajíčka, vločky, nedáš si palačinku?
2: Takže do města je to daleko?
0: Proč do města? Tobě se tady snad nelíbí?
2: Líbí, ale ve městě se mi taky líbí.
0: Samíku, ve městech všichni spí. Představ si, že na světě zůstal jenom tenhle dům. A v něm my, tvoji rodiče. Vezmu tě nahoru. Můžeš se tam podívat na pohádky, chceš?
2: Tak jo.
6: Tak mládeži, asi jsme to konečně trefili, podívejte. Vysoký Hradec.
7: Dobře, ale co teď?
8: Asi bychom se měli někoho zeptat, jestli ten autobus neviděl.
7: Hele, tamhle stojí pár lidí, podívejte.
6: No jasně, místní putika.
8: Můžeme tam zastavit, prosím?
6: To není vůbec žádný problém.
7: Tak co, kdo tam půjde?
8: Ty chlapy vypadají nějak divně.
6: Víte co, děcka, já tam dojdu. Mám žízeň jako trám, tak to aspoň spláchnu. Jste pro.
8: To byste byla moc hodná.
6: Jo, tak fajn, hned jsem zpátky.
7: Měl jsi jít s ní, necháš jí všechno dělat za nás.
8: Teď se sama nabídla.
7: Nešel jsi jenom proto, že se bojíš. Jsi nejstarší, měl by ses o nás postarat.
8: Víš co, dej mi pokoj.
7: Já mám žízeň. Emo, dáš mi napít? Tak jsi měla zít svoji vodu.
9: Emino, nebuď lakomá, to je furt něco.
7: Já, že jsem lakomá? To ty se sebou nikdy nic nevezmeš.
8: Můžete toho laskavě nechat? Koukněte, Jarka si přinesla pivo.
7: To snad ne. Přece si nemůže dát pivo, musí ještě řídit. Hele, ukazuje nám a jdeme za ní. Já tam nechci.
8: Tak chcete najít sama nebo nechcete?
7: Třeba něco zjistila. Jdeme.
6: No hele, hele, to jsou oni.
9: Dobrý den.
6: Tyhle dvě jsou dvojčata, vůbec nevím, která je která.
10: No to jo.
6: Ten mladý, to je frajer, ten ty holky chrání.
10: No tak, děcka, pojďte k nám, taky vám nalejem.
11: A my si dáme ruma, co vy na to? Co?
6: Jen ho nalej.
8: Děkujeme, ale my pít nemůžeme.
7: Ale vy byste taky neměla. Přece budete ještě řídit.
6: Podívejte se na ně, jak jsou vadrzlí.
10: Tak. Tak vy prej hledáte ztracenýho bráchu, jo?
8: Ano, prý ho sem vezli autobusem. Ještě s dalšíma dětma.
10: Jo, mladej, to jdete pozdě. Projeli tady tak... Týden zpátky?
7: Vážně? A nevíte, kam jeli?
10: Jo, holka, to netuším.
11: Hele, já jsem slyšel, že je prej vezli tamhle na Zlištejn.
8: Na Zlištejn?
11: No, to je takový hrad. No, spíš zřícenina. Hele, tímhle směrem. Takových kolik? 20 kilometrů.
6: Tak vidíte, já jsem vám říkala, že se to vyřeší. Dejte mi ještě ruma. Na oslavu.
10: No to víš.
7: Co to děláte? Potřebujeme, abyste nás tam dovezla. Co když našeho bráchu prodají?
11: Vole, podívej se, jak si vyskakuje.
10: Jsi nějaká hysterická holka, ne?
6: To teda. Já vám pomáhám, holčičko. Ubytuju vás u sebe a ty na mě takhle? Víš co? Hledejte si toho bráchu sami.
11: No jasně, správně, vyhodně. A ty si tady s náma ještě, pojď.
8: To ne, musíš nám pomoct.
6: Nikomu tykáš, chlapečku. Ty jsi bohatý parchanti tohleto. Koukejte táhnout. Nějaký váš brácha je mi ukradený. Jasný? Vypadněte.
12: Tak rum.
10: Nech je bejt, Jaruško. Tady jsme ještě.
13: Pod prvním kopečkem něco v autě zabublalo, zacvrlíkalo, štítlo a udělalo.
2: Podívejte, pane Hnědáčku, ten medvěd vypadá jako vy.
14: Tak velký uši teda nemám.
6: Všechno jsem pro tebe udělala. Všechno. Celý dům jsem uklidila. Freddyho jsem přesvědčila. A ty mě klidně necháš samotnou? Už dva dny tu jenom sedíš a koukáš na televizi, tak já jsem snad vzduch? Nebo...
2: Ale já...
6: Nebo ne? Nebo neudělala jsem dost? Můžu za to já, že nechceš jíst?
2: Já jsem vás nechtěl naštvat.
6: Vás? Já jsem tvoje maminka. Nejsem ti snad dost dobrá?
2: To ne.
6: Samíku, já jenom chci, abys mě měl rád, víš? Půjdeš si s maminkou hrát ven? Na pohádky se podíváš večer.
2: Může jít i pan Hnědáček?
6: Ale to víš, že může. Bude si hrát s námi, chceš? Tak, pozor. Připraven, samé. Tak, maminka střílí a je to gól! Samíčku, proč se nesnažíš? To si přece mohl chytit.
2: Mě už to nebaví.
6: Ale no tak, Samíčku, ještě jeden, jo? Počkej tady, schovej se tu a nikam nechoď, ano? Neříkala jsem ti, že až se budeš vracet, máš mi nejdřív zavolat? Víš, jak jsem se lekla?
4: Jo, jenomže to by mi nejdřív někdo musel vzít telefon. Tak...
3: Neposlouchej to, Sami. Jdeme radši pro ten míč.
2: Tady je. Ale slyšíte to, pane Hnědáčku? Někde tu teče voda. Tamhle je potok.
3: Pamatuješ, co říkal tatínek? Všechny potoky tečou do moře.
2: Ale v moři jsou žraloci.
3: Neboj, tady nejsou.
6: Same, tady jsi. Ty, co to má znamenat? Ty jsi chtěl utíct. Já se o tebe starám a ty chceš zdrhnout.
4: Prosím tě, nehoď, šel jenom pro ten míč.
6: Ne, on chtěl ode mě utíct.
4: Simono.
2: Nechtěl.
4: Prosím tě, neho. Jenom si hrál, viď, Samueli. Simono, pojď. Jdeme dovnitř.
6: Já to všechno myslím dobře, chápeš? Já jenom chci...
3: Slyšel jsi? Bojí se, že chceš utíct. To není tak špatný nápad, ne? Utíct. Utíct.
2: Utíct.

0: tě teda povedlo, Kristýno.
1: Co jako?
0: To si Jarku musela prudit. Teď půjdeme 20 kilometrů pěšky.
1: Vždyť jsem jí jenom řekla, že by neměla pít.
0: No právě, je to tvoje chyba.
2: Tak dost, kdo vás má pořád poslouchat? Týna má pravdu. Kdyby nám Jarka chtěla fakt pomoct, tak pít nebude. Jediná chyba je, že jsme sama posadili do auta s cizíma lidma. Teď ho musíme najít. Potřebujeme dojít na ten hrad a hlavně se nesmíme hádat. Jasný?
0: Máš pravdu. Promiň.
1: Já se taky omlouvám.
2: A já taky. Snažím se tvářit, že vím, co dělám, ale nevím to. Štve mě, že tu nejsou máma s tátou, aby mi poradili. Bolí mě nohy. Ale přece v tom sama nenecháme, ne?
0: Ne, to je jasný.
2: Tak fajn. Jdeme.
3: Ahoj, mládeži. Nechcete svést? Já jsem Vilda a tohle je Cinda.
4: Čau, kam byste potřebovali?
2: No, potřebujeme se dostat na hrad z Lištejn.
4: No nekecej, my tam zrovna jedem.
3: Taky jedete na slavnost Matky Země?
1: Na slavnost? Co teď chcete slavit?
4: No přece Matku Zemi. Dala nám najevo, že je nemocná, že jsme se k ní nechovali hezky. Tak nás chce donutit, abychom svoje chování změnili.
3: A proč tam chcete vy? Nevypadáte, že jste si vyrazili na výlet.
0: My hledáme bráchu.
1: Unesli ho.
4: Co?
3: To si děláš srandu. A kdo?
2: Nějaký překupníci. Prý ho vezli i s dalšíma dětma na ten Zlištejn.
4: To je hrozný. Ale my vám ho pomůžeme najít, nebojte. Nasedejte.
5: Pane Pechu, co je tedy podle vás příčinou spánku rodičů?
6: Říkám vám, že je uspali, aby děti mohly unášet na pokus. Proto děti mizí z ulic.
7: Aha, takže vy chcete říct, že za současnou situaci můžou mimozemšťané?
6: Ano, je to jasné. Kontaktovali jsme je kombinací gamma záření a rádiových vln. NASA o tom samozřejmě mlčí.
8: Já s tím nemohu souhlasit. Je přece jasné, že problém souvisí s naší planetou. Předchozí generace ji vyčerpali, bez uzněji plundrovali a ona se nám teď mstí.
9: Promiňte, ale vy zcela pomíjíte vliv Plutána, které...
10: Tak pozor. Podívej, samíčku. Raz, dva, tři, čtyři, pět a maminka je v domečku. Tak můžeš házet ty. Co? Tak to snad nemyslíš vážně? Tohle už je po třetí.
0: Já nechtěl.
10: Dobře, to nevadí. Já ti tu lístku podám. Tak tady, házej.
0: Ale já už nechci hrát.
10: Co? Takže ty nechceš hrát. A víš co? Mně už to nebaví. Tak když máš pořád s něčím problém, zůstaň si tady sám.
0: Pane Hnědáčku, myslíte, že už je čas?
11: Kdy jindy? Nechceš přece zůstat tady. Chceš domů. Za rodiči a Krištofem, Týnou a Emou.
0: Co když je nenajdu?
11: Najdeš, jak to říkal tatínek. Každý potok se vlévá do moře. A vy přece bydlíte u řeky. Stačí jít po proudu.
0: Ale musíte mě držet za ruku, pane Hnědáčku.
11: Budu. Pojď.
1: Takže vaši rodiče taky usnuli?
4: Jo, ale já jsem teda s našima nikdy moc nemluvila. Odstěhovala jsem se už v 17, takže za mě vlastně žádný rozdíl.
0: A tvoji rodiče, Vildo?
3: Já žiju jenom s tátou. Ten večer předtím jsme se pohádali. Říkal jsem mu, že bych chtěl možná bydlet s Cindou. A ráno už se neprobudil.
4: Vildův táta je moc fajn. Je nám to celý líto. Tak jsme si řekli, že se prostě musíme začít chovat jinak. Starat se o okolí.
3: Cindo, tady někde to musí bejt. Podívej se, kudy mám jet.
4: OK, najdu to. Počkej, je tu slabý signál. Ta mapa se vůbec nenačítá.
1: Krištofe, Emo, vidíte to tamhle?
2: No co, nějaká tělocvična. To je ploužák. Co je to za blbost?
0: Ale ne, vedle. Stojí tam autobus a je na něm velký slunce.
4: Tamhle za potokem doprava.
3: Fajn, tak jedeme.
2: Ne, ne, počkejte. My se potřebujeme podívat tamhle k té tělocvičně. Možná tam může být náš brácha.
3: Tady? Proč tady?
0: Tamhle to je asi ten autobus, kterým ho odvezli.
4: Ale co když to není on?
0: To nevím, ale musíme to zkusit. Jinou stopu nemáme.
4: No fajn. Ale to tam chcete nakráčet a prostě se zeptat?
2: Co jinýho máme dělat? Jsme tři, nějak to zvládneme.
0: Jasně, jdeme.
12: Počkejte, děcka, neblbněte. Ještě si vás tam nechají taky. Potřebujete plán. Matka Země na nás ještě chvíli počká, ne?
4: To si píš.
13: Hele, hrozný. Zase jsme museli jednu vyhodit. Pořád vřeštěla celou noc.
0: Promiňte. Dobrý den.
13: Dobrý den. Je, ahoj holky. Počkej, zavolám tě za chvíli. Co tu děláte takhle sami?
0: Víte, my bydlíme tady kousek a naše rodiče už 2 týdny spí. A my už nemáme nic k jídlu. A slyšeli jsme, že se tu prý o děti staráte.
13: Vážně? A kdo pak vám to říkal?
0: Dole ve vesnici. Prosím, pomozte nám. Nikdo nás k sobě nechce.
13: No dobře, dobře, klid. Když takhle prosíte, možná bychom vám mohli pomoct. Jste sice trochu starší, ale třeba bychom vám sehnali i novou rodinu, chtěli byste?
2: Těch dětí vevnitř jste se taky ptali, jestli by chtěli?
13: Co ty tady děláš, chlapečku?
2: Hledám svého bráchu, kterýho jste ukradli.
13: Tak to asi hledáš na špatný adrese. Tady žádný děti nejsou.
12: Vážně. Tak cože bychom se podívali dovnitř?
13: Co to tady na mě zkoušíte? Vypadněte!
12: Ne, ne, ty tady počkej hezky s náma.
13: Nechte toho, nebo zavolám policii.
4: Dobrý nápad. Ale zavolám ji já. Teď hned, co ty na to?
13: Nechte toho! Já za nic nemůžu. Nikdy jsem tu práci neměla brát. Šéf tady není, jel řešit kšefty s nějakým překupníkem. Co po mně chcete?
2: Chceme svýho bráchu, a to hned.
13: Bráchu? Jak vypadá?
0: Jmenuje se Sam, je mu 6, je blondětý jako my.
13: Já nevím, takových jsem viděla už spoustu.
0: Pořád sebou tahá svýho medvěda, plyšovýho.
13: Aha. Počkejte, ten už tady ale není.
2: Cože? Kdy jste ho odvezli?
0: Kam? Do Německa?
13: Proč do Německa? Odvezla si ho nějaká rodina, co bydlí tady kousek. Jsou to asi 4 dny.
0: Kde bydlí?
13: Já nevím, všechny informace měl vždycky šéf. Říkali, že se kluk bude mít dobře, že bydlí někde na samotě, u potoka.
2: U potoka? Kde je tady potok?
4: Jeden by měl být tamhle kousek.
0: Když podél něho půjdem, tak ten barák najdem.
2: To zní jako plán. Pojďte.
0: Vildo, Cindo, děkujeme vám, ale my už půjdeme.
12: Neblázni, musíte tu počkat s náma.
2: To nejde.
0: Když jsme bráku ztratili, musíme ho najít sami.
2: Ale děkujeme za všechno.
4: Dávejte na sebe pozor.
0: Jau, to bolí.
7: Vstávej. Za chvíli už určitě budeme doma.
0: Tady končí cesta.
7: Nekončí, vidíš? Pokračuje na druhé straně potoka.
0: Ale já...
7: Musíš ho přeskočit.
0: To ne, já se bojím.
7: Ty nechceš vidět maminku a tatínka? A sourozence?
0: To chci, moc.
7: Víš, řeknu ti tajemství. Když se k ním vrátíš, tak se rodiče probudí.
0: Vážně?
7: Ano, ale musíš přeskočit ten potok a pak jít dál po cestě. Já už se postarám o zbytek.
0: Jak?
7: Jsem přece medvěd, pamatuješ? V lese se vyznám. Připraven?
0: Ano.
7: Pořádně se rozběhni. Tak, 3, 2, 1, skoč.
0: Pane Hnědáčku, vraťte se.
7: Neboj se, Same, běž dál.
0: Pane Hnědáčku, děti neumíte plavat.

0: Krištof, já už nemůžu.
1: Já taky ne. A navíc se mi za chvíli vybije mobil, bez ní nic neuvidíme. Musíme tady přespat.
2: Dobře, jdu nabrat vodu.
0: Trochu se vyspíme a hned ráno vyrazíme.
1: Snad jsem aspoň někde v teple pod střechou.
2: Krištofe, Emo, podívejte se, co jsem našla.
0: To je přece hnědáček.
1: Kde jsi ho našla?
2: Ležel na břehu, tamhle.
0: Ale kde se tady vzal?
2: Co když je sám někde tady? V lese.
3: Mami, tati, jste tady?
4: Tady jsme, samé.
5: Jsi šikovný kluk, našel jsi nás.
4: Teď už budeme spolu. Pojď ke mně.
3: Už jsem tady, maminko. Lehnu si tady u vás.
5: Chce se ti taky spát, viď?
3: Moc.
2: Samé, pane bože, samé!
6: Konečně jsme tě našli.
2: Probuď se, no tak.
6: Samé, samé.
0: Už jsme u tebe.
3: Jak jste mě našli?
2: My? To spíš hnědáček našel nás. Tady ho máš, je ještě trochu mokrej.
3: Díky, pane hnědáčku, děkuju.
0: Jsme tu s tebou, postaráme se o tebe, už bude dobře.
3: To jsem rád, že jste tady.
7: Krištofe, tady Vilda, nemohl jsem se dovolat, tak ti nahrávám hlasovku. Poslali jsme za váma policii, snad vás najdou. A taky hned potom mi volal táta. Z ničeho nic, je vzhůru.
8: Policie upozornila na nalezení několika desítek dětí v tělocvičně obce Ploužak u Vysokého Hradce.
9: Podle všech dostupných informací se začali někteří rodiče náhle probouzet.
10: Po celé zemi se od dnešního rána probouzí čím dál víc rodičů. Zatím není jasné, proč se to týká jen některých.

0: Ano, prosím. Mami.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady u Šounově, pohádkové školce.
1: Ahoj kamarádi, ahoj u Šouné.
0: Jani, co budeme dělat? Už jsme malovali, skákali na trampolíně, plavali v rybníce, taky jsme si zpívali.
1: Uf, to byl ale dlouhý den, těším se, až hupsnu do postýlky.
0: Jako Jani, do postýlky?
1: No normálně do postýlky, když je večer.
0: Počkej, ale holky a kluci teď zrovna na nás volají, že u nich tady ještě rozhodně není večer.
1: Ale tady u nás je, Ušounku. Za pohádkovým lesem krásně zapadá slunce.
0: Jo, já to vidím, no vidím to z okna. Už se nám tu stmívá, ale mně se ještě do postýlky nechce.
1: Ohlo to znám, Ušounku, jenže když teď nepůjdeš včas, nebude se ti ráno dobře vstávat, to víš?
0: Ještě jednu písničku, prosím, prosím.
1: Tak dobře.
2: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které já už mám na sobě pyžamo, ale Ušoun dneska večer nějak hrozně zdržuje.
1: Jani, vždyť já vůbec nezdržuju.
0: Ale nechce se ti.
1: No, to se mi teda nechce, to máš pravdu.
0: Víš co, pustíme si pohádku a uvidíme, třeba tě krásně uspí.
1: Já tady myslím, že ne. Možná proto, že vím, že holky a kluci se ještě ke spánku nechystají. Bych ještě chtěl být vzhůru s nimi.
0: Tím, že si s kamarády užijeme pohádku, můžeme začít každopádně.
1: No, tak... Tak jo.
2: Ušounova pohádka.

0: Na plovárně v Juan Le Pen byl přes den blázinec. Plavčík Eve nevěděl, koho hlídat dřív. Jestli děti, aby nebyly moc dlouho ve vodě, nebo sardinky, aby nebyly moc dlouho na suchu. Večer šli děti domů a sardinky měly dlouhou chvíli. Když už s nimi nebylo k vydržení, začala jedna zkušená sardinka vyprávět. Jestli pak víte, že kdysi dávno bylo moře bezbarvé. Budu vám povídat, jak se stalo, že moře zmodralo.
1: A je, řekla prostořeká sardinka. Ty si zas budeš vymýšlet.
0: Buď sticha a poslouchej, řekla zkušená sardinka. Moře bylo bezbarvé a sardinky bylo vidět široko daleko jako namodralé ostrůvky. Rybáři měli zlaté časy, ale mnohé sardinky se musely celý den držet u dna a teprve v noci vyplavaly k hladině. Jednou z jara táhly sardinky k pobřeží a koho myslíte, že tam neviděli? Viděli tam malíře. Malíři malovali krále v purpurovém šatu i vznešené dámy v rouchu šafránově žlutém. Malovali i strašné katy v rudých nohavicích. Malovali a když jim barvy došly, sami si je vyrobili. A měli kolem sebe tyglíky s barvou okrovou, šafránově žlutou, dračí krví i modří azurovou. Našim prasardinkám se barvy zalíbily. A prasardinky se rozhodly, že si trochu barev vypůjčí a obarví moře. Jenže se nemohli dohodnout, jaké barvy má být moře. Jeden houf chtěl mít modro-zeleno-hnědo-stříbrné, aby se lesklo jako šupiny, druhý pruhované jako plavčíkovo tričko. Nebýt moudré vedoucí hejna, snad by se sardinky poprali. Moudrá vedoucí hejna rozhodla. Požádáme o pomoc racky. Vezmou do zobáku veverčí štěteček, namočený třeba do žluté barvy. Ukápnou na zkoušku do moře trochu šafránové žluti. Pak uvidíme. Rackové vzali do zobáku veverčí štěteček a ukápli. A vzniklo žluté moře. Nebylo valné. Co se hodilo na roucha vznešených dam na obraze, vůbec se nehodilo na moře. Rackové taky vzali do zobáku štětec ze štětin bílého prasete a namočili ho do červené barvy. Opláchli ho v dalším moři a moře zčervenalo. Znáte je sardinky pod jménem Rudé moře. Do toho moře zas nic nebylo. Co vypadalo krásně na katových nohavicích a královských pláštích, bylo na moře moc vznešené. Rackové tedy brali do zobáku štětečky s dalšími barvami a vzniklo ještě moře černé a barevné zátoky. Nakonec namočili štětec z jezevčích chlupů do překrásné modři. Hned jak se pár kapek smísilo s vodou, sardinky zajásaly. To byla pravá barva pro moře. Pak obarvili sardinky spolu s racky všechny světové oceány na modro. Sardinky vzdychaly.
2: To ještě není všechno, řekla prostořeká sardinka. Ty jsi zapomněla, že malíři malovali na obrazech taky směšné obludy.
0: Máš pravdu, řekla zkušená sardinka. Malovali obludy dvouhlavé, tříocasé, jednooké nebo skopítky. I sardinky zatoužily po něčem, čemu by se mohli smát. Vypůjčili si od malířů ty nejtenčí štětečky a vyryli do vln mořské koníky, chobotnice a nakonec i sledě a placky. A pak teprve bylo moře úplné.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka.
1: A Ušoun pořád nespí a motá se tady v postýlce do peřiny a vůbec, ale vůbec to nejde a nejde usnout. No, já si totiž myslím, že to dneska snad ani nepůjde. Prostě nemůžu spát.
0: Ušounku, já mám nápad.
1: No tak povídej.
0: Když ti to spaní nejde, tak si uděláme noční výpravu.
1: Jo, no tak jo, super.
0: Tak si vezmeme baterku a jdeme omrknout svět, jak vypadá, když ho přikryje tma.
1: Je, ale Jani, to se nebojíš? Jo, já se asi maličko, malilinko bojím.
0: A proč bych se bála? Čeho?
1: No tak já nevím. Někdo se třeba bojí tmy.
0: Někdo možná, ale já mám s sebou ochránce. Strašidýlko. Ušouna Rušouna.
1: Aha, no tak jo. No tak dobře. Ano, jsem statečný. Vydoloval jsem ze sebe statečnost a proto si v bezpečí. Co to je?
0: To je, ne, víš co, jen to pěkně s kamarády uhodněte.
1: Ušounova hádanka. Kdo by to tak mohl být?
0: Je to noční tvor a uslyšíte ho ještě jednou.

0: myš, to byla nápověda, jo, tak ale my to už víme, holky a kluci, že jo? Tak pozor, 3, 2, 1, netopír!
1: Výborně, super, jste velcí šikulové. A protože tady o netopírovi máme pěknou písničku, hned si ji pustíme.
0: Už jou nová písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které máme dneska noční výpravu, protože jsem nemohl spát.
0: A taky je Ušounovi líto netopíra, že nemůže žít ve dne.
1: Ale třeba si zase on udělá někdy denní výpravu a přijde nás navštívit do Ušounovy pohádkové školky.
0: Třeba ano. Tak jak Ušounku, už si konečně pořádně ospinkaný?
1: Ani náhodou.
0: Tak to tě musíme s kamarády trochu unavit.
1: Jsem připraven. Ušounovo cvičení.
0: Holky a kluci, protože noc je jako dělaná na strašení, pořádně si zastrašíme.
1: Jo, jo, jo, to mě bude bavit, to mě bude bavit. Tak pozor, pozor, na strašidlákování jsem tady já. Nejdřív uděláme malinkaté... Ale jenom trošičku, jo? Tak pozor, pozor, 3, 2, 1.
0: Bu.
1: Jo, přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Teď už děláme velké bu a pořádně u toho chodíme. Zvedneme ruce a strašíme, co nám síly stačí.
1: Rukama strašíme, nohama strašíme, hlavou strašíme, dvoma anténu straší anténou, to jsem já, strašidlácký Ušoun Rušoun.
0: Očima strašíme.
1: Ano, přesně tak.
0: Teď si pořádně bafneme. Baf!
1: Já, to jsem celek.
0: Teď ty.
1: Jo, pozor. Ještě ne. Teď baf.
0: Teď zase já. Baf.
1: Jo, to jsem se zase polekal. Pozor, teď já úplně nakonec. Pozor. Mně to nejde, když vidím, že se směješ.
0: A jen bafni.
1: Baf!
0: A tak jsme si krásně zabavali a teď bafneme na holky a na kluky schválně, jestli zaječí.
1: Počkej, nejdřív uděláme malý bububu, pak velký bububu a zakončíme to bafem, jo?
0: Jo.
1: Tak pozor.
0: Bu. A teď 3, 2, 1. Baf! Lekli jste se! A víte co, kamarádi? Teďka bafněte vy na nás.
1: Jo!
0: To bylo.
1: To bylo. Tak honem písničku, ať se z toho vzpamatujem. Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte mou, tady Úšou novou pohádkovou školku.
1: Tentokrát se procházíme nocí.
0: Ano, já jsem musel v sobě najít velkou statečnost a my jsme teď na noční výpravě. Potkali jsme netopíra, viděli jsme hvězdy a mně už se asi pomalu chce spinkat.
1: Tak hurá.
0: Jen si naliju trošku vody na pití, sednu si na postýlku.
1: Ušoune, prosím tě, ty jsi spolil polštář.
0: No jo, co budu dělat?
1: No co by, máš úkol. A co vy, holky a kluci, splníte si ho s Ušounem?
0: Ušounův úkol. Jo. Holky a kluci, nejdřív poproste maminky nebo tatínky, aby vám dali čistý povlak na polštář.
1: A než si ho připravíte, dáme si písničku.
0: Ušounova písnička.

0: Tak, holky a kluci, máte připravený povlak na polštář a ještě polštář k tomu? Tak pojďte, s Ušonem si zkusíme polštář převléct. Tak jakože jste si ten polštář polili.
1: Jo, jo, jo, sundáme ten mokrý. Ano, tak právě jsme to provedli. Tak.
0: No a teď zkusíme dát polštář do toho čistého povlaku. Pěkně ho tam nasoukejte.
1: Jo, jo,
0: růžky
1: jo.
0: Do rohu.
1: No to je takový trénink povlíkání polštáře. Maminka nám, nebo ty, mě můžeš krásně převlíknout peřinu, na tu jsem moc malinký, ale polštář, ten musíme trénovat. To my dokážeme, ale je to těžké.
0: No, těžké to je, ale trénovat to musíme, protože až budeme pomáhat mamince nebo tatínkovi, až nám budou převlékat celou postýlku, tak budeme hrdinové.
1: Jasně, budem úplně nadšení, že to zvládáme. No, tak.
0: Tak teda já to pomůžu Ušounovi.
1: No,
0: a
1: když...
0: pokud vám to doma taky nejde, poproste rodiče, ať vám pomůžou.
1: No, i když teda musím říct, že ten politý povlak, ten se mi pěkně podařilo stáhnout. To jsem šikula.
0: No, ale už se ti skoro povedlo dát i ten nový povlak.
1: No, to mi jde hůř. Musím vlíst do toho polštáře.
0: Ne, nelez tam, tam nemůžeš vlíst celý. Pojď sem. Kde máš nohu, Ušoun? Holky a kluci, mě se Ušoun ztratil v polštáři.
1: No, Ušoune, to je legrace.
0: Ale nebyla to legrace. Ušoune ven. Ušoune ven. Okamžitě vylez z polštáře.
1: No tak už jsem tady. To byla nakonec velká legrace.
0: No vidíte. No, tak a teď zapneme knoflíčky a nebo jestli máte na polštáři zip, tak zatáhněte zip.
1: A nebo jenom převlékneme jenom tak. Bez zipu, bez šňůrek, bez knoflíčku. Dokázali jsme to. Tak teda je.
0: A pozor. Ještě pěkně naklepat polštářek, ať se ti na něm hezky hajá.
1: Je, no, a skoro sám jsem si ho povlékl.
0: Nespi, Ušounku, počkej. Ušounku, ještě zbývá se s kamarády rozloučit a poprosit o obrázky.
1: No tak dobře, ano, moje tedy Ušounová pohádková školka.
0: Nespí.
1: Končí to. No jo, Ušounek jde spát a vy nám prosím, namalujte obrázek.
0: Nespí, dneska nám prosím namalujte netopíra.
1: Nebo klidně hvězdičky na nebi.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. My potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu, ale kamarádi tohle vždycky říká Ušounu Rušoun. Slyšíte? Usnul. Tak ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně. A když nemůžete spát, počítejte třeba Ušouny.
1: Co jsi říkala? Co to?
0: Už se jenom rozluč a zavři oči.
1: Jo, to se tady, to, že to jsem já tady, Ušoun Rušoun. A moc se na vás zase těším. Prostě se s vámi loučím.
0: A už zase spí. Tak loučí se taky o něco méně ušatá Jana Richterová a na závěr si dneska zaspíváme tichou lince, abychom neprobudili Ušounka a taky všechny ostatní, kteří už spinkají.
1: Jo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna cyklistka Alfonzína Stráda. Dnes my holky považujeme spoustu věcí za normální a samozřejmé. Třeba, že můžeme nosit kalhoty, chodit k volbám nebo jezdit na kole. Z pohledu historie však v podstatě ještě nedávno to tak ale nebývalo. Třeba zrovna to ježdění na kole. Když se tenhle vynález ke konci 19. století uchytil, byl vnímán spíše jako pánská záležitost. Ženy sice taky občas šláply do pedálů, ale ostatní se na takové aktivní dámy mohly dívat divně. Složitější to měly i kvůli oblečení. Tehdy se nosily dlouhé sukně. Bicykl ale nabízel volnost a svobodu pohybu a tak si ho rychle oblíbily i ženy, které se v té době snažily emancipovat, tedy zajistit si stejná práva, jako měli muži, i stejnou nezávislost. Začaly vymýšlet speciální oblečení, které by bylo praktičtější a užívali si skvělý pocit z jízdy. Co ale zůstávalo doménou mužů, byly cyklistické závody. A právě do toho zasáhla naše hrdinka Alfonzína Strada. Narodila se v roce 1891 v severní Itálii do rodiny zemědělských dělníků. Žili tedy ve velmi skromných podmínkách. Jednou ale otec přinesl domů staré jízdní kolo. Prý ho vyměnil za kuřata. Původně samozřejmě myslel, že tím potěší některého ze svých synů. Bicyklu se ale brzy chopila právě Alfonzína. Proháněla se po okolí a udivovala tím sousedy. Vysloužila si přezdívku Il Diavolo in Gonella, tedy v překladu Ďábel v sukni. Přestože tehdejší společnost považovala závodní cyklistiku za pánskou věc, dostala se Alfonzína i na některé závody. Její odhodlání bylo mimořádné. Byla pozvána na závody v ruském Petrohradě, kde svou odvahou a výkonem oslnila carevnu Alexandru. Na její popud pak Alfonzína dostala medaili přímo z rukou cara Mikuláše II. Za svou kariéru vytvořila i ženský rychlostní rekord. Její cyklistická dráha byla neustálým střetem s představami o tom, co se od ženy očekává. Rodina její sportovní ambice příliš nepodporovala. Naopak její budoucí manžel Luigi Strada byl jejím velkým zastáncem. Když se v roce 1915 vzali, daroval jí dokonce závodní kolo. Pak se přestěhovali do Milána, kde mohla Alfonzína pravidelně ji trénovat. Její největší výzvou byl 12. ročník závodu Giro d'Italia v roce 1924, kde na ní čekalo 3613 kilometrů. Tenhle závod je velmi slavný a jezdí se doteď. I když dnes vypadá o dost jinak. Jezdí se hlavně po cestách s pěkným povrchem, používají se moderní lehká kola a závodníci mají týmy, které se o ně starají. Dřív nic takového nebylo. Vypráví se, že se musela Alfonzína do závodu přihlásit pod lehce upraveným jménem Strada Alfonzin, které zní jako mužské. A nikdo dlouho nevěděl, že se jedná o ženu. Pravděpodobnější verze ale je, že organizátoři moc dobře věděli, o koho jde. O její účast stáli, protože ten rok odmítli účast kvůli sporům o peníze největší hvězdy. Pořadatelé si tak možná mysleli, že žena zvedne zájem médií a měli pravdu. Když tisk objevil, že mezi 90 závodníky je i žena, udělal z toho senzaci. Jak závod postupoval, získala Alfonzina i přes počáteční nedůvěru obrovskou podporu veřejnosti. Tehdejší Giro bylo velkou fyzickou zkouškou. Každá etapa závodu byla dlouhá a náročná. Alfonzině se ale dařilo a dokázala dojíždět i před některými mužskými závodníky. Během jedné etapy ale došlo k dramatickému momentu. Alfonzina několikrát spadla a dokonce si zlomila řídítko. Místo toho, aby to vzdala, improvizovaně je opravila pomocí kusu násady od koštěte a provázku, co jí dali místní lidé. Do konce etapy sice dorazila, ale překročila časový limit. Podle pravidel tak měla být vyřazena. Ředitel závodu však našel kompromis. Alfonzína mohla pokračovat jen mimo oficiální klasifikaci. Znamenalo to, že mohla závod dokončit, ale už jen tak, ze zájmu. Samozřejmě pokračovala. Z původních 90 závodníků dorazilo do cíle jen asi 30. Alfonzína byla mezi nimi. Dorazila asi 28 hodin po vítězi a vítala jí hudba a lidé jí zasypávali květinami. Dodnes je jedinou ženou v historii, která startovala v mužské verzi Giro d'Italia. Její popularita rostla a v následujících letech obrážela závody po celé Evropě. Později si v Miláně otevřela obchod s jízdními koly a malou opravnou. Když už nemohla jezdit na kole, přesedlala na motorku. Alfonzína si zkrátka vždy dokázala poradit a najít cestu, i když se zdálo, že není schůdná. Inspirovala tak mnoho dalších žen, že mohou jít za svým snem. Historie má holt ráda, když do toho někdo pořádně šlápne.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.cz.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě tu pokaždý narazíte taky na hosta. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude náš host možná malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem. Nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako tenis, cestování a tvoření. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Gréta Mužíková. Čau Gréti, vítej v Trenduj.
3: Ahoj.
2: Grétě je 11, chodí do 5. třídy, má staršího bráchu, věnuje se atletice, hraje tenis a taky ráda cestuje. To, co jsem teď řekla, je ale vlastně jenom takový základní info. My se chceme dozvědět něco víc. Takže Gréti, seš připravená na rychlopoznání, aby se holky a kluci, co nás teď poslouchají, něco víc o tobě dozvěděli?
3: Jo.
2: Tak jdeme na to.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: Teď nás čeká rubrika Rychlopoznání. Mám na Grétku pár otázek na tělo, kdyby nechtěla odpovědět, nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. A začneme hned první otázkou. Kdybys měla po zbytek života žít v jiné zemi než v Česku, tak jakou bys si vybrala a proč?
3: Španělsko, protože tam je La Minia Mal.
2: Ty jo, takže jsi milovnice Španělska.
3: Jo.
2: Dáme druhou otázku. Co je tvým největším přáním?
3: Asi dostat se někdy do Číny.
2: Takže bys chtěla navštívit Čínu a tam jo. Třeba velkou čínskou zeď a tak?
3: Jo.
2: Super. Třetí otázka, to možná máš připravený nebo trochu promyšlený, protože na tu se ptám každýho. Je to tvoje guilty pleasure, takže v překladu na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš?
3: No, že se koukám na kriminálky.
2: Takže máš ráda jakoby prostě detektivky, kde se stane nějaká vražda a pak to vyřešej.
3: Jo.
2: No a jaká máš třeba tvoji oblíbenou, co bys tady doporučila?
3: Já poslouchám různě, ale na i vysílání jsem se koukala na Line of Duty, já nevím, jak se to řekne v češtině.
2: Tak stačí nám to v angličtině.
3: A pak Místo zločinu a je tam Plzeň, Český Budějovice, Zlín a Ostrava.
2: No a není to pak třeba, že se trošku bojíš, aby se taky nějaká takováhle zápletka kriminální nestala i tobě?
3: No, já se na to nekoukám jako po 7. hodině večer.
2: Jo, takže to je na to ten jo. Jako tip, aby se člověk tolik nebál.
3: Ano.
2: Dobrý. Čtvrtá otázka. Kdyby jsi musela vybrat, s kým bys ztroskotala na pustém ostrově a proč?
3: S osobou, tak asi s mojíma dvěma nejlepšíma kamarádkama.
2: Že jsou takový, že byste si tam ve třech takhle poradili dobře?
3: Jo, protože oni jsou obě dvě jako jiný, takže to je jako vtipný.
2: Jo, jo, a doplňovali byste se. A poslední otázka rychlopoznání. Kdyby ses na jeden den mohla stát někým slavným, tak kdo by to byl? Čí život nějaký hvězdy by ses chtěla vyzkoušet?
3: Asi Evy Farný.
2: Jo, takže by ses prostě dala život Evy Farný. No to se nedivím, my jsme se s Grétkou ještě před vysíláním chvilku bavili a říkal mi, že poslouchá ráda Evu, takže se nedivím, že by si to s Evou chtěla na jeden den vyměnit. Určitě by to byl zážitek. No, vy jste asi slyšeli, že si Grétka poradila s rychlopoznáním skvěle, tím pádem rozhlasová výzva jí dneska nečeká a my se můžeme vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká cestování, tenis a tvoření.

0: Jako první si dnes budeme povídat o cestování. Cestování už dávno není jenom o tom, že si zbalíte kufr, sednete do letadla, pak tam vyfotíte fotky z míst, kde jste ještě nebyli a to je všechno. Dneska je trend ty destinace opravdu objevovat, zažívat tam dobrodružství a taky třeba cestovat i pomaleji, poznávat i vlastní zemi. Tohle téma si Greta vybrala, protože předpokládám, ráda cestuje. V létě byla v Thajsku a taky vyrazila s rodiči karavanem po Česku. Takže pojďme zjistit, jaká dobrodružství na těchto, ale i na jiných cestách zažila. Greti, moje první otázka zní, jestli si vzpomeneš, kdy jsi byla poprvé v zahraničí a kde?
1: Já myslím, že ještě jsem se asi nenarodila, když jsem byla. A myslím, že jsem na Krétě to bylo.
0: Jo, že jsi byla v bříšku u mamky.
1: Jo, na Krétě.
0: Ty jo, takže ještě v nula minus pár měsíců byla Gretka na Krétě. No a když už jsi byla narozený miminko, tak víš?
1: No, asi ne.
0: Ty si pamatuješ tu Krétu.
1: No.
0: No a když se řekne dovolená, co tě napadne jako první?
1: Buď jako chození po horách, anebo prostě ležení na pláži.
0: Mm-hmm. Máš ráda oba tady ty protipóly, prostě aktivní i pohodičku.
1: Mm-hmm.
0: No a jaké bylo letošní tvoje léto z toho cestovatelského pohledu? Co jsi všechno zažila?
1: No, byla jsem v Thajsku a když jsme měli tím karavanem po Česku, tak se to změnilo a jeli jsme do Slovenska. Takže jsme byli ve Slovensku.
0: A jeli jste taky karavanem?
1: Jo.
0: Tak tím pádem dneska to tady změním na karavan po Slovensku, to vůbec nevadí. Já jsem vlastně si s Grétkou psala e-maily a ona mi právě psala v tom termínu, co jsi mi původně nabídla, jedeme karavanem po Česku, tak já ti o tom pak budu vyprávět. No tak vidíte, plány se prostě měněj, teď už to mají za sebou, tak mi bude vyprávět o jiný dovče. No a kdyby jsi mohla vybrat jedno místo, který si už za život navštívila, ale kam by ses teď hned vrátila, tak jaký by to bylo?
1: Do Thajska. Mm-hmm. Na ostrov Koh Samui.
0: Takže a byla jsi tam letos poprvý?
1: Jo.
0: A úplně se ti tam mega líbilo teda. Ty jo, no tak teď mi ještě pověz, než rozebereme víc to Thajsko. Jaký země si už teda navštívila za svůj život a který prostě se ti líbily, tak určitě bys teda doporučila asi to Thajsko, když se ti tam takhle líbilo, ale kde jsi ještě všude byla?
1: No určitě v Německu, v Polsku, v Rakousku, ve Slovensku, v Thajsku, v Chorvatsku,
0: uh-huh.
1: i ve Španělsku a v Portugalsku uh-huh. a dál nevím už.
0: No, myslím, že jsi nám toho řekla úplně spoustu. No a jsou všechny země jako podle tebe krásný, že ať je ostatní taky navštívějí, ty, který jsi ty viděla.
1: Jo, určitě.
0: No tak vidíte, že Gretka je docela cestovatelka, v 11 už byla docela v mnoha zemích, ale z toho tvýho seznamu jsem teda pochopila, že cesta do Thajska byla úplně ta nejvzdálenější, kterou si zatím zažila. Je to tak?
1: No já nevím, co je dál, jestli je dál jako Thajsko anebo Karibik, to jsem si taky vzpomněla.
0: No vidíš, ještě Karibik, no tak to bych řekla, že možná ten Karibik, no.
1: No tak asi.
0: Ty jo, no tak ona má ještě tato holka Karibik na seznamu, no tak to ještě Karibik probereme potom taky. Každopádně i tak v obě jsou to vzdálený, kam se letí 10 plus hodin, prostě 10 a více hodin. Ale Thajsko máš v nejčerstvější paměti, protože tam si byla letos, tak co tě v Thajsku bavilo úplně nejvíc?
1: No, asi jako být u moře. A my jsme i jako chodili na různý menší jako výlety, ale nebylo to úplně jako velký výlet, takže to bylo jenom třeba chození po městě.
0: Mm-hmm. Tak ono je tam přece jenom docela horko, tak v tom horku se asi zase velký výlety úplně nedají dělat, to by člověk tam prostě upek zaživa. No a jak dlouho jste tam byli?
1: Myslím, že 3 týdny nebo měsíc.
0: Tý, jo, no a byli jste jenom na ostrově Koh Samui, nebo jste ještě projeli i jiný části Thajska?
1: My jsme přiletěli do Bangkoku, my jsme tam půjčili auto a různě jsme jako cestovali po různých místech a dostali jsme se až jakoby na Koh Samui.
0: A tam se ti líbilo nejvíc na Koh Samui z celého Thajska, nebo to se nedá říct?
1: No, ono je všechno hezký, takže...
0: Je pravda, že v Thajsku jsem já teda byla taky, už je to asi 4 roky, ale docela si to pamatuju, i na Koh Samui jsem byla, takže věřím, že se ti tam líbilo. Zároveň úplně chápu, že se nedá třeba Koh Samui a Bangkok srovnat. Bangkok je prostě obří město, tam to prostě žije, tam to bliká. Koh Samui tam je to takový víc poklidnější, víc takový tropický. Možná to i víc připomíná ten Karibik. V Karibiku jsem já teda nebyla, ale ty to můžeš porovnat, že je to tam prostě takový nejvíc tropický, že jo?
1: No.
0: Bylo v této zemi něco, co tě tam opravdu překvapilo?
1: No, myslím, že ne. Ale tak mně se líbilo všechno, ale jak měly hrozně velký ty chrámy a všechno.
0: Tak to se ti líbilo.
1: Jo.
0: A to tě překvapilo možná. No je pravda, že oni tam mají, mě už to taky trochu slívá ty země, který jsem navštívila, ale mají tam takový ty obrovitánský sochy těch budhů a takhle, viď? No tak to je neuvěřitelný. No a jaký to pro tebe je, když takhle vycestuješ tak daleko od domova, ať už do Karibiku nebo do Tajska? Jseš třeba z letu nervózní, nebo to máš ráda i tu cestu a tak?
1: Já mám ráda cestu letadlem hodně, protože vždycky na tom letišti je to zajímavý, že objevím nový letiště, že třeba, že to není stejný jak v Praze a tak.
0: Takže se vůbec nebojíš lítání, užíváš si to?
1: Ne, nebojím se.
0: Je pravda, že nevím, jak to máte vy, holky a kluci, ale kdo absolvoval tady tu delší cestu, tak tam už opravdu vás vždycky čeká, že tam dostanete i to jídlo, že jo, podle toho, jestli tam zrovna večeříte nebo snídáte, tak prostě to tam dostanete, nebo třeba tam máte i dvě jídla, většinou za ten dlouhej let, a máte většinou, každý má svoji televizi před sedačkou a může tam koukat na filmy, na seriály, takže je to taková zase jiná cesta, než když se jede třeba 2-3 hodinky, tak to se většinou lítá letadlama, kde žádný jídlo nemáte a žádnou televizi, tak to je třeba trošku někdy nuda, nebo se má člověk čas strachovat z letu, ale tady si to užívá, ne? Nebo já to taky tak mám, taky si to docela užívám. No a měla jsi třeba nějaký dobrý místo v letadle, že si i z okýnka viděla nějaký hezký výhledy?
1: No, myslím, že když jsme letěli do Tajska, tak jo, ale když jsme letěli z Prahy do Vídně a pak až do Tajska, tak to myslím, že to jsem taky. A naspátek z Tajska to už ne, to už jsem seděla uprostřed, jakoby toho letadla.
0: No a jsi člověk, co docela i část té cesty prospí, anebo spíš hodně koukáš, svačíš a tak?
1: Já spíš koukám, ale vždycky, když chci usnout, když letíme přes noc, tak v tom letadle je hrozný hluk, takže já si zapnu sluchátka a poslouchám a u toho usnu. Mm-hmm,
0: to je dobrý tip i pro vás, co vám to třeba dělá problém usnout. Je pravda, že oni to většinou na noc světla trošku stlumějí, ale přece jenom ne každý spí, takže tam třeba nějaký i miminko třeba letí a pláče. Nebo prostě někdo jde na záchod a furt se tam prostě něco děje, přece jenom v tom velkém letadle letušky tam pořád procházejí, kontrolujou, takže je dobrý mít něco proti hluku. No a co ti na Tajsku přišlo úplně nejvíc třeba jiný než u nás doma, tady v Česku?
1: No tak nemluvíš si tam česky.
0: To je docela jiný. No a jaký ti přišli ty lidi? Přišli ti třeba milejší, veselejší?
1: No přišli mi takový, jako že jsem si jich nemusela jako hodně bát, že tady jsou takový jako lidi, kteří jako nejsou zlí, ale vypadají třeba.
0: Že jsou třeba takový přísný a člověk jako dítě z nich má takový respekt a tam ty Tajci, že se usmívali hodně. Jako mám z toho stejný pocit, že mi ty lidi tam přišli hodně sympatický a hodně se usmívali. A já jsem tam teda s dítětem nebyla, ale věřím, že na děti ještě reagují třeba víc, že jim mávají nebo prostě jsou na ně takový milí. No a ochutnala jsi tam něco třeba skvělého, co bys nám doporučila?
1: Já úplně nevím, já jsem tam měla spíš jako jídla, které jsou evropský, ale měla jsem i nějaký tajský, ale zrovna nevím, no.
0: A ochutnala jsi tam nějaký jejich dobrý ovoce, protože oni tam mají, že jo, strašně různýho manga čerstvýho a všechny tady ty dobroty a dělají z toho různý ty smutíčka čerstvý, tak to si zkusila?
1: Jo, měla jsem mangostín, to mi jako celkem chutnalo, ale oni nám to v hotelu dali jednou, pak už to nosili takový jako nedobrý, že to nebylo úplně čerstvý.
0: A to jedla normálně jako by čerstvý to ovoce. Jo. No, mangostín, čemu bys to přirovnala? Protože i když to má v názvu mango, tak to není mango klasický.
1: Není, no, já už si tu chuť jako úplně nevybavuju, ale jako bylo to, myslím, že celkem dobrý.
0: Tak když tak si to můžete zapátrat a třeba se to bude dát sehnat i v Česku, abyste to mohli ochutnat. Měli jste tam i třeba nějaký super výlet nebo velký zážitek za celý Tajsko, na co doteďka vzpomínáš?
1: No, myslím, že jo, ale už asi nevím. Tak jsme toho navštívili hodně.
0: Tak já zkusím, pro mě třeba v Tajsku, nevím, jestli jste to taky zažili, byl velký zážitek, když jsme tam šli do sloní rezervace, kde žijou sloni, který dřív byli v zajetí, ale už nejsou, a mohli jsme je tam nakrmit a podívat se, jak funguje jejich den, tak to byl třeba pro mě velký zážitek. Setkali jste se tam taky se slonama, nebo ne?
1: No, my jsme je viděli jenom z dálky, protože my jsme vlastně tam táta jako se mnou chtěl jít, ale pak jsme to už nějak jako nestihli. Ale viděla jsem je.
0: No tak to je třeba jedna věc, která mi na Tajsku přišla super, protože v minulosti se v Tajsku hodně sloni využívali k práci a k turismu, vozili turisty a právě teď už se to bere jako týrání zvířat a hodně se od toho ustupuje, aby ty sloně byly v pohodě. Zároveň ale slona, který takhle pro lidi pracoval hodně let, nemůžete jen tak vypustit do divoký přírody, protože už bys tam třeba jako neporadil, tak proto jsou tady v těch chráněných rezervacích, kde jakoby mají trochu kontakt s tím člověkem, ale zároveň tam žijou volně a nemusí pro nikoho pracovat a jsou takový šťastnější. No a třeba nějaký jiný, třeba viděla jsi tam nějaký podmořský život, třeba nějakou želvu nebo něco takového?
1: Želvy ne, ale viděla jsem opici živou. Uh-huh.
0: No a jaký to pro tebe bylo? Bála ses nebo se ti to líbilo?
1: No, já jsem se jí trošku bála, ale jako jinak se mi to i trošku líbilo, protože ona byla jako na střeše jedné budovy, takže...
0: Je pravda, že opice jsou docela drzí v tady těch zemích, jako je Thajsko i další, protože jsou napůl, mi přijde, zvyklí na ty lidi, takže se jich nebojej a naopak jsou hrozně zvědaví a třeba nás občas lidi v Thajsku varovali, že nemáme před opicema vytahovat žádný jídlo, nic, co se blejská nebo něco, co svítí, protože ta opice může přijít k nám a chtít nám to vzít a když jí to nedáte, tak vás třeba drápne, prostě, že to fakt chce, takže když třeba ty lidi nechtěli, aby jim ta opice ukradla mobil nebo prostě sluneční brejle, tak se radši nemá nic vytahovat. Prostě a je to bezpečný. Takže vůbec se nedivím, že jsem měla trochu z opice respekt. Mně se nejvíc líbily opice v zemi, kde byly vlastně docela neochočený a byly prostě vysoko na stromech a žili ten svůj život, tak to se mi líbilo, že jsem se je v pohodě prohlídla, ale nehrozilo, že jako přijdou a vezmou mi svačinu. Teď se přesuneme na cestování blíž domovu, což bylo vaše cestování po Slovinsku karavanem. Jaký to je cestovat karavanem? To je zase úplně jiný dobrodružství, ne?
1: No, já jsem na to už zvykla, přemýjezdíme hodně často karavanem. Ono je to vždycky, že třeba dostaneme jiný karavan a jinak to tam funguje, takže to je takový jako zajímavý.
0: Si na to vždycky zvyknu.
1: Jo, ale za mě asi lepší ten karavan než dům, protože s karavanem vždycky někam můžeš popojet a když máš dům, tak musíš mít prostě...
0: Auto a vracet se furt do toho domu.
1: A vracet se do toho domu a když prostě najednou jedeš na výlet a řekneš, hele, já tady chci bydlet, to prostě si tam jenom jako zařídíš bydlení a už tam můžeš bydlet, protože
0: no to je
1: máš všechno
0: úžasný.
1: Sebou.
0: No to jo, takže toho asi člověk možná zažije víc, než kdyby byl někde v hotelu nebo na jednom místě, viď? V tom karavanu. No a na jakém třeba hodně krásném místě jste tam mohli přespat nebo bydlet chvilku na Slovinsku?
1: No na Slovinsku u řeky, Soči.
0: Tak ta je nádherná.
1: No to se mi hodně líbila.
0: Ta je hodně taková průhledná, viď, jak bazén.
1: No a to bylo celkem jako hezký, hodně, protože my jsme tam i s mamkou jednou šli k vodopádu, byli jsme tam na kanioningu a skákali jsme z různých kamenů do řeky.
0: Protože, to muselo být velký dobrodružství.
1: No, protože mě to prostě, já jsem jednou skočila, řekla jsem, tak to zkusím ještě jednou a pak mě začalo nějak hrozně bavit a mamka mi řekla, že nesmím skákat, já jsem to i tak skákala.
0: No, ty jsi rebelka, no a byla voda studená? Hodně nebo ne?
1: No, tak na začátku, když jsem tam byla třeba prvních 10 minut, tak byla studená, ale pak jsem si jako zvykla už.
0: Takže už v pohodě. Ty jo, no tak to muselo být dobrodružství, tak to z toho u řeky Soči zažila víc než já. My jsme se tam jenom fotili a dělali jsme nějaký výlet okolo té řeky, ale nekoupala jsem se v ní, takže to seš jako mega dobrá. No a co se ti ještě ve Slovinsku líbilo, protože to je taky moc krásná země. Byli jste tam třeba i na nějakém výletě v horách?
1: Nebyli. Ale byli jsme tam ve městě, v Kobaridu a tam jsme byli v různých muzeích a tak.
0: No a kdybys to měla porovnat, tak baví tě spíš cestovat do hodně vzdálených míst, jako je třeba to Thajsko nebo Karibik, anebo máš třeba radši, když takhle vyrazíte tím autem někde takhle poblíž prostě Slovinsko nebo třeba to Rakousko a tady ty lokality?
1: Já mám ráda oboje, ale asi víc do té dálky, jako, protože tam můžu pak být díl, že se pak nevyplatí třeba na 3 dny tam jet.
0: No jasně, že to je takový možná větší dobrodružství, protože víc tam lidi žijou jinak než my. No a co si myslíš, když se třeba bavíš s kamarádkama a kamarádama, co je teď mezi tvýma kámošema při cestování jako populární? Kam oni nejradši jezdí nebo co si přejou navštívit a tak?
1: No oni jako všichni jezdí někam jinam, že se nám ještě nestalo, že by se někdo na dovolený jako třeba potkal nebo že by byli ve stejných zemi. Takže to je úplně jako jediný.
0: Ale všichni teda rádi takhle vyrážejí i do zahraničí.
1: No já bych řekla, že jo.
0: A můžeš ty sama, když je ti 11, mluvit do toho, kam pojedete třeba na další dovolenou, nebo prostě to určí rodiče a vy prostě jedete?
1: No já to prostě jako třeba řeknu, že chci jet jako někam třeba na Maledivy a aha, oni řeknou, že na Maledivy nejedou.
0: Jo, takže můžeš říct svůj názor, ale...
1: jako jinou představu, že třeba jako budem chodit po horách a tak.
0: Jasně, takže jakoby názor říct můžeš, ale většinou se jede tam, kam chtějí rodiče. Ty jsi vlastně řekla, že nejradši cestuješ asi letadlem, protože to je velký zážitek. A ještě by mě zajímalo, než se přesuneme do další kategorie, co jsi si teď letos přivezla třeba za suvenýry, ať už z Thajska nebo ze Slovinska?
1: Z Thajska jsem si přivezla čuchátka, různý, proti rýmě a tak. No a tygří mast, ale tu jsem dala učitelce.
0: Jo, takže je pravda, že ty čuchátka to jsou vlastně z různých aromatických olejů, co oni tam vyrábějí a protáhne to třeba nos nebo takhle.
1: No a pak jsem si ještě přivezla třeba takový, jakoby, já nevím, jak to říct, no.
0: Tak to zkus popsat.
1: Náramek to byl, no, normální, prostě pro kamarádky a
0: jo,
1: tak.
0: Jo, takže jsi přinesla i dárečky kamarádkám.
1: Ano, a taky kufr mi tam teďka koupil a přivezla jsem si různý bombonky. A oni tam mají takový na spaní, že tam jsou takový jako nějaký jako látky, které se v Česku nehrávají.
0: A že to jako člověka prostě tak uklidní a dobře se mu usne.
1: Ano.
0: Tak to je docela taky zajímavý, protože je pravda, že jsou různý byliny, které třeba takhle uspávají, tak možná z toho i se tady ty bombonky třeba připravujou v Thajsku. No a kam by ses chtěla podívat příště, kdyby to bylo na tobě?
1: Asi na Maledivy.
0: No tak to je velká exotika. To, když si zadáte někde na internetu Maledivy, tak vám vyjedou takový ty chatičky nebo takový ty domečky na kůlech a nádherná čistá voda, bílej písek, no tak... Chápu, že je to tvůj sen. Mně vlastně ještě napadá k tomu Thajsku, že se mi tam hodně líbilo to, že skoro na všech plážích byly takový ty houpačky zavěšený na těch palmách. A to mi přišlo strašně hezky.
1: My jsme to viděli jen na jedný a na to jsme zrovna nešli, ale jinak jako byla hezká ta houpačka.
0: No, jako já jsem se nejdřív teda bala, aby se tady ta houpačka nějaká třeba se mnou neutrhla, ale chvilku jsem si tam jako sedla a byl to takový hezký pocit. No a dala bys nějaký cestovatelský tip, třeba pro holky a kluky, co teď poslouchají, jakože třeba na co se připravit nebo kam vyrazit?
1: Jako v Thajsku?
0: Obecně, klidně kamkoliv, co ti napadá.
1: No tak i to Slovinsko bylo hezký, ale i to Thajsko, ono bylo jako všechno vždycky, když někam jedem, tak je to vždycky hezký.
0: Takže ať se prostě nebojej někam vyrazit a že je to všude na světě, kde jsi to zatím navštívila, pěkný.
1: Jo.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: tenis. Tenis znáte z velkých turnajů, určitě se každému vybaví nějaký slavný tenista, ale jak vypadá tenis očima mladé slečny, proč s ním někdo začíná, co ho na tom baví, to vše se snad dnes od Gretky dozvíme. Takže Greti, jak ses k tenisu vlastně dostala, kdo tě k němu přivedl?
1: No já sama, když mi bylo 5, tak jsem prostě chtěla dělat nějaký jako sport, protože já jsem odmala dělala atletiku a chtěla jsem dělat nějaký jiný sport, tak mě napadnul tenis a začal mě celkem i bavit, takže...
0: Takže jsi začala 5?
1: No, myslím, že jo.
0: Takže to už jako děláš celkem dlouho, v podstatě půlku tvého života. Co tě na tom tenisu baví?
1: No, baví mě prostě ty jako hry a pak i zápasy, který hrám.
0: No a proč by to měl někdo, kdo to třeba ještě nikdy nehrál, zkusit? Co by ho na to mohlo zabavit?
1: V jiných sportech se třeba jako spíš hodně běhá a tady to je jakoby, že když je malý, tak hraje na menším poli, takže to není zase tak jako těžký.
0: Mm-hmm.
1: A že se stačí jen prostě natáhnout pro ten míček.
0: Mm-hmm. Trošku se třeba možná soustředit.
1: Ano.
0: No a myslíš si, že je tenis teďka mezi dětma populární?
1: Ne.
0: Chodí tam třeba do toho vašeho klubu hodně dětí tvýho věku?
1: Jo, chodí.
0: Tak já bych řekla, že možná docela je. No a máš třeba nějaký tenisový vzor?
1: Nemám.
0: Prostě tě to jenom baví. Takže nejsi člověk, který by sledoval třeba tenisový zápasy i v televizi nebo takhle?
1: No, je někdy.
0: Znáš nějakýho slavného tenistu?
1: Neznám.
0: Chápu, mě většinou taky spíš baví sporty dělat, než na ně koukat. No a v jakým hraješ klubu a kolikrát týdně trénuješ?
1: Hraju na Pragovce, Praga se to jmenuje.
0: Mm-hmm. Kolikrát týdně trénuješ?
1: Jednou týdně, ale až se dostanu na gimpl a nebudu mít jako starosti s tím učením, tak budu chodit třeba 3x.
0: Jo, takže teďka prostě máš tu přípravku, jo. Prostě se připravuješ, takže chápu, že tak vlastně v 5. třídě se děti hlásej na gimply, takže letos tě to čeká. To mě to připomnělo, jestli už máš vymyšlený, kam se budeš hlásit. Je no, to mimo tenis, ale to nevadí.
1: Chci se hlásit na gymnázium Jaroslava Seiferta, mm-hmm. To je kousek od naší školy a pak bych chtěla ještě, nevím, jak se jmenuje, i naproti Fénixu.
0: Prostě taky další ještě nějaký pražský ano. Gymnázium. No tak budu držet pěsti, aby to vyšlo. A teď zpátky k tenisu. Ty jsi říkala, že tě baví nejenom tréninky, ale že tě baví i zápasy. Nebyváš třeba na zápase nervózní?
1: Jo, hodně. Většinou. Tak ono je to takový, jakože jo, těším se, bude to super. A jak stojím už na tom poli, prostě čekám, než ten jako soupeř rozehraje, tak už je to takový hrozně to prostě...
0: Už ta nervozita.
1: Jo.
0: No a co děláš, nebo jak se snažíš poradit s tím, když se ti třeba někdy opravdu nedaří? Ať už na tréninku, nebo právě při tom zápase.
1: No, tak já se třeba jako napiju a začnu se jako víc soustředit.
0: A pomůže to většinou.
1: Jo, většinou to pomůže.
0: Mm-hmm, tak to je dobrý, to je super. No a našla jsi na tenisu nějaký kamarády za ty roky?
1: Jo, našla jsem si asi 5 kamarádek.
0: Tak to je super, to je 5. Fajn. A už si proti některý hrála taky zápas?
1: No jenom na tréninku.
0: Jo, jo, no tak to je možná lepší, abyste se potom nějak kvůli tomu nerozhádali. Taky mě zajímá, jestli máš na ten tenis, třeba možná na tréninky ne, ale na ty zápasy nějaký speciální tenisový úbor. Nebo můžeš mít, co chceš?
1: No, já mám takovou modrou sukínku a takový trička. Ono je to takový jenom lehký, takže vlastně mi v tom není vedro.
0: Jo, to je super, protože vím, že v tenise, v tom profesionálním, se hodně lidi taky jako zaměřují na to, co ty tenistky hlavně mají za ty obleky, oblečení, protože přesně nosí ty sukínky a jak to mají sladěný a tak dál, takže proto jsem se musela zeptat. V čem podle tebe musí být člověk dobrý, aby mu ten tenis šel?
1: Já nevím, podle mě jako je to úplně jako jedno, v čem je člověk dobrý.
0: Prostě když bude trénovat, tak by to mohl zvládnout. Musí ano. Být třeba mít dobrý postřeh nebo sílu?
1: No určitě by měl být jako rychlej, mm-hmm. Protože ten míček je většinou rychlejší, než se zdá. Třeba když se v televizi, tak to je takový jako pomalejší, mm-hmm. Ale v reálu je to hrozně rychlý.
0: Takže by měl být možná rychlej, mrštnej a děláš i takový, já teda neumím hrát tenis, upřímně se přiznám, nikdy jsem ho ani neskusila hrát, takže nevím moc, jak se tam říká těm různým úderům, ale umíš třeba, máš nějaký svůj jako speciální, který vždycky, když pak pošleš, tak to většinou nikdo neodehraje zpátky?
1: Nemám, no jako mám, ale to je takový, jako že to letí úplně třeba za plot.
0: Jo, to se ale nepočítá.
1: Ne,
0: asi.
1: To se nepočítá.
0: Ty jsi vlastně říkala, že moc ty slavný tenisty neznáš, takže tím pádem otázka, s kým bys

0: chtěla dát jeden trénink, asi úplně není na místě, protože by tě to nenapadlo, koho dát, když jen úplně neznáš. Nebo je někdo, s kým bys si chtěla dát
1: trénink? Našeho trenéra.
0: Jo, s tím bys prostě toho máš ráda, ten ti přijde dobrý.
1: Jo.
0: No a teďka trošku musíš použít fantazii. Kdybys mohla mít nějakou tenisovou superschopnost, tak co by to bylo?
1: Vyhrávání.
0: Jo, jakože bys prostě vždycky přišla, napadla to tam a vyhrála.
1: Jo.
0: Jo, tohle to není špatná superschopnost. No a chtěla by se třeba jednou tenisu věnovat profesionálně a jet třeba na US Open nebo na tady ty...
1: Jo?
0: Jo. Jo, no tak třeba tady mám před sebou budoucí profesionální tenistku Grétu a jednou ji tady už budu zpovídat, až vyhraje nějaký pohár, třeba Wimbledon. No a co bys poradila těm, co zvažujou, že by začali s tenisem?
1: No, aby se jako nebáli, když jim to na začátku nepůjde, protože ono jako na začátku mi to taky vůbec nešlo, že prostě to lítalo jinam, ale pak, když jsem třeba byla doma, vzpomněla jsem si, co mi trenér řekl, tak mi trošku jako došlo, že to asi musím dělat jinak.
0: Mm-hmm, takže prostě mít trpělivost na to, že neumí to člověk prostě hned a trvá nějakou dobu, než se to naučí.
1: Jo.
0: No a co ti... Teď prostě aktuálně, protože už fakt hraješ tenis přes 5 let, tak co ti přináší do života?
1: Prostě jako baví mě to a jsem ráda, že dělám jako třeba 2 sporty, že nedělám jen jeden.
0: Uh-huh, ten druhý je atletika, viď?
1: Jo.
0: No a v čem je to třeba jiný? Co si víc jakoby užiješ a vyzkoušíš na tenise, než třeba když máš atletiku?
1: No na tenise je to takový, jako že ty 2 sporty se k sobě nehodí, že na tenise se třeba učíme i házet a v atletice házíme jinak, takže když to dělám tenisově, tak mi vynadají, že to dělám špatně.
0: Jo, takže musíš umět obě ty metody.
1: Jo.
0: No jo, takže to potom je taky už trošku náročnější to pamatovat. Ty jsi vlastně říkala, že jsi začala prvně s atletikou a pak až přidala tenis. Myslíš si, že to byla pro tebe výhoda, že už jsi měla nějakou průpravu v atletice, nebo je to jedno, když člověk předtím nic nedělá a začne s tenisem?
1: Já nevím, že jsem jako nikdy neskusila ten...
0: To tu
1: jako...
0: druhou variantu.
1: Ano, takže nevím.
0: Ale já si myslím, že rozhodně, i když nemáte průpravu v žádném sportu, tak byste se neměli bát to zkusit, třeba na to máte skrytý talent, nebo prostě vás to bude bavit a to je důležitý.
1: Jo.
0: Nějaký závěrečný tenisový tip pro ostatní?
1: Nebát se začít s tenisem.
0: Krása. Tak jo, a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Greta. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Greta jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a posuneme se k 3. trendu dneška.

0: Třetí kategorie, třetí téma je tvoření. To probereme dnes jako poslední. Někoho, kdo rád tvoří, tu míváme celkem často, takže bych řekla, že tvoření je trendy u mladé generace, tak uvidíme, co ráda tvoří právě Greta. Co všechno se dá vytvořit s trochou barev, lepidla, papíru a fantazie? Proč nás vlastně baví něco vyrábět, kreslit, zkrátka si něco vytvořit úplně podle sebe? Trend tvoření má spoustu podob. Někdo kreslí, někdo vyrábí dekorace, někdo zkouší DIY návody, tedy udělej si sám návody z internetu, a někdo prostě jen tak improvizuje. Greti, tobě se pod pojmem tvoření vybaví jako první co?
1: No nějaký prostě hmota nějaká, nebo zase nějaký mističky vyrobený a tak.
0: Takže ty si pod tvořením možná představíš spíš něco jako keramiku třeba, vyrábíš něco takovýho dle?
1: Jo, no já se pokouším, ale vždycky je to takový neúspěšný.
0: No ale tvoje pokusy jsou teda hlavně třeba různý mističky a takhle, nebo co je to, co nejraději tvoříš?
1: Asi slizy jsem dělala. A teď vyrábím různý věci třeba z papíru a prostě různý jako skvišíky a tak.
0: Takže máš takovej úplně jako mix toho, co zkoušíš. Ty jsi říkala, že mističky zatím byly spíš neúspěšný. Tak je nějaký výtvor, na který jsi naopak fakt pyšná?
1: Nevím, myslím, že ne, že se mi jako zatím nic nepovedlo.
0: Ty jsi na sebe určitě moc přísná, určitě věřím, že třeba kdyby tady byl někdo z rodiny, tak by určitě řekli, že tam je něco, co je fakt dobrý. No a jaký materiály k tomu tvoření používáš nejčastěji?
1: Mouku k těm mističkám, vodu, a vždycky tam nějaké jako věci pak přimíchám, a k těm jako třeba skvišíkům používám různý papír, fixky a tak.
0: No a v čem si chceš úplně nejvíc zlepšit, protože se to furt snažíš vytvořit a zatím se ti to úplně nedaří?
1: Asi ve všem.
0: Prostě se chceš obecně zdokonalit.
1: Jo.
0: No a kde hledáš tu inspiraci, když se jakoby řekne, že si budeš dělat slizy, skvišíky nebo mističky, tak kde vždycky vymýšlíš ty další nápady?
1: Na Pinterestu většinou, anebo na Instagramu vždycky něco vidím.
0: Takže tohle to jsou takový dvě tvoje místa, kde hledáš tu inspiraci. Jsou tam pak třeba i občas nějaký návody, který jako můžeš doma jakoby krok po kroku zkoušet?
1: Jo, ale mi ty papírový návody vůbec nejdou, že já vždycky jako třeba dvě lžičky místo tří a už je to jako pokaždění celý.
0: Takže někdy je to pro člověka spíš náročný se tím jakoby držet a možná lepší si tak jet pokus omyl. Jaký jsou třeba teďka na internetu takový tvořící trendy? Jsou to zrovna ty skvišíci nebo něco jiného?
1: Já myslím, že jo, ale nejsem si jistá.
0: Co třeba vyrábí tvoje kámošky, nebo jestli vůbec někoho z tvých kamarádů taky baví vyrábět?
1: Holky ze třídy hodně kreslí, ale já si kreslím jen když fakt jako chci. A když nechci kreslit, tak to je pak hrozně hnusný.
0: Jo, takže musíš na to mít prostě náladu.
1: Jo.
0: Takže to tvoření je možná takový víc zábavnější pro tebe než to kreslení?
1: Jo. Určitě.
0: Ale teda tvoříš si jenom tak sama doma pro radost, že si prostě sedneš doma ke stolu, přineseš si na to ty věci a tvoříš. Není to zatím, že bys chodila třeba do nějakého tvořícího kroužku nebo něco takového?
1: No já jsem chodila jeden rok, ale mě to přestalo bavit, protože jsme tam dělali takové věci, které mě prostě nebavily. Že jsme si třeba sami vyráběli papír a tak, a to mě nebavilo.
0: Prostě si chceš dělat něco podle toho, co si přesně najdeš ty sama, chceš si to vyzkoušet.
1: Jo.
0: No a co bys poradila někomu, kdo si třeba myslí, že vůbec tvořit neumí a raději se tím pádem do toho vůbec nepustí?
1: Tak asi, aby to jako zkusili třeba podle nějakého návodu, anebo třeba někde prostě chodili na nějaký kroužek.
0: Protože jak jste slyšeli, tak Gretka taky není úplně, že by řekla, jsem v tom nejlepší, všechno se mi povedlo a stejně jí to baví, takže neznamená, že musíte mít prostě plnou poličku dokonalých výrobků, aby vás bavilo tvoření, můžete si prostě tvořit jen tak pro radost. Je podle tebe při tvoření důležitější umět kreslit a vyrábět, nebo spíš mít fantazii a vymyslet si s tou fantazií prostě něco originálního?
1: Asi oboje.
0: Takže bys neřekla, že je jedna ta věc důležitější?
1: Ne.
0: No a ty si zatím teda tvoříš jenom pro radost, anebo už si nějaký svůj výtvor i někomu dala jako dárek?
1: Já myslím, že ne, ale nejsem si jako jistá, protože my hodně na chalupě prodáváme různé věci, takže něco třeba se mi povede, ale ne to.
0: Takže si pak něco třeba i prodala, jo?
1: Jo.
0: No a co třeba nějakou tu mističku nebo něco jiného?
1: No my spíš jako prodáváme s kamarádkou limonádu, ale...
0: A to je taky vlastně tvoření vyrobit limonádu.
1: No ale jako jinak asi nic, no.
0: No tak mi ještě řekni, jakou děláte limonádu, jaký na to máte postup.
1: Vždycky každý, myslím, že prostě vždycky je to jinak. Třeba máme malinovou, to máme takový sirup kyselý a prostě ten smícháme s vodou a pak máme bezovou s citronem. Uh-huh. Do toho vždycky dáme bezovou jako šťávu, kterou táta udělá a my do ní dáme citron.
0: Uh-huh. A máte úspěch, jo? Kupujou si lidi?
1: Jo, jednou, když jsme byli prostě všichni z chalupy, tak jsme si vydělali přes 2000.
0: Wow, no to je dobrý biznis teda. Teď už možná se to takhle na podzim nehodí dávat tenhle tip, protože to už se zase ty lidi asi nechtějí tolik osvěžit. Možná, kdybyste prodávali čaj, tak možná, dejme tomu, by se chtěli spíš zahřát. Ale v létě by se to třeba hodilo. Až se příští léto budete nudit, tak můžete se inspirovat tady Grétkou a jejím business plánem s lidma z chalupy. No a je něco, co bys třeba poradila ostatním, aby třeba hnedka dneska zkusili doma vytvořit? Nebo do čeho by měli zkusit jít?
1: Nevím, různý věci jsou prostě na výrobu.
0: No tak co třeba tebe nejvíc baví, když na
1: jako
0: tom děláš?
1: Organizéry, protože jako žádný doma nemám, takže potřebuji nějaký organizér.
0: No a to vyrábíš jak?
1: Třeba od krabice, od kapesníku nějaký jsem viděla, nebo nějaký prostě poličky z papíru.
0: Mm-hmm, že to prostě takhle pak zalepuješ nějakam a že to...
1: Ano.
0: Super, no tak vlastně je dobrý, že krabice od kapesníku je dobrý základ a pak si třeba můžete z jiný krabice nastříhat ještě nějaký předěly a ty tam nějak nalepit. No a podle tebe na tvoření je úplně nejlepší co? Nemyslím jako, že řekneš konkrétní výrobek, ale třeba jestli je to relax, zábava, nebo co je na tom, na té aktivitě to nejlepší.
1: Já u toho tvoření vždycky se na něco koukám, na ty kriminálky, takže je to jakože vždycky jako u toho něco dělám, no.
0: Takže ty prostě jedním okem koukáš, jak tam řeší nějakou vraždu a vyrábíš si u toho organizér. To je dobrý, to je ještě vlastně rozšířený guilty pleasure, že jako kromě toho, že na tu kriminálku koukáš, tak ale u toho ještě vyrábíš.
1: Uh-huh.
0: Dáme na závěr nějaký tvořící tip. Je třeba nějaký místo, kde si nejčastěji na to pořizuješ svůj materiál, nebo třeba, že hodně koukáš po věcech, co máte doma a když to vypotřebuje, tak to zabavíš, aby si se z toho mohla něco vyrobit.
1: Já vždycky zabavím, když je něco jako prázdný, nebo už jako nepotřebujem, to tak já to vezmu.
0: Protože nevíš nikdy, kdy se to bude hodit, viď?
1: Ano, přesně.
0: Takže mějte oči na šťopkách, není potřeba si nakupovat drahej materiál někde v obchodech s tvořícíma potřebama nebo v papírnictví, ale ten materiál je všude kolem nás, stačí se koukat a místo toho, aby to třeba vaši rodiče nebo sourozenci vyhodili, tak vy to můžete zabavit a potom, až budete mít čas na tvoření, tak třeba vás něco napadne.
1: Ano.
0: No a teď už se nám vlastně pomalinku blíží konec dnešního dílu Trenduj, ale samozřejmě Greti, i když si nám tady už pár tipů dala, tak nemůžeme skončit ještě bez nějakého závěrečného tipu od tebe. No a jak určitě znáš, protože občas Trenduj posloucháš, tak ten závěrečný tip může být na cokoliv, může to být na jídlo, na módu, na knížku, na procházku, nebo to může být takový vzkaz od tebe pro holky a kluky, co poslouchají. Nechám na tobě, jak to pojmeš.
1: Já nevím, prostě, když něco dělají, tak aby prostě nepřestali, když je to baví.
0: Uhum, takže aby zůstávali u svých snů a šli si za tím a nevzdávali se, když třeba je první nějaký neúspěch, ne?
1: Ano, když mi bylo 8 a hrála jsem tenis, tak jsem řekla, že prostě v 10 skončím a teď mě to hrozně začalo bavit.
0: Uhum, takže nedávat si možná tady ty prostě cíle, spíš to tak nechat a pak třeba vás to se začne bavit, anebo prostě nenechat se právě hned tím prvním neúspěchem nebo nějakou krizí, nenechat se tím prostě strhnout, ale jít dál.
1: Ano.
0: Dáme si písničku, no a pak už nás čeká kvíz trendů. Bojíš se nebo se těšíš?
1: Oboje.
0: Tak za chvilku jdeme na to.

0: jdeme na to, máme tady další kvíz trendů. No a jak už to všichni znáte, já dám otázku, dám tři možnosti a náš dnešní host, tedy Gretka, zkusí, tipne, nebo možná to bude vědět. A pak si řekneme na konci skóre, je to jenom taková legrace, žádný stres, není to, chcete být milionářem. I když budete mít plný počet, tak je to jenom na dobrý pocit, jako není tady na to žádná výhra. A jdeme hnedka na to. Jaké barvy budou letos na podzim trendovat? Za A fialová a černá, za B růžová a modrá, nebo za C zelená a oranžová?
1: Plně zelená a oranžová.
0: Gretka dala za C, zelená a oranžová, dávalo by to smysl, jsou to takové podzimní barvy, ale letos podle trendů je to fialová a černá, takže bohužel špatná odpověď. Druhá otázka. Jaké boty budou letos na podzim trendovat? Za A velmi nenápadné s úzkou podrážkou, za B s masivní podrážkou a z kvalitního materiálu, nebo za C boty ve výrazných barvách?
1: Výrazný barvy, myslím.
0: Gretka dává za C, ta furt dává Cčka, ale tentokrát to jsou B, masivní podrážka a kvalitní materiál, takže bohužel špatná odpověď. A máme tady třetí otázku. Jaké prvky se budou v oblékání na podzim objevovat? Za A peří jako doplněk, za B kovové prvky, nebo za C umělá kožešina a zvířecí motivy?
1: Bčko.
0: Dáváš kovy, jo?
1: No.
0: Takže Gréti dává kovové prvky, ale já jsem vypatrala, že je to za C umělá kožešina a zvířecí motivy. Čtvrtá otázka. Trendy make-up na letošní podzim. Za A velmi úzké obočí, za B jemné kouřové líčení, nebo za C obří linky.
1: Ačko.
0: Velmi úzké obočí dáváš?
1: Asi jo.
0: Nechceš si to ještě rozmyslet?
1: Já nevím. Asi Bčko.
0: Tak nakonec měníš na Bčko, jo? A to je správná odpověď. Poslední otázka. Který film měl v létě v kině IMAX pořád vyprodáno? Za A Odyssea, za B Spider-Man, za C Toy Story 5.
1: Toy Story 5.
0: V kině IMAX, bacha, to je takový to special kino na 3D brýle, není to klasický kino.
1: Já tam nikdy nebyla. Takže asi Bčko.
0: Ty vždycky, když nevíš, tak dáš Bčko. Dáváš teda Bčko Spider-Man, jo?
1: Jo.
0: Gretka dává Bčko Spider-Man, ale správně bylo za A Odyssea, tak teď je úplně v IMAXu bláznivá a je tam pořád plno. Takže špatná odpověď. Gretka získává jenom jeden bod, ale byla to jenom taková legrace, prostě musela typovat a byla tady na to sama, někdy tady máme dva hosty, ty se aspoň spolu můžou poradit, takže úplně v pohodě. No a to je za nás dneska z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Gretky najdete na našem webu a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě a taky zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu. No a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se těšit na vaše zprávy. No a představte si, že přesně tohle Gretka udělala. V létě mi napsala, poslala mi hlasovku. No a teď je tady, tak Greti, jak to hodnotíš a doporučila bys, aby i ostatní se odvážili a napsali?
1: Jo, určitě.
0: A musela ses dlouho odvažovat, nebo ses rozhodla docela brzo, že do toho půjdeš a že to zkusíš?
1: Docela brzo, ale nám nefungoval chvíli e-mail, takže jsem to nemohla napsat.
0: Takže si čekala, až začne fungovat e-mail a pak to prostě zkusila a překvapilo tě, když jsem odepsala, měla si radost?
1: Jo.
0: No tak to zkuste jako Gretka, možná taky byla na začátku trošku nervózní a zvládla to krásně. Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Greta.
1: Ahoj.
0: Čau. No.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Junior.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, odbyla nám 17. hodina. Všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Pokud nás poslouchají i dospěláci, je to skvělý. Jsme rádi, že máme i dospělé posluchače, kteří si rádi naladí Rádio Junior. Máme 5. 10. roku 2026. Já tady s vámi budu další 3 hodinky a připraveného toho mám opravdu hodně. Protože už za chvíli za námi dorazí 12-letá zpěvačka Lilian, která má nově v hitparádě Rádia Junior písničku No Stress, takže už za pár minutek se jí budete moct zeptat na cokoliv vás zajímá a taky si pustíme její novinku. No a po 19. hodině budeme mít linku důvěry a to za námi zase přijde moje kolegyně Silvie Ulrichová, se kterou probereme, jak výchova v dětství ovlivňuje naší dospělost. Silva na to psala speciální práci a zjistila spoustu zajímavých informací, třeba že láskavý přístup je lepší než velká přísnost. No a spoustu dalších věcí se dozvíte, když budete poslouchat po 19. hodině linku důvěry se Silví Ulrichovou, která je terapeutkou ve výcviku. Teď už ale tady máme první dávku informací.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Praha se může těšit na nový autobusový terminál na Smíchově, který vyjde hlavní město na 6 miliard 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SPM Construction. Terminál má vzniknout na střeše smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Jezdit tam budou například autobusové linky, které teď končí na zastávce na Knížecí. Moderní dopravní úzel na Smíchově propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů Celsia. Rána ale budou chladnější. Místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů Celsia. A podle Českého meteorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu. No a jak tedy máte vyrazit zítra do školy? Zítra má být jasno až polojasno. Pozor, po ránu možnost mlh nebo nízké oblačnosti a může být chladněji. Ale odpoledne nám teploty vystoupí na nádherných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to možná zase půjdete jenom v tričku. A teď už je tu písnička Prach od Sebastiana a repera Lipa.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior s Klárou Novákovou a já mám velkou radost, že dneska za mnou dorazila další hvězda hitparády Rádia Junior. Je jí teprve 12, ale to se brzo změní, protože já tady mám Lilian Dvořákovou, neboli Lilian, ahoj Lili.
1: Ahoj.
0: Jsme moc rádi, že jsi sem za námi přišla, protože právě teď máš v hitparádě písničku. Prozradíš nám, jak se jmenuje?
1: No stress.
0: A máš někdy stres? Jsi často vystresovaná nebo v pohodě? Byla jsi dneska ve stresu?
1: No jasně, že byla, protože já pokaždý, když je něco zmluvení, tak jsem ať něco nepopletu, ať něco neřeknu špatně, protože často se mi stává, že se zamotávám do věd. Mm-hmm. Takže normálně mám stres. Ale hlavně si říct no stress.
0: Přesně, no stress, to je totiž název tvojí písničky, kterou si už za chviličku budeme pouštět. Mám tady taky rekapitulaci hitparády Rádia Junior, protože soutěžíš společně i s dalšími 11 zpěváky a zpěvačkami. No a probereme i to, jak se chystáš na tvojí narozeninovou oslavu, protože jsem se dozvěděla, že to bude hodně velký. Tobě totiž za chvíli bude 13 let. Tak Lili, těšíš se na to, že už budeš oficiálně teenager?
1: Tak já se na to extrémně těším, protože konečně můžu říct I'm teenager. A taky jsem si řekla, že bych to tento rok chtěla oslavit trochu jinak než normálně. A řekla jsem si, že bych si chtěla, jako nás napadlo, mm-hmm. že bychom udělali narozeninový koncert, který se bude jmenovat podle mojí písničky B-Day Party Show.
0: Mm-hmm. No a takže ten tvůj koncert bude zároveň i tvojí narozeninovou oslavou.
1: Přesně tak.
0: A kde to bude? A já vím, že jsi přinesla, nebo vlastně dneska holky a kluci budou moc soutěžit i o lístky na tento koncert. Tak nám prozraď, kdy a kde, a můžeme vymyslet i třeba buď nějakou otázku, nebo můžete holky a kluci klidně volat na naší bezplatnou telefonní linku 800 199 199 na cokoliv se Lilian zeptat. Takže Lili, kde, kdy, co?
1: Tak jo, přesně tak, klidně zavolejte a bude se to konat v klubu Medusa Prague a bude se to konat v 15.00. Mm-hmm. A je to na Praze 1.
0: A bude to 22. listopadu. Já se jdu schválně podívat, co pak je to za den. 22. listopad. To bude neděle.
1: Ano.
0: Takže v neděli 22. listopadu v Medusa Prague v centru Prahy v klubu bude velká narozeninová party Lilian. No a co tam chystáš?
1: Tak bude to hodně nabitý program a budu tam mít taky hosty a pár z vás, jim jsem řeknu, jaký tam budou, ale neprozradím úplně všechny. Takže bude tam Adelka Hesová, Kiara a Kevinka a společně po roce zaspíváme naší písničku Nevolej a na to se strašně těším a moc holkám děkuju, že přijel tuhletu nabídku.
0: No, písnička Nevolej byla taky v hitparádě Rádia Junior a já vím, že vy jste byli teda hodně dlouho a hodně vysoko, že jo? Že jste vyhrávali většinou první místa. Tak co kdybychom si teďko písničku Nevolej pustili? Připomeneme ji holkám a klukům a potom si pustíme tu tvojí, která je v hitparádě Rádia Junior. A už se koukám, už nám i někdo volá na 800 199 199, takže za chvilku se na to vrhnem. Jsme zvědavá, kdo se nám dovolal.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior a dneska tady mám speciálního hudebního hosta, hvězdu hitparády Lilian. Ahoj Lili, ještě jednou.
1: Ahoj, taky ještě jednou.
0: A já jsem si všimla, že už nám sem volají posluchači, kteří se tě chtějí zeptat na nejrůznější otázky, takže kdo pak se nám dovolal jako první na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, tady je Klárka, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, tady Jitka, já bych se tě chtěla zeptat, jestli máš někdy v plánu třeba nějaké jako setkání s fanouškama jako v Jablonci nad Nisou.
1: Hmm. Ty jo, tak to je dobrý tip, kouknu se na to a nevím, protože to je hodně dopředu, chystám, jako někdy bych tohle chtěla udělat, ale ještě nevím kde, ale děkuju.
0: Hele, já myslím, že Jablonec nad Nisou tam na tebe přímo čeká. A kdybys nám řekla, Jitko, jak jsi se vůbec dozvěděla o Lilian, dozvěděla ses o ní z Instagramu nebo třeba z Rádia Junior?
1: To je dobrá otázka.
2: No, já jsem vlastně zjistila já sleduju na WhatsAppu kanál Adelka Heseva a tam vlastně jsem zjistila o Lilian, tak jsem hledala její kanál a našla jsem ho, tak jsem si pouštěla její písnička a hrozně se mi líbila, tak jsem začala sledovat a tak.
1: Moc děkuju, tak to je zajímavý, to mě nikdy třeba nenapadlo, jakože přes kanál, to je jako fakt hustý.
0: Super, takže i písničku, co jsme si teď pouštili, určitě znáš, viď?
2: Jo.
0: Máš i nějakou jinou oblíbenou od Lilian?
2: Asi on, to mám asi nejradši.
1: To mám taky dost ráda.
0: A chtěla bys si ještě na něco zeptat, zajímá tě třeba, nevím, jestli má doma nějakýho plišáka, nebo třeba co ráda jí k svačině, nebo kde byla v létě, kam se chystá na Vánoce. Máš nějaký takovýhle dotaz na Lilian?
2: Je to taková dost obyčejná otázka, ale jako máš nejradši barvu?
1: Tyjo, já mám hodně barev oblíbených, ale asi mám ráda fialovou, růžovou a modrou, takovou tu tmavě modrou.
0: Mm-hmm, takže to je taková tvoje oblíbená kombinace. Nosíš to i na koncerty?
1: Na koncerty nosím docela dost růžovou, ale taky nosím bílou, černou, jako v reálu všechny barvy.
0: A měla jsi někdy i nějaký jako hodně bláznivý kostým?
1: Tak zrovna na For On Stage jsem měla takovej jeden hodně bohatý, měl takový krásný ozdobený rukávy, měl na sobě třpitky a měla jsem k tomu i takový vlasy, takový jako drdulek a rozpuštěný vlny, do toho nějaký jsem měla barevný vlasy a pak třpitky, takže to bylo wow.
0: Skvělý. No a kdyby si náhodou, Jitko, vyhrála lístky na koncert Lilian, tak myslíš, že by si byla schopná dojet do Prahy?
2: Do Prahy, mohla bych se zeptat taťky. On je teďka jel navštívit mamku do nemocnice, ale jako kdyby jsem vyhrála, což si to moc nemyslím, ale byla bych docela ráda, protože bych chtěla na nějaký takovýhle koncert.
0: Tak uvidíme, budeme ti držet palce, třeba to dneska vyjde, jo. A kdyby tě napadla ještě nějaká otázka na Lilian, tak klidně můžeš volat dál. Naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199 anebo e-mail radiojunior@rozhlas.cz, jo?
2: Jo, jo.
0: No a my si teďko pustíme písničku No Stress, která je aktuálně v hitparádě Rádia Junior. Už si pro ní hlasovala?
2: Jo, já už jsem pro ní hlasovala dávno.
1: Moc děkuju, tak to seš moc hodná.
0: Tak tu máme radost, hlasovat můžete na webu radiojunior.cz, stačí se podívat až úplně dolů a tam je vlastně hlasovací tabulka, tam stačí kliknout, poslat hlas a uvidíte i, kolik má teď Lilian procent, já se na to za chvilku taky podívám. Tohle je první kolo a Lilian se může udržet v hitparádě Rádia Junior po 10 kol a pak se dostat do síně slávy, tak jí moc budeme držet palce, ať se jí tohle všechno podaří. No a my si jdeme pustit písně No Stress a ty mi ještě taky řekni, jsi někdy ve stresu nebo pohoda, jazz?
2: Já?
0: Dětko, no.
2: Jo, pardon. Jako docela často, třeba dneska jsme psali test z fyziky, to jsem se hrozně třásla stresem, ale dala jsem to jedna z mála na jedničku, takže dobrý.
1: Tak to ti gratuluju, fyzika je dost těžký jazyk. Ježíš, promiň, ne jazyk, hodina.
0: Už máš fyziku?
1: Jo, mám fyziku a je hodně těžká.
0: Hodně těžká.
1: Já se omlouvám.
0: V pohodě, no stres, že jo?
1: Jo.

0: v klubu Rádia Junior. Dneska mám speciálního hosta Lilian, úžasnou mladou zpěvačku, od které jsme si teďko poslechli písničku No Stress, je aktuálně v hitparádě Rádia Junior a vy pro ní můžete hlasovat. No, ale nám přišel další dotaz na Lilian. Píše nám František. Ahojky, zdravím Lili. Předem jí přeju všechno nejlepší. Ať je šťastná a dělá, co jí baví. A těším se na tebe. A mám dvě otázky. Pizza nebo řízek?
1: Pizza.
0: Pizza, dobře. A jaká pizza?
1: Já mám ráda šunkovou. Ten nejlepší pizza.
0: A druhá otázka. Jakou písničku si měla ráda od Lollipops?
1: Tyjo, tak od holek mám ráda skoro všechny, jakože mají fakt jako hezký písničky, ale asi mám ráda tyjo Kluk z jiný planety nebo Drama Queen.
0: Mm-hmm. No a ještě nám napsal František, že se na tebe moc těší a ať děláš, co tě baví. Co tě baví, Lili?
1: Tak mě baví zpívání, muzikály, tanec, vlastně všechno, co dělám, tak mě baví a moc děkuju za tuhle zprávu, moc mě potěšila a je hezká. Mm-hmm. A budu se na tebe taky těšit.
0: Když máš teda volno, tak a nespíváš, tak jak to vypadá u tebe doma? Začneš si, já nevím, běhat po pokoji, tancovat, něco malovat, vyrábět, tvořit, uklízet.
1: Tyjo, tak málo kdy se stane, že mám volno, protože když třeba někdy chybím ve škole kvůli, já nevím, třeba teď, jak máme rozhovor, nebo když třeba, já nevím, mám tanec, zpěv, doučování, tak většinou se učím, anebo když mám fakt jako volno, že nic nedělám, tak koukám na filmy, a nebo si vyrábím náramky. Mě to strašně baví a miluju vyrábění.
0: A z čeho vyrábíš náramky?
1: Z korálku různých.
0: Mm-hmm, takže korálkový. Já když jsem byla malá, jsme jako drhali, že jsme dělali i takový ty, že máš ty provázky a děláš ty provázkový.
1: Jo, to taky znám.
0: A takový ty různý vzory to dělá. A pak ještě jsme dělali jaký gumičkový. Ale ty teda
1: gumičkový taky dělám.
0: Taky umíš. A ukaž na ruce, co máš.
1: Takovýhle. Ten jsem jednou dostala. Mm-hmm. Nosím ho.
0: Pro štěstí.
1: Ano, ale mám víc takovýhlech, jenže dneska jsem našla tenhle ten, tak jsem se vzala, že jsem ho hodil k outfitu.
0: Kdybyste se chtěli Lilian na cokoliv zeptat, tak volejte 800 199 199, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy. S Lilian tady dneska probíráme i její koncert, protože ten bude už 22. listopadu v Meduza Prák klubu v centru Prahy. Víš, od kolika hodin to bude? Bude to neděle, takže pohodička, jo, můžete si udělat s rodičema výlet do Prahy. A od kolika hodin bude koncert?
1: Od 15:00.
0: Mm-hmm. No a vy dneska můžete vyhrát lístky na tento koncert a dokonce ještě nějaký další věcičky si tady pro holky a kluky zabalila. Co si přinesla, Lili?
1: Já se omlouvám, mě zaskočilo. Tak já jsem připravila, protože teď nově mám lesky, mm-hmm. Tak mám takový balíček, kde je lesk, taková podpisová kartička, potom ještě tři moje neoficiální merče, ale už budou možná na tom koncertě. Mm-hmm. I don't know. Takže si můžete na něco protěšit. Já to ještě neprozradím, ať pro ty, kteří to vyhrou, je to překvapení. A když už, kdyby to vyšlo a byly by, tak vám potom o nich řeknu víc na mém Instagramu.
0: Říká Lilian, koncert se tady koná 22. listopadu v Meduza Prague klubu a přijde tam i Adelka Hesová, Kejvinka a Kiara, se kterými jste zpívali písničku Nevolej.
1: Ano.
0: A pozor, dozvěděla jsem se, že tam bude i nějaký kouzelník.
1: Ano, bude tam Jakub Koucký a já jsem si řekla, že vlastně to chci mít takový, jako aby tam nebylo jenom tanec, zpěv a aby tam bylo i zajímavý a cool kouzlení.
0: Mm-hmm. A už jsi někdy spolupracovala tady s Jakubem? Nebo to bude úplně poprvé, co uvidíš jeho triky?
1: Ne, já už je viděla asi 10krát, možná i víckrát, kvůli tomu, že vlastně on se mnou vystupuje, nebo on ne se mnou vystupuje, ale on vystupuje s mateří Douškou a já vlastně taky vystupuji s mateří Douškou, takže se známe. A proto jsem ho pozvala na to vystoupení, ale bude tam i víc hostů, ale to ještě neprozradím.
0: Jasně, to je tajný, ale co kdyby tě nechal zmizet? Může se to stát? Jako, myslím si, že Jakub plánuje na koncert, že bude zmizení Lilian v přímém přenosu?
1: Doufám, že ne.
0: Nebo že ti tam rozpůlí. Někdy, jako víš co, někdy, když jsou ty
1: to znám.
0: Kouzelníci, tak oni tě normálně tam vezmou, já nevím, tu pilu, rozpůlí člověka, nohy mu odjedou na jednu stranu, hlava na druhou, takže to se nechystá, nebo zatím nevíš.
1: Já nevím, ale doufám, že ne, to bych nechtěla zažít.
0: Já myslím, že by to bylo docela zajímavý. Zkusíme to Jakubovi navrhnout a snad se nám pak Lilian vrátí zpátky v celku.
1: Snad jo.
0: A zase dospívá zbytek koncertu, protože přesně on bude tak asi někde uprostřed, že jo?
1: To ještě nevím, ale nebudou tam vlastně jenom moje písničky, ale budou tam i třeba nějaký písničky, které já mám ráda. Mm-hmm. Takže se můžete těšit i na nějaký jiný.
0: Takže budeš zpívat i písničky třeba ze svých oblíbených filmů? Nebo...
1: Spíš ne filmů, zpěváků nebo skupin. Mm-hmm. Ale to ještě...
0: To je tajný. To je tajný.
1: Vlastně celý ten koncert je ještě takový jako mini tajemství, co tam bude.
0: Mm-hmm. Tak to jsme fakt zvědaví. A pak nám to budeš muset přijít sem povykládat, jak to všechno dopadlo, protože oslava 13. No jasně, narozenin, že... to je jako... To je potřeba. Tak, já vím, že často vystupuješ na pódiu i s tanečnicemi. Protože že jo, ono to vždycky líp vypadá, když je tam hodně živo a když není kapela, tak je skvělý, když jsou tanečnice. Jste už kámošky s tvýma tanečnicemi a jak je máš dlouho?
1: Tak, s holkama už jsem kamarádka, pardon, už dlouho. Mm-hmm. A vlastně s Andy už se

0: třeba za měsíc se setkáme třeba třikrát a tak dál. Někdy se třeba setkáme za měsíc i pětkrát, osmkrát. Je to takový vlastně, že to nemáme třeba každou středu, ale máme to různě.
1: A kolik máš tanečnic a jak se jmenují?
0: Tak já mám dvě, jenom Andy a Gabi. A pak mám vlastně ségru, Eli, ale ta vlastně teď už jako netančí, nebo jakože tančí i netančí, protože spolu máme duet, takže ona zpívá.
1: O tom si určitě taky budeme povídat, ale teď si dáme písničku Škola je nej od Lilian, která je asi první písnička, kterou jsme tady měli v našem vysílání.
0: No, to byla první písnička moje.
1: A ještě s tebou zpívá Majky?
0: Ještě s Majkem, pardon, s Majkem. Ale moje první nahrána byla tahleta, ale první, kterou já jsem vydala, tak byla Shopping Day.
1: Aha, tak dáme si Škola je nej a pak se vrhneme na další tvoje hity.
0: Jo.

0: Tak to byla písnička Škola je nej od Lilian. A Lily, co ty a škola?
1: Já a škola? Tyjo, tak...
0: Který předmět máš nejradši?
1: Hektický. Řekla jedním slovem hektický.
0: Jasně.
1: A nejradši mám předmět. Teď jsme měli vlastně volitelný předměty a já jsem si vybrala drama a to mě strašně baví a je to i můj nejoblíbenější předmět.
0: Aha, tak to je hodně dobrý, že máte drama jako dramatickou,
1: ano, výchovu,
0: jako dramaťák a tam děláte, že třeba...
1: Tam děláme scénáře, teď právě vlastně nás dali do dvojic a každý z nás napsal vlastně svoji činohru. No a budeme tam dělat i kostýmy, i malování, improvizace, takže to mě baví.
0: Takže to je nejoblíbenější předmět.
1: Ano.
0: A na druhé straně, kdybychom se koukli na ten úplně nejmí oblíbený.
1: Tak já moc nemám teda ráda češtinu, protože ona je strašně těžká. Spíš ty testy nemám ráda, jinak jako čeština mi tolik nevadí, tak asi čeština nebo matika.
0: A v češtině třeba co ti dělá, máš nějaký slovo, který tě furt plete, já třeba jedno mám, jo. A to výjimka, já věčně nevím, jestli se to píše výjimka, anebo výjimka.
1: Tyjo, tak to, já mám hodně takovýhle slov, protože... Já jsem hodně jako napsaní, že se mi hodně pletou jako čárky, háčky, íčka, ale dávám to nějak, ale asi tohleto slovo taky u mě jako docela
0: dost. To je prostě, já si to vždycky naučím a pak to stejně zapomenu. Takže...
1: Nebo výjmenovaná slova, to ve třídě jsme zkoušeli výjmenovaná slova, skoro všichni to zapomněli, já teda naštěstí vím jako nějak
0: třeba
1: výjmenovaná slova.
0: Třeba dáš po z.
1: Z?
0: Z. To je ten konec, to jsou jenom 4.
1: Jo,
0: brzy.
1: Brzy jazyk nezývá ti ruzině.
0: Výborně, hele, jednička s hvězdičkou. A pof?
1: Fyzika.
0: Správně.
1: A fyziku taky máme, to je taková 50-50. Jako nevadíme, ale ani ji nemám nejradši.
0: To říká Lilian a máte spoustu dotazů na Lily.

0: Píše nám třeba Lucia Kulax. A ta nám píše, ahoj, tu je Larry. Já bych som sa chcela opýtať, co si robila cez léto.
1: Je Larry, ahoj. Tak já jsem v létě byla ve Španělsku, taky jsem vystupovala jakože na princeznách. No a taky jsem se s ní setkala.
0: S Larry.
1: Ano, s Larry jsme byli právě my ve Španělsku a společně jsme zjistili, že vlastně jsme 10 minut od sebe vlastně.
0: Aha. No, jako
1: to, znovu říkám vlastně.
0: Takže Larry
1: ano.
0: Je
1: holčička.
0: Holčička, s kterou jsi se seznámila, když jsi byla ve Španělsku v létě?
1: Ne, tu už jsem znala, jsem se s ní seznámila na vystoupení a měla jsem se vidět třeba po roce, jakože že řekla, že půjde na další vystoupení, ale až za rok. No a potom jsme zjistili, že vlastně v tom Španělsku mi psala, ahoj, já jsem taky ve Španělsku, kde jsi? A já jsem jako říkala, že tady a tady. A ona říká, tyjo, já jsem tady. A potom jsme zjistili, že 10 minut od sebe jsme, takže jsme se potom setkali a byla to sranda.
0: Ve Španělsku jsme se setkali. No. To tak tomu říkám hodně dobrý meet and greet teda.
1: Španělský meet and greet.
0: Jo, takže jste se šli na limču, na zmrzku a...
1: No jo, bylo to mega dobrý.
0: Píše nám tady potom další posluchačka Jitka Martinková. Ahoj, zdravím Lily, mám moc ráda tvé písničky a doufám, že si svoji kariéru moc užiješ. PS, zahráli byste prosím song od Lily On? On?
1: On, se jmenuje On, jako to o klukově, o idolech.
0: Jo, jasně, no tak to zkusíme najít, třeba to tady najdem za chvilku. No a máme tady další dotaz.
1: Jenom moc děkuji za zprávu, byla hezká.
0: A pak máme další dotaz. Ahoj Lily, můžu se zeptat, bude někdy koncert v Roudnici nad Labem, prosím? A to se ptá Natálka Jehličková.
1: Tyjo, tady lidi píšou normálně, jakože jestli se mohla být tady.
0: Ale už máš Jablonec.
1: Jablonec.
0: A teďko nám přibyla, kde to bylo, Roudnice.
1: Roudnice. A bylo ještě jedno místo, ale teď nevím jaký. Uh-huh. Jsem to zapomněla. Tyjo, tak na to se kouknu.
0: Bude turné.
1: I don't know. Já nevím.
0: Třeba 2027.
1: Možná ano, možná ne, to jsem furt říkala, když se mě všichni ptali, o kom je. Možná ano, možná ne.
0: Jo, hele, jako rozhodně, my si to tady zapíšem, ty názvy těch jednotlivých měst. No a holky a kluci, pokud byste se chtěli Liliane na cokoliv dalšího zeptat, tak klidně volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.
1: A vůbec se nebojte, klidně volejte.

0: Tak to byl Party Day od Lilian, která je s námi dneska mimořádně v pondělním vysílání Rádia Junior. Je tady proto, protože máme v hitparádě její písničku No Stress. No a vy můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a my jsme už tady před chvilkou probírali i tu nervozitu. Tak jak to máš, Lili, před vystupováním?
1: No, tak já mám takový jako zlozvyk, že pokaždý, když jdu na pódiu nebo před vystoupením, tak jsem takový jako, hele, ještě se potřebuji napít, tak se napiju, a potom najednou říkají, tak na pódiu jde Lilian, a já najednou, počkej, já se potřebuji napít, a furt běhám prostě pro pití, a je to docela funny. A nebo se mi často stává, že když jsem nervózní, tak zapomenu normálně repertoár. Že prostě
0: jako,
1: že
0: slova.
1: Ne písničky normálně. Aha. A jednou se mi stalo zrovna při No Stress, že já říkám, a teď si zaspíváme společně a mamka, No Stress, No Stress, No Stress, a já, aha, No Stress, pojďme na to. Takže to se mi taky stává, ale teď už ne tolik, a dřív se mi to hodně stávalo, jakože jsem zapomněla.
0: Já vím, že vždycky zpíváci, když vystupují, tak si tisknou text vlastně těch jednotlivých písniček, že jo, a dávají si to na zem, na tom pódiu, aby se když tak mohli podívat, která je následující písnička. Děláš to taky?
1: Tak teď jsem to poprvé měla na mém posledním vystoupení, protože jsem zpívala jako víc písniček než normálně, nějakých, no, asi 8. A abych si to všechno zapamatovala, protože tam byly nějaké soutěže ještě v tom vystoupení, tak jsem si sepsala takový jako list, jakože shopping day, já nevím, party day, on, soutěž a tak dál.
0: Takový tahák, že jsi udělala.
1: Takový tahák, no.
0: A přilepila ho na pódium, na zem. Já jsem zvědavá, na co se ti chce zeptat další volající, který se nám dovolal na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. Tady je Klárka, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Lile, já ti chtěla říct, že jsi prostě úplně skvělá, jo? A chtěla jsem se zeptat, jestli někdy budeš vystupovat okolo Mladý Boleslavy nebo nějak takhle.
1: Tak já moc děkuju a ještě nevím, ale ty už jsi asi čtvrtý člověk, který píše. No.
0: A Jablonec, ta. Teď Mladá Boleslav, maminka si to tady zapisuje a vidím to na turné, Lili.
1: Ty jo, mohla bych ho udělat.
3: A ještě můžu mít jednu otázku.
0: Určitě.
1: Jasně.
3: Hele, Lili, jestli jako víš, ty vystupuješ v nějakých těch muzikálech nebo takhle. A vlastně, já nevím, v jakým vystupuješ. Oni jsou takový ty dva v Praze, takový ty dětská studia a takhle. Ale v jednom je teďkon vlastně, že tam můžeš jakoby nějaký člověk jít vyzkoušet, třeba prostě, jaký to je. A já jsem se chtěla zeptat, jestli tam třeba budeš někdy, nevím, v tu dobu.
1: Ty jo, tak to zrovna nevím, jestli tam budu, ale můžeš mě když tak vidět v muzikálech, například Dorotka a Klokan, nebo Petr Pán, teď budeme hrát, potom Lotrando a Zubejda a ještě Robinson.
0: A jaké role tam hraješ? Hraješ Klokana nebo Dorotku?
1: Tak, Dorotka a Klokan. Co to je?
0: Odkašlej si v pohodě.
1: Já se omlouvám. Dorotka a Klokan, tak to hrajou Lemčici, takovou...
0: Co jako je Lemčice?
1: Lemčice. To je takový jako ptáček.
0: Mm-hmm. A ten ptáček?
1: On vlastně hrajou takovou, dá se říct, jako pick me girl, taková prostě holka, která má ráda make-up, nosí kabelku, myslí si o sobě, že je úplně jako nejlepší. Jako takovýhle roli hraju. Pak hraju...
0: Ale jsi ta Lemčice přitom.
1: Jsem ta Lemčice.
0: Takže jsi ten ptáček.
1: Takže mám peří úplně takový modrý, hezký.
0: Ty jo. A no, to je v kterém
1: muzikálu? Dorotce.
0: Aha, takže Dorotka a Klokán a ty jsi Lemčice.
1: Ano, a taky hraju Pelikána a ten soudí tu Dorotku. Vlastně toho Klokána i Dorotku.
0: Soudí?
1: Soudí, no, tam je potom soud.
0: Aha, takže a když jsi Pelikán, tak máš nádherný zase růžový, tak, ne?
1: Jak to? Ne, jsem vlastně celá bílá a mám takový jako oranžovo-bílej obličej. A drdu takový jako soud.
0: Počkej, já myslím, že Pelikáni jsou růžoví.
1: Nevím, asi mají. No a potom ještě hraju v Petrovi Panovi a tam hraju vlastně Lvici Lily, takovou bojovnici jednu, pak bojovnici číslo 1, potom hraju v Lotrandovi, Lotrando a Zubejda, ale tomu říkám Lotrando, a tam vlastně hraju dítě drnců. A potom hraju ještě v Robinsonově a tam hraju krabíka.
0: Krabíka? A máš klepeta?
1: Ano, mám klepeta.
0: A máš nějaký jako speciální kostým k tomu?
1: No, jsem vlastně celá červená a mám červený tvářičky, takže tak. A pak hraju ještě piráta.
0: Ty jo, to je roztomilý. A kterou tady z těch rolí máš nejradši?
1: Všechny.
0: Všechny, všechny. Jo? Není nějaká, že bys byla nejradši kráp nebo lemčice?
1: Všechny mám ráda, všechny jsou fajn. Super.
0: Mm-hmm. Máš ještě nějaký dotaz?
3: No, chci jenom Lili říct, že jsem si s ní vlastně před chvílí psala, já tě znám za Česko zpívá jako první, protože v tu dobu jsem tam byla taky.
0: Mm-hmm.
3: A já jsem si s tebou před chvílí psala ohledně toho, že jsem vlastně hlasovala pro tvůj hlas, tak aby jsem věděla, že to jsem já.
1: Děkuju.
0: A prozradila bys nám ještě, jak jsi se o Lili dozvěděla?
3: No, já jsem byla právě, že v Česko zpívá a ona tam zpívala se svojí ségrou a nahrávali písničku. A vlastně už tu dobu jsem si strašně oblíbala a pak jsem ji našla na Instagramu a prostě jsem byla jako, jej.
1: Mm-hmm. Jo, tak to moc děkuju. A to je tak jako zajímavý vlastně, odkud se dozvěděla, že existuju.
0: Mm-hmm.
3: No.
0: A ještě nám prozrať, jak se jmenuješ, protože my jsme si to nestihli poznamenat.
3: Emma.
0: Emma, takže zdravíme moc Emu, Boleslav, mladá Boleslav, že jo, pamatuju si to dobře.
3: No, jakože jsme jako dál, ale je to asi nejblíž toho všeho.
0: Tak skvělý, ní se krásně, Emmy. Ahoj.
3: Ty taky, papa.
0: No a my si jdeme pustit písničku On, která tady byla na přání, tak si jdeme poslechnout.
1: On.

0: Tak to byla písnička od Lillian, která se jmenuje On. Lillian teď právě je u nás v hitparádě Rádia Junior. Můžete hlasovat pro její písničku No Stress. No a dneska tady taky soutěžíme o lístky na tvůj koncert, který bude 22. listopadu v Meduza Prague v centru Prahy od 15 hodin, je to neděle, že jo?
1: Ano.
0: No a vy nám ještě můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy, protože nějaký z vašich dotazů oceníme, že jo, Lili?
1: Přesně tak.
0: No a mě by zajímalo, když vystupuješ, jestli se ti někdy stal i nějaký trapný moment na pódiu.
1: Jo, stal. Tak vlastně o Vánocích, nebo to nebo po Vánoce, ale v zimě, jsem vystupovala na jako zimních akcích. Zimních akcích, prostě, pardon. No a já pokaždý, když je zima, tak dostanu rýmu. No a já jsem vystupovala a už jsem to nemohla vydržet a potřebovala jsem se vysmrkat asi dvakrát za vystoupení. Tak jsem se vysmrkala a aby nebylo ticho, tak moderátoři tam začali dělat smrk, smrk, smrkací pauza, smrk, smrk. Teď se utřeme. A já jsem byla, tyjo, to tak trapný. Ale nakonec to bylo vtipný, ale i přitom trochu trapný. Takže to bylo jako dobrý docela.
0: Říká Lillian. No a mě by zajímalo, ty máš taky sestřičku, viď? Kolik je sestře let? A jak to s váma vlastně jako je? Jo, dvě ségry, to někdy může být divoký, někdy zase můžete být nejlepší kamarádky.
1: No, tak sestře 9, jestli to říkám správně. Jo, je 9 a teď bude 10 v prosinci. No a jsme jako typický sestry, ve chvilkách jsme úplně, já tě mám tak ráda, ségra, nikdy se už nebudeme hádat a po 5 sekundách jsme, ségra, já tě tak nemám ráda, proč jsi vzala tohleto. Myslím si, že každá ségra se prostě jednou musela pohádat s tou druhou. To by jako neznám někoho, kdo by se nehádal se ségrou.
0: Ale i ségra s bráchou, jako ségra, ti můžu říct.
1: No, přesně tak. No, ale jinak jako máme hezký vztah, máme se strašně rádi, i přes to hádání.
0: A v čem jste stejný?
1: Tak jsme v stejný tom, že se obě dvě stydíme, když jsme před nějakýma i třeba před rodinou se stýdíme.
0: Fakt?
1: Nikdy. Jo, když se třeba vidíme po roce, tak je to úplně takový divný pocit, jako je vidět a úplně takový tako, tak ahoj, tak jsou vždycky jako OK. A nebo se stýdíme, když třeba vidíme někoho poprvý. Ale co máme stejný, tak obě dvě máme rádi sladký.
0: Jo.
1: Obě dvě máme sladký.
0: A jakou příchuť zmrzliny máte nejradši?
1: Tyjo, tak asi citronovou nebo vanilkovou.
0: Tvůj narozeninový koncert se nám blíží. Já jsem zvědavá, kdo vyhraje lístky. Za chvilku si to už
1: to
0: prozradíme. Ještě něco, na co bys chtěla naše posluchače nalákat nebo jim o sobě třeba prozradit?
1: Tak nějaký třeba informace o mně, když třeba mě nikdo nezná nebo mě poprvé o mě slyší, tak já jsem Lillian. Můžete si mě vyhledat jako Lillian s velkým N na konci. A miluju zpěv, herectví, tanec, hraju v divadle. Teď jsem právě v hitparádě Rádia Junior, takže si to prohlasujte s mojí písničkou No Stress. Už vystupuju rok, no a to je asi takový hlavní o mně.
0: Který film máš nejradši?
1: Který film? Já jich mám hodně, ale asi teď docela mám ráda, na co se ségrou rádi koukáme, tak je Zootropolis 2.
0: Takže to Zootropolis máme rádi. 2 a jak zpívá Shakira.
1: A nebo zpívej. Nebo zpívej, to je taky dobrý.
0: Co seriál oblíbený?
1: Tak já... Tyjo. Já moc na seriály nekoukám, ale... Nevím, jestli se Superstar dá jako říct jako seriál. Není to úplně seriál, je to jako... taková show pěvecká, ale to mě baví.
0: Takže Superstar je fajn.
1: Superstar, se dá
0: čtení,
1: říct.
0: Jo, ne, oblíbená knížka.
1: 50/50. Jakože kdybych třeba normálně bych nestala a řekla, jdu číst, ale jakože když mi řeknete třeba Lili, pojď číst, tak se řeknu, OK, jdu číst. A moje oblíbená knížka je asi Harry Potter, nebo mě bavilo i Fotbaláci.
0: A
1: to o fotbale.
0: Nejoblíbenější jídlo?
1: Sushi.
0: Aha, miluji sushi. A který?
1: Všechny. různý druhy. Já ráda zkouším nové věci, nové jídla, nový, já nevím, sporty, ale na co nejsem dobrá, tak míčové hry mi moc nejdou.
0: A kdyby jsi měla vybrat třeba mezi koncertem nebo muzikálem, tak co by vyhrálo?
1: Oboje. Mám oboje strašně ráda. Oboje mě tak baví.
0: Zpíváš radši solo nebo s někým duet?
1: Tak já ráda zpívám solo, protože když třeba něco pokazím, nebo třeba se mi stane, že si spletu text, tak vlastně se nikdo na mě nemůže naštvat, ale můžu se naštvat vlastně sama na sebe.
0: Podpatky nebo tenisky?
1: Tenisky. V podpatkách mě pokaždý bolí strašně noha a je to nepříjemný.
0: Černá nebo růžová?
1: Tak já mám jako barvu, mám radši růžovou, ale v reálu růžovou jenom nosím na vystoupení, ale když normálně nevystupuju a jsem ve škole, tak černou.
0: Nakupování nebo vyrábění?
1: Nakupování. Nakupování oblečení miluju.
0: Léto nebo zima?
1: Oboje, protože jako zimě mám narosky a jsou Vánoce, ale v létě zase teplo, můžu nosit vlastně šortky a to mám strašně ráda. Takže roční období léto, ale zima jen jako kvůli narozeninám.
0: Pódium nebo natáčení videoklipu?
1: Tak asi pódium kvůli tomu, že tam jsou faninky a můžu ty lidi vlastně jako rozdávat jim jako radost, víc písniček. Ale natáčím mám taky ráda kvůli tomu, že jsem se svýma kamarádkama, kamarády a je to super.
0: Ranní ptáče nebo noční sova?
1: Noční sova.
0: Do kolika spíš tak nebo spíš do kolika dokážeš být zhůru?
1: Tak já dokážu být třeba i někdy do 3 rána.
0: Oh.
1: Jako dokážu to, ale rada stávám třeba v 10 hodin, někdy i v 11. Jsem se jednou probudila i ve 12, takže dokážu dlouho spát.
0: Sladký nebo slaný?
1: Sladký.
0: Kamarádi nebo mobil?
1: Kamarádi.
0: A být týden bez Instagramu nebo týden nesmět zpívat?
1: Být týden bez Instagramu. Miluju zpěv, to bych nedala bez zpěvu.
0: Tak to je Lilian Dvořáková a pro její písničku můžete hlasovat v hitparádě Rádia Junior. A to až do středy do 8 hodin. Písnička se jmenuje No Stress a když se dostane do našeho žebříčku, tak se tam může udržet po 10 týdnů. Držíme palce. No a teď už vyhlásíme, kdo pak vyhrává lístky na tvůj koncert, který bude 22. listopadu od 15 hodin a vyhrává Jitka.
1: Fakt?
0: Takže Jitce moc gratulujeme a držíme palce, doufujeme, že se dostane sem do Prahy a že si tvůj koncert skvěle užije. Co ty na to, Lilian?
1: Gratuluju a ráda ti tam uvidím, bylo by to super.
0: No a pokud i vy ostatní byste chtěli se dostat na koncert Lilian, tak možná budeme ještě o lístky hlasovat v následujících týdnech i v hitparádě Rádia Junior, tak určitě poslouchejte. No a jinak koncert je 22. listopadu v Meduza Prák v klubu v Praze od 15 hodin. Řekla jsem to správně?
1: Správně.
0: Výborně. No a my si jdeme pustit písničku od Lilian, která se jmenuje Dvě sestry. Zpíváš tam s Ellie a bude Ellie zpívat s tebou taky na koncertě?
1: Ano.
0: Takže tenhle song tam rozhodně uslyšíte. Mějte se krásně a díky moc, Lili, za to, že jsi byla s námi na Rádiu Junior.
1: Já moc děkuju.

Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů

0: Junior.
1: Máme 18 hodin a 5 minut, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková, no a máme tady další dávku informací.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů Celsia. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupňů i o víkendu. A jaké má být počasí? Zítra má být jasno až polojasno. Po ránu pozor, můžou být mlhy a trošku chladněji, ale odpoledne se teploty zase krásně proteplí a bude 18 až 22 stupňů Celsia.

0: Máme tady další hodinu živého vysílání Rádia Junior. Už za chvilku to bude zvídavé. Potom si můžete přát písničky na přání, takže pokud byste chtěli, abych vám zahrála nějaký song a chcete ho někomu poslat, tak určitě můžete mi psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Píše se to vzkazovna@rozhlas.cz. Za chvilku budete moct volat i do našeho živého vysílání. O 6:30 nás čeká čtení na pokračování Můj táta je duch, což je teda hodně napínavý. A i když to bude už druhý díl, tak jestli jste ten první díl prošvihli, tak ho najdete na webu radiojunior.cz. No a po 19. hodině nás čeká linka důvěry a budeme si povídat s Silví Ulrichovou, která je psychoterapeutka ve výcviku a vyspovídala spoustu dospěláků, ptala se jich na jejich výchovu v dětství. No a zjistila hodně zajímavé informace. Jaký typ výchovy třeba způsobil, že lidi, když jsou dospělí, potom mají, jsou třeba víc ve stresu, nebo naopak jsou víc v pohodě a tak dál. Tak o tom si budeme povídat po 19. hodině, jaký batoh si z dětství neseme na svých zádech a jak to třeba ještě teďko můžou vaši rodiče opravit, aby to bylo lepší. A třeba až vy budete jednou dospělí, tak budete třeba podle toho i uspůsobíte svoje chování, až budete vychovávat svoje vlastní děti. Tak jsem zvědavá, na co Silvie přišla a rozhodně nám to řekne po 19. hodině, tak určitě poslouchejte a můžete nám volat i do našeho vysílání na 800 199 199. Ale teď už je tady Eva Sinkovičová a Zvídavec, ve kterém se zase dozvíte nějakou hodně zajímavou zajímavost.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Věděli jste, že existuje ještěr, který umí chodit po vodě? Že to zvládne některý hmyz, určitě víte. Možná jste to už i viděli. Ale že to dokáže i těžká ještěrka, to je celkem obdivuhodné. Řeč je o baziliškovi zeleném, ještěrovi z čeledi leguánovitých. Vzhledem trochu připomíná pradávného ještěra nebo zmenšeného draka a možná i kvůli tomu si vysloužil název, kterým se označuje i děsivé bájné stvoření, které má nejčastěji podobu napůl kohouta a napůl hada. Bazilišek zelený má dlouhé zadní nohy s velmi dlouhými prsty, tenký ocas a na hlavě a hřbetě vysoký hřeben. Dorůstá až do délky 80 cm, ale většinu tvoří ocas. Bazilišci jsou skvělí sportovci. Mrštně běhají po souši, šplhají po stromech, jsou to výborní plavci a vydrží dlouho pod vodou. V běhu ale opravdu vynikají. Dokáží běžet i rychlostí 10 km v hodině a jejich dlouhý ocas a velice dlouhé prsty jim napomáhají k neuvěřitelným kouskům, třeba k běhu po zadních nohou. A právě v této pozici dokáží popoběhnout na krátkou vzdálenost i po vodní hladině. Dělají to však jen v případě nebezpečí. Právě pro tuto nezvyklou schopnost se Baziliškovi přezdívá Ježíšova ještěrka. Jeho plovací blány na nohou vytvářejí jakýsi vak. Pod nímž se tvoří vzduchová bublina a ta udrží Baziliška na vodní hladině. Zároveň je Baziliškův pohyb po vodní hladině vždy spíše kontrolovaný pád, který chůzi pouze připomíná. I tak to ale vypadá neuvěřitelně. Bazilišek zelený žije v křovinách a nízkém stromoví poblíž vody v oblastech Jižní Ameriky. Živí se převážně plody a hmyzem, ale nepohrdne ani malým vodním obratlovcem nebo myším mládětem. Bazilišci jsou nejaktivnější během dne a v noci spí na větvích. Mezi sebou se dorozumívají kýváním hlavy a jsou to velmi společenská zvířata. Samci si ale velmi ostražitě chrání své území a někdy mezi sebou i bojují. Zajímavé je, že samička baziliška je schopna samobřezosti. V případě potřeby se dokáže rozmnožovat i bez samce. Z neoplozených vajec se líhnou mláďata stejného pohlaví. Baziliška zeleného si můžete pořídit dokonce i domů jako domácího mazlíčka. Díky tomu, že v noci spí, vás nebude v pokoji rušit svým šramocením. Jeho terárium by ale mělo být velké a měl by tam být dostatek větví a kůry na lezení. A protože je společenský, museli byste se postarat, aby mu nebylo smutno. Běžet po vodní hladině ho však doma neuvidíte. Zkuste si to ale najít na internetu, je to opravdu zajímavá podívaná. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, jak bazilišci chodí po vodě někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak to byl Pokáč, písnička Nešahej na mě. Pokud i vy byste chtěli, abych vám teď zahrala nějaký super song, tak volejte, naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199, a nebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz svoje dotazy. No a než mi sem nějaký dotaz a písničkové přání přijde, tak mám pro vás zajímavou reportáž o umělé inteligenci, protože ta se postupně zabydluje i ve školách a učitelům může ušetřit část práce. Speciální školní aplikace jim dokážou pomoct třeba s přípravou hodin, tvorbou materiálů nebo zpětnou vazbou pro žáky. Podívali jsme se, jak takové nástroje fungují přímo ve třídách. Poslechněte si to.
2: Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky a dneska využijeme zdroj času.
3: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na pražské základní škole Mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
2: Když budeme moct použít ten zdroj času, na co byste se zeptali?
3: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
2: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete.
3: Učitelka vidí konverzace všech žáků s AI a sám chatbot je usměrní, kdyby se ptali na něco, co s tématem nesouvisí. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům i s přípravou hodin a zohledňuje také individuální potřeby žáků.
4: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
3: Říká deváťačka Tereza. Podle učitele a jednoho z vývojářů aplikace Andreje Novika platforma zvládá i opravování testů.
5: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
3: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
6: Každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
3: Sciobot je v základní verzi zdarma, zpoplatněny jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
7: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc, nebo naopak, že děti v něčem byly super.
3: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% českých učitelů, nejčastěji při přípravě výuky pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

0: Tak to byla Anne Marie a Neil Horan. A no a teď je prostor pro vás a pro vaše písničková přání. No a napsal mi Tadeáš, že by chtěl pro svoji sestřičku Marušku písničku od Adama Myšíka, Démoni. No tak tady tu písničku tady máme a doufám, že si ji skvěle užijete. A já teda jenom ještě k Adamovi Myšíkovi musím říct jednu věc, že je to skvělý zpěvák, ale taky úžasný herec a dabér. A dabuje Spidermana a dabuje ho fakt výborně. A já jsem teď o víkendu byla se synem Adamkem v kině na filmu Avengers Endgame. On už byl vlastně v premiéře v roce 2019, ale teď je obnovená premiéra, jsou tam nějaké další nové scény, tak jsme se na to šli podívat. Moc se nám to líbilo. A těšíme se, že v prosinci by mělo přijít další pokračování Avengers, už teďko pro rok 2026, úplná novinka, tak jsme zvědaví. A možná tam bude taky Spider-Man tak trošku vystupovat. Každopádně jsme byli i na Spider-Manovi teďko na tom nejnovějším, no a Adam Myšík tam perfektně mluvil. Tak Adame, posíláme pozdravy tobě a tvýmu dabingovému umění.
1: Skazovna Rádia Junior.

Tak to byl Adam Mišík a jeho písnička Démoni, která byla až trošku taková kosmická, aspoň ten konec. A já bych vás chtěla pozvat k poslechu pátečního klubu Rádia Junior, který mimořádně budu moderovat taky já. A pozor, nebude to z Prahy, ale bude to rovnou z Brna, z Hvězdárny a Planetária Brno, kde budeme pozorovat hvězdy, budeme procházet planetáriem, představovat si, co vlastně v tom planetáriu je.

0: hvězdárny v Brně, hvězdárny a planetária Brno. Tak to nás čeká příští pátek, nebo ne příští, vlastně už tento pátek od 17 do 20 hodin, takže jestli máte rádi hvězdy, tak já se na vás už teď moc těším. No a příští týden budu taky moderovat v pondělí a ve středu, ale pozor, ne z Prahy, ale ani z Brna, ale bude to z Ostrova nad Ohří, kde se koná festival Oty Hoffmana, to je televizní a filmový festival, takže pro vás budu mít připravené nejrůznější herce a lidi, co dorazili na tento festival do Ostrova nad Ohří, tak už se na to moc těším a jsem ráda, že se můžu přihlásit i z nějakého jiného města, než je jenom Praha. A teď už tady máme čtení na pokračování. Jak jsem říkala, tak četba se jmenuje Můj táta duch a jestli jste neslyšeli jeho včerejší první díl, tak to nevadí, protože si ho můžete poslechnout ve vysílání Rádia Junior a hlavně na webu Rádia Junior. Mrkněte se tam hned na homepage, to tam bude. No a Můj táta je duch je rozhlasový seriál o tom, že některé věci se nedají dokázat, ale i tak můžou být skutečné. Ahoj, já jsem Etel, můj táta zmizel do nemocnice a už se nevrátil, teda vrátil, ale jako duch. Jak to bylo dál, to se dozvíte ve čtení na pokračování, které napsala Daniela Samsonová, režie Bela Šinková, natočeno v roce 2025 a čte Berenika Anna Mikešová.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Vydechali jste to? Chtěla jsem vám nechat chvíli, abyste to vstřebali. Vím, že jsem to minule utnula zrovna, když to bylo úplně nejnapínavější. Já jsem Ethel. Ta holka, který zmizel táta do nemocnice a už se nevrátil. Teda vrátil, ale jako duch. Taky budu nejmladší držitelka Nobelovky za encyklopedii, ale to teď není tak podstatný. Zpátky k tomu, co se vlastně stalo. Stála jsem na terase a táta byl naproti mně. Duchové jsou sice neviditelní, ale já jsem prostě cítila, že za tou průhlednou, průsvitnou bytostí je on. Prostě jsem věděla, že je tady. Já vím, divný. Je to jako když fouká klimatizace, chápete? Taky ten vzduch nevidíte. Táta mi dokonce větrem přímo pod nohy přifoukl několik věcí, který by to, že je duch, potvrdili i tomu největšímu zarytýmu odpůrci nadpřirozených bytostí. Za prvý, list z jeho nejoblíbenějšího stromu ze zahrady. Za druhý, pohled z první dovolený u moře, co jsme poslali babičce. A za třetí mi ze stolu schodil misku s gumovejma medvídkama, protože věděl, že bych neměla jíst tolik sladkýho. Pokud jste ještě někdo na váškách, tak teď vám spadne brada, jo? Začali jsme si povídat. Úplně normálně, jako si povídáte třeba se spolužákama v lavici. Táta ze sebe vyklopil, že ho to mrzí, ale že se celý prázdniny snažil nějak ukázat, jenže tak on nikdy před tím duchem nebyl a všechno se to teprve učí. Pořád pršelo. Byl poslední prázdninovej den a můj táta, vědec, mi přišel oznámit, že je duch. Jen tak, jako když vám doma řeknou, že k večeři místo párku v rohlíku bude rybí pomazánka. Nejdřív jsem si myslela, že jsem omdlela a tohle je jen sen. Ale po důkladném zkoumání jsem zjistila, že jsem velmi naživu. Donutila jsem ho projít několika testy, abych si mohla být skutečně jistá, že nelže. To je podle mě moc důležitý. Mít před sebou důkazy místo slov. Každý.

by vám mohl tvrdit, že je duch, upír nebo třeba vlkodlak. Nejdřív táta zvládnul projít skrz stěnu, nebo takhle řekl mi, že to zvládnul. Stěna zůstala celá, žádný skvrny na ní, čistá práce. Pak mi ukázal, že mě nemůže obejmout. Zuřivě jsem kolem sebe máchala rukama, ale stejně jsem nic nenahmatala. Fascinující. Poslední zkouška byla nejnáročnější. Měl se jít ukázat babičce. Sedl si k ní, když koukala na televizi. Napjatě jsem je pozorovala z kuchyně, ale vůbec nic se nestalo. Málem si na něj, nebo spíš skrz něj, položila misku s oříškama. Tehdy mi to došlo. On je fakt skutečný duch? Babička ho neviděla, protože ho nemohla vidět, protože duchové jsou neviditelní. Všechny testy, kterýma táta prošel, jsem si pečlivě zaznamenala. Možná bych to nějak mohla použít do té mý encyklopedie. Neměla jsem ale často pořádně promyslet. Musela jsem si totiž rychle zabalit kufr, protože mi za chvíli jel vlak domů. Těšila jsem se na první dny ve škole. Bylo by fakt skvělý do slohovky, jak jsem se měla o prázdninách napsat, že můj táta je duch. No, ale nechám si to pro sebe. Bude to zatím naše tajemství. Nesmíte to nikomu vykecat. Tak někdo by mi mohl ukrást nápad na tu encyklopedii. Táta cestou na vlakáč několika hamižným houbařům rozsypal košíky, dvěma autům píchl gumu, když stáli na invalidech, a našeho nejmíň oblíbeného souseda, pana Ječního, který je ošklivej na svého psa, zamkl na nádraží na záchodě, aby mu ujel vlak. Celou cestu jsme se tomu s babi smáli a mně došlo, že mi asi chce táta trochu zvednout náladu. Babi mi ale pak řekla, že takhle veselá bych měla být hlavně kvůli mámě, protože to teď bude mít těžké. Takže mě všechen smích hned přešel. Ve vlaku jsem jela skoro sama. Kupé smrdělo po hořčicových brambůrkách. Máma mě vyzvedla na nádraží, fakt se hodně snažila vypadat, že je v pohodě. Nebyla. Připadala mi skoro stejně průhledná jako táta. Vzala mě natočenou zmrzlinu a jen tak mi skoro šeptem oznámila. O tátovi se nebudeme bavit, jo? Doma to bylo úplně nový. Vymalovaný, přestavěný, novej nábytek, všude nějaký kytky. Skoro jako kdybychom se vloupali do cizího bytu, který vlastní banda nějakých šílených botaniků. Když jsem se na mámu otočila, cítila jsem, že se usmívá tak moc, že by jí z toho mohl prasknout obličej. Tak jsem rychle řekla, že je to moc hezký a to moc jsem protáhla co nejvíc, aby si byla jistá, že to myslím vážně. Zavřela jsem se do pokoje. Chystala jsem si věci na první den školy. Došlo mi, že jsme se s tátou vůbec nedomluvili na tom, jak ho mám zavolat. Co když zůstal u babičky a neví, jak se dostat domů? Nastoupil se mnou do vlaku? Nebo měla jsem si ho nějak zabalit do kufru? Hledala jsem na mobilu, jak vyvolat ducha. Neskoušejte to. Znám vás. Řeknu vám, ať to neskoušíte a vy to hned vyzkoušíte, co? Na netu je spousta divných návodů. Na jedné stránce jsem našla, že potřebujete mít kozí lepku. No tak tu máme v kabinetu přírodovědy ve škole. Ale já s tátou chtěla mluvit hned. Jinde psali, že k tomu potřebujete krev, tak no, tak tady já končím. To já nezvládnu. Ale třeba by stačila voda od nakládaný řepy, co máme v ledničce, ne?
Táta stejnak špatně viděl zaživa a jako duch určitě nevidí o nic líp. Ve chvíli, kdy jsem červenou vodou smrdící octem kreslila podle Pinterestu čarodějnický symboly, ozval se za mnou tátův hlas. Ethel, neblbni. Smrdí to jak bolavá noha. Chápu, že měl táta připomínky k mému amatérskému pokusu o vyvolávání duchů, ale na druhou stranu, on mi k tomu jeho duchování nedal žádnou příručku. To je geniální nápad. Já tu encyklopedii napíšu o duchách. Už vím, za co dostanu svoji první Nobelovku. V té encyklopedii bude všechno. Ty testy, kterýma procházel na chatě u babičky, jeho jídelníček, naše rozhovory. Rozhovor s duchem, to určitě ještě nikdy nikdo neudělal. Pak jsem ze samý radosti při oslavném tanečku vylila na koberec zbytek řepy. Mámě jsem zalhala, že jsem chtěla batikovat, ale moc jí to neobměkčilo. Když mi pak připomněla, že se blíží první školní den, všechna radost mě přešla a začalo mi být trochu šoufl. Škola ale byla děsivá úplně jinak, než jsem čekala. Náš třídní učitel se mě každý ráno ptal, jak jsem na tom. Odpovídala jsem stroze. Už mi bylo líp. Nebo zatím žiju. Nebo jde to. Postupně mi ale docházely odpovědi, nebo spíš trpělivost. Napadlo mě, jestli prostě jenom nečeká, až mu řeknu všechno dobrý. Tak jsem mu to řekla a ptát se přestal. Všichni ve škole, včetně paní ředitelky, se na mě usmívali od ucha k uchu. Občas mě někdo jen tak poplácal po zádech, jako bych něco vyhrála. Kuchařky ve školní jídelně mi dávaly větší porce a taky mi strkali na tajňáka horálky, jenže ty já nemůžu, protože mám alergii na ořechy, ale neměla jsem to srdce jim to říct. Uplácala jsem jima ale pak pana Vrátnýho, aby mě o velký přestávce pouštěl ven na dvorek, kde na mě nikdo aspoň chvíli nemluvil tichým a přeslazeným hlasem. Na španělštině jsme dělali téma rodina, což bylo fajn do chvíle, než jsme měli mluvit o tom, co za práci dělá náš táta. K mému překvapení jsem zjistila, že nedostatek otců není jenom můj problém. Učitelka ale stejně trvala na tom, že si kvůli slovní zásobě máme nějakýho aspoň vymyslet. To jsem odmítla a dostala za pět. Na začátku října jsme na výtvarce kreslili obrázek z prázdnin. Náš suplující učitel Eda, co vypadal spíš jak něčí starší brácha, přistoupil v půlce hodiny k mojí lavici, vzal do ruky můj výkres, znalecky si promnul zatočený knír a prohlásil: "To máš nějaký celý smutný, jako kdyby ti někdo umřel." Bylo to tady. Začaly se mi do očí drát slzy. Za celý léto to nikdo neřekl nahlas. Fakt jsem se ze všech sil snažila, mrkala, dýchala jsem. Já jsem ještě nikdy mezi lidma nebrečela, víte? A teď mi po tvářích tekly vodopády a já cítila, jak jsem celá rudá a z nosu mi kape sopel. Vyděšenej suplující Eda zbledl, spolužačka Helena mu něco zašeptala a on zbledl ještě víc a odvedl mě ven na chodbu. V ruce svíral obří balík kapesníků a trochu se třásl. Posadili jsme se na gauč u ředitelny. Nemohla jsem přestat brečet, strašně jsem se styděla. Přála jsem si, abych se mohla zahrabat pod hromadu těch posmrkaných kapesníků. Eda seděl jako pytel brambor a koktal něco o tom, že smrt je fakt blbá zkušenost, ale že bychom se už měli vrátit zpátky do třídy, že je ve zkušebce a nerad by, aby ho tady viděla paní ředitelka. Cítila jsem, že mi pulzuje krev ve spáncích. Vstyčila jsem se a měla chuť ho praštit. Najednou jsem uslyšela tátu, jak šeptá: "Pacifismus. Pa.
Nemlaď ho, nebo tě budu chodit strašit. Podívala jsem se na Edu. Leskly se mu oči. A pak ze mě vypadlo všechno, co se tenhle týden dělo. Úkol na španělštinu, nucený úsměvy a to, že rozhodně není všechno dobrý. Eda jen přikývl a řekl, že na jeho malou hlavu je to až moc starostí. Oba jsme se pořádně vysmrkali a pak se hrdině vrátili do třídy. Když jsem ten den došla domů, chtěla jsem konečně začít sbírat materiál pro tu svoji duchařskou encyklopedii. První měsíc ve škole jsem to úplně zanedbávala, tak chodila jsem domů hrozně unavená z toho věčního usmívání na všechny. Na stůl jsem si pečlivě vyskládala zápisky z prázdnin u baby. Zavolala jsem na tátu, abych ho mohla pořádně vyspovídat. Můžeme začít? Zeptala jsem se ho s propiskou v ruce. A v tu chvíli se něco ozvalo. Ťuk! Oba jsme sebou cukli. Ťuk! A znova, tentokrát ještě silnějš. Táta zbledl, což je u ducha co říct, a zašeptal, že se bojí. Možná máme na sídlišti víc strašidel, než jsem si myslela.

vzduchu a vlastně dost smutný, že všímáme si toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zas vysvětne a

0: Junior.
1: Krásný podvečer vám z Linky důvěry přeje moderátorka Klára Nováková a dneska máme hodně zajímavé téma. Co je pro život důležitější, přísnost nebo obětí? A jsou jedináčci opravdu rozmazlení? A kolik vašeho štěstí rozhodují rodiče? Všechno, polovinu nebo jenom kousek? Dneska máme ve studiu ženu a naší kolegyni tady rozhlasovou, která se na to zeptala skoro 500 lidí. Je tady Silvie Ulrichová. Ahoj Silvi.
2: Ahoj Kláry, ahoj holky, ahoj kluci, krásný večer všem posluchačům Rádia Junior.
1: Ty jsi naše milá kolegyně, vedeš marketing tady na stanici D-dur Českého rozhlasu a taky pro stanici Jazz.
2: Je to tak.
1: Ale vedle toho jsi se rozhodla, že si vystuduješ psychoterapii a je z tebe psychoterapeutka ve výcviku.
2: Ano, je to tak.
1: No a zároveň si měla svoji takovou speciální práci, kterou si musela napsat, aby si absolvovala to studium. A o ní si právě teď budeme povídat, protože ve své práci si zkoumala i takový batůžek z dětství. Každý si ho neseme, někdo v něm má svačinu a pití na celou cestu, někdo cihlu a většina z nás trochu od obojího. A co v tom batohu nejvíce rozhoduje a dá se ten batoh, který nás zatěžkává a neseme si ho z toho dětství, dá se přebalit, tak o tom si budeme povídat právě teď s tebou. Silvi, ty máš taky batoh.
2: Každý z nás má batoh a i já mám ten svůj batoh.
1: Takže všichni si neseme z dětství teda asi to, jak se k nám jakoby rodiče chovali, jestli třeba byli hodně přísní, nebo naopak, jestli byli jako v pohodě a všechno jim bylo jedno a mohli jsme prostě jíst večeři v obýváku a klidně hranolky s tatarkou a sladkosti a i po vyčištěných zubech, tak to je zase ten další extrém. Někdo zase má strašně přísné rodiče. O čem vlastně si dneska budeme povídat?
2: Oficiální téma té práce, kterou jsem psala, bylo vliv dětství na osobnost v dospělosti. Mm-hmm. A ty si to krásně popsala formou toho batohu. Mm-hmm. A je to vlastně o tom, že v tom batohu není jenom to, co nám dají rodiče, ale je to vlastně i to, co si tam dáme my sami. Může to být přátelství s kamarády, může to být naše úžasná paní učitelka, která nám věří, ale mohou tam být samozřejmě i kameny a cihly, které pro život nepotřebujeme. Co je ale důležité a co v podstatě dokázala i ta moje práce, ten můj výzkum je to, že my rozhodneme, co v tom batohu ponecháme a každý z nás má v každé části života naději na to ten batoh přebalit. Ten batoh tam není napevno přivázaný. Takže i o této naději, i tuto naději vlastně potvrdil můj výzkum.
1: Mm-hmm. My si o něm budeme povídat a holky a kluci, pokud byste chtěli, i vy nám můžete volat na naší bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy na Silvu. A zároveň můžete třeba napsat, jestli i vy tam nemáte v tom batůšku nebo máte pocit, že si třeba v tom batůšku něco jako nesete, jo? Co si tam můžeme nést, jako co si můžeme představit, že v tom batohu, který si nesem, máme? Jsou to třeba jako strachy nebo...
2: Samozřejmě jsou to, není to samozřejmě jenom to pozitivní, mm-hmm. život není někdy bohužel pohádkou. Měla by tam být ale hlavně důvěra v sebe, měla by to být láska, měla by to být péče, ale samozřejmě každý z nás se potká v životě s kritikou, se stresem, ale pak je dobré, abychom si v tom batohu nesli třeba i to, jak ten stres zvládat, mm-hmm. jak o sebe pečovat, jak si umět poradit. Mm-hmm. Takže toto všechno si v tom baťůšku můžeme nést.
1: No a my už máme prvního volajícího. Já jsem zvědavá, kdo pak se nám dovolal na bezplatnou telefonní linku. 800 199 199, tady je Klárka. Halo, slyšíme se? Tak, a já poprosím, aby si když tak odešla do vedlejší místnosti nebo vypla rádio, protože se nám to tam vrací zpátky, nebo jestli jsi kluk, tak slyšíme se, ahoj, já jsem Klárka.
3: Já jsem Simona.
1: Ahoj Simonko, kolik je ti let?
3: Je mi 10.
1: No a na co by ses chtěla zeptat, nebo chceš nám říct taky, jaký máš pocit, co si neseš třeba v tom svém batůšku sebou?
3: Já mám ráda, poslouchám písničky, mm-hmm. ale zase mi nejde moc angličtina.
1: Mm-hmm. Tak to je Simonky batůžek. Písničky určitě jsou skvělý, když máme v tom batohu něco, co nás rozveselí. Já jsem si třeba včera, když jsem jela z Teplic do Rakovníka autem, tak jsem si taky poslouchala nějaký písničky a když jsem byla jako unavená a třeba jako člověk zrovna jako se úplně necítil ve svý kůži, tak ty písničky mě úplně nabily a teď jsem měla radost z toho a hledala jsem si třeba nějaký další písničky, takže nést si v batušku písničky mě přijde jako naprosto skvělá věc.
2: Kláry, naprosto s tebou souhlasím. Simi, ahoj. Já jsem ti chtěla jenom říct, je naprosto úžasné, že víš, co tě baví, co tě naplňuje, co tě dělá radost. To každý z nás toto nemá. Takže to je skvělá věc. A další věc je, že dokážeš si vyhodnotit, nejde mi angličtina. Takže to víš, že ti nejde angličtina. A pak si jenom zdůvodníš, najdeš si důvody, proč se tu angličtinu učit, v čem ti to může pomoct v tom budoucím životě. Můžeš se dívat na filmy, které nemají titulky.
1: A ty písničky, že jo?
2: A ty písničky protože můžeš poslouchat zrovna... v originále. Přesně tak.
1: Jo, protože to mně přijde skvělý. Můj táta teda učil angličtinu a hodně se studentama a i se mnou zpíval písničky. A člověk si to potom skrz tu písničku mnohem jednodušejc dostane do té hlavy a má i hezkou výslovnost. Takže jestli máš ráda anglické písničky, tak si zkus zpívat s těma zpěvákama a uvidíš, že i ta angličtina se ti naprosto jako skvěle zlepší.
3: Mm-hmm.
1: Je to dobrý tip?
3: Jo, děkuju.
1: Zkoušela jsi to někdy?
3: Jo, několikrát.
1: Mhm. No a takže máme v batušku tu angličtinu, ty písničky, ještě něco Silvi, co bys třeba...
2: Tak já bych Simča poradila, že nebát si říct o pomoc.
1: Mhm.
2: Když určitě...
3: Já mě to pomáhá s tím mámka.
2: No, tak to je skvělý, že jste takhle parťačky i při výuce angličtiny. Mhm. To ti moc držím pěsti.
1: Mhm. Ještě něco, na co by ses chtěla zeptat, nebo ještě něco dodat?
3: Co a to už ne.
1: Ale moc děkujeme za to, že jsi byla takhle odvážná a dovolala si se nám do vysílání Rádia Junior. Budeme rádi, když budeš dál poslouchat, jo?
3: Mhm.
1: A třeba i někdo další se odváží a taky nám zavolá, co si myslí, že si nese v batušku. Tak zatím si mi ahoj.
2: Ahoj.
1: I vy ostatní můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a po písničce si budeme povídat se Silvou Ulrichovou dál.

0: Lince důvěry si dneska povídáme o tom, jak má výchova na nás, vliv na nás, jakoby až budeme dospělí a vlastně i to dětství, jakoby to, co v tom dětství zažíváme, tak jaký vliv to na nás má a jak nás to formuje v dospělosti. Řekla jsem to dobře, Silvi, mám tady hosta Silvi Ulrichovou, která je terapeutka ve výcviku.
1: Řekla si to naprosto přesně, Kláry, děkuji.
0: Je to i předmětem tvojí práce, kterou jsi psala na jedné vysoké škole. Prozraď mi, kde jsi studovala?
1: Studovala jsem obor aplikovaná psychoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mm-hmm. Naprosto skvělý obor, doporučuji všem zájemcům.
0: No a teď je z tebe teda psychoterapeutka ve výcviku. Co to znamená, když se řekne psychoterapeutka ve výcviku?
1: K tomu, aby člověk mohl zodpovědně vykonávat profesi psychoterapeuta, v České republice je poměrně přísná legislativa.
0: Takže zákony, že jo?
1: A zákony, ano, je přesně dáno, co musí se splňovat. Tyto zákony se často i mění. V současné době je to tak, že uchazeč o to být psychoterapeut nebo uchazečka musí mít magisterský titul, což já mám tedy z Univerzity Palackého, ale následně uchazeče čeká 5 let výcviku, psychoterapeutického výcviku. A já jsem se rozhodla zůstat v Olomouci, takže jsem frekventantka výcviku dalet v Olomouci, mm-hmm. 5letého.
0: Mm-hmm. Takže tam ti zase říkají různé tipy, jak vlastně pracovat s klientem, protože za tebou potom můžou chodit lidé a taky se ti svěřovat se svými problémy a s tím, co oni mají v batohu, že jo, co si nesou z toho dětství, s čím třeba neustále bojují. Já si tak říkám, že třeba jedna z těch věcí v tom batohu může být, když je někdo jako velký perfekcionista, že třeba se snaží, prostě měl ty, jako chtěl mít pořád ty jedničky a když se nepovedla ta jednička, tak byl z toho jako nešťastný ve škole, jo, a chce nosit prostě jenom ty pochvaly a bojí se těch poznámek a bojí se, že přinese, nebo že nepřinese do školy něco a pak se to může promítnout i do dospělosti, kdy potom vlastně tento člověk si třeba míň věří. A zatímco přijde někdo jiný, kdo měl ve škole 3 a prostě přihlásí se do toho konkurzu a vyhraje to místo a tam ten další se jenom bojí a pořád třeba studuje. I tohle si může vnést batohu.
1: Je to tak. Mm-hmm. I toto si můžeme nést batohu a právě proto je důležité, jak nás třeba i rodiče učí se stresem pracovat. Mm-hmm. Jak rodiče sami se dokáží ve stresových situacích chovat a jak potom dokáží být oporou svému dítěti. Protože nejde o to, abychom dítě nevystavovali stresu, ale spíš jde o to, abychom s dítětem v tom stresu byli a zároveň ukázali možnosti, jak to řešit a vždycky vlastně probudili jak v sobě, tak v tom dítěti naději, že vždycky člověk může vstát a jít dál. Vždycky ta naděje je.
0: Ten stres je věc, která nás všechny asi trápí a stresují si i děti. My máme vlastně stejně staré syny.
1: Ano.
0: A mému Adamkovi je 8, Pavlíkovi tvému je taky 8 a třeba můj Adámek každý ráno, když jde do školy, tak se prostě bojí do té školy jít. A pak, když si ho vyzvednu, tak už je to dobrý. Ale ráno je tam vždycky ten stres a bude to dobrý a je to dlouhý a budeš tam stát u dveří a tak dál. Tak co třeba s takovýmhle stresem? Jak se s tím dá pracovat?
1: Tak na prvním místě je důležité, abychom nebagatelizovali ty pocity dítěte. Být s ním, snažit se pochopit ty jeho pocity.
0: Takže neříkám, to nic není, prosím tě, ne, všichni chodí do školy, tak prostě tam si 4 a pak už jako...
1: Já jsem také musela, všichni musíme. To je v podstatě, to je v podstatě nejhorší reakce. Kláry to říkáme, někdy my všichni, to říkám i já, všichni jsme jako jenom lidé, takže cokoliv si tady vlastně říkáme, tak to je v teoretické rovině, potom v té praxi samozřejmě člověk nežije v ideálním vesmíru, jak já říkám, takže to je naprosto v pořádku.
0: Musíte mít holky a kluci s náma jako s rodičima taky někdy pochopení, my taky někdy nevíme vlastně, co máme říct a třeba plácneme něco a pak nás to mrzí. Takže možná to mají vaši rodiče stejně, ale dobře, takže jak ta rada pro mýho Adámka, když se ráno bojí do školy a pak stejně přijde s jedničkou, ale on se prostě bojí.
1: Já se obávám, že úplně nějakou jako rychlou radu nedám, protože bych musela s Adámkem asi chvíli mluvit. Nevím, co se skrývá za těmi strachy, to můžou být různé, jako nejrůznější jako věci, takže bych si netroufla tady dávat nějakou instantní radu, ale Určitě bych se, pokud Adámek je otevřený a dokáže o těch věcech, o svých emocích mluvit, tak bych se snažila v prvním kroku s ním o tom mluvit, jak ten tvůj strach vypadá, až samozřejmě třeba bude v pohodě a přijde ze školy. Ráno, když spěcháte na 8 hodinu, tak to úplně není ideální doba. Ale někdy, když on bude dobře naladěný, tak tím bych třeba začala bavit se o tom strachu, využít případně nějaké kartičky nebo pohádkové bytosti, plyšáky, ať si ten strach, nebo ať se ten strach namaluje, jo, nebo pohybově vyjádří. Vím, že Adámek pohybově nadaný, tak tím bych možná začala. Adámku, jak vypadá ten tvůj strach? Umíš mi ho předvést? To je případně cesta.
0: Tak to vyzkoušíme, namalujeme, uděláme pantomimu a zavoláme Silvě.
1: Dobře, budu se těšit na Adámka.
0: No a ty jsi taky měla strach nebo stres, když jsi psala tu práci svoji?
1: To je dobrý dotaz. Ano, byla jsem ve stresu a psala jsem o stresu. V psychologickém výzkumu tomu říkáme takzvané zúčastněné pozorování. Ale já se přiznám, že já jsem tu práci psala velmi ráda. Mě to bavilo. A takže ten stres ano byl, ale máme dvě formy stresu, což možná děti a rodiče ví. Je pozitivní stres, který nás je to taková jako síla, takový motor, který nás žene kupředu. A potom negativní stres, to jsou takové ty stresy, které už nás jako převyšují a ničím nám neprospívají. A já si troufám tvrdit, že jsem stres prožívala, ale ten pozitivní, který mě motivoval kupředu.
0: Na co jsi se lidí ptala a co jsi zkoumala? Protože já vím, že ty jsi měla speciální dotazník. Já jsem ten dotazník taky dostala jsem vyplnila. Bylo to asi na 15 minut. Ano. A jaké jsi tam měla otázky?
1: Ten dotazník v sobě obsahoval tři oblasti. Jedna byla výchova, druhá aktuální vnímání stresu a třetí životní spokojenost. Ty dotazníky nebyly pro děti, byly pro dospělé, takže dospěláci vlastně zpětně hodnotili pohled na výchovu. A co se týká té výchovy, tak jsem se ptala na různé věci. Ptala jsem se zvlášť na maminku a zvlášť na tatínka. Bylo tam třeba, jestli mě maminka chválila, jestli mě tatínek dokázal povzbudit, když jsem se cítil v ohrožení, byly tam otázky, ale i třeba nepříjemné typu, cítil jsem se často kritizována v přítomnosti ostatních, cítila jsem se nepochopená, nepochopen. Takže jenom takhle v krátkosti. A co se týká stresu, tak jsem se ptala na vnímaný stres za poslední měsíc.
0: Takže v dospělosti jak jsi člověk vystresovaný.
1: Ano.
0: A našla jsi tam nějakou souvislost mezi tou výchovou z dětství a tím, jak prožíváme teď jako dospěláci ten stres?
1: Ano, já nechci zabíhat do nějakých statistických veličin, o to tady nejsme, ale došla jsem vlastně k závěru, že nejdůležitější pro výchovu je láska a to, když rodiče dokáží dětem ukázat cestu, jak ten stres zvládat. Že to je nejdůležitější.
0: Že nejdůležitější je láska a najít, jak zvládat stres.
1: Ano,
0: abychom se z toho nehroutili, ale abychom prostě uměli s tím stresem žít.
1: Ano, abychom věděli, jak si případně pomoct nebo kde hledat pomoc, ale hlavně abychom věděli, že říct si o pomoc není slabost, ale veliká síla.
0: Říká psychoterapeutka ve výcviku Silvie Ulrichová. Vy nám můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše poznámky, na vaše vzpomínky, zážitky. Jsme tady pro vás.

0: Můžete volat do linky důvěry Klubu Rádia Junior na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Dneska tady máme linku důvěry, mám tady psychoterapeutku ve výcviku Sylvii Ulrichovou, která napsala práci o vlivu dětství nebo zážitků v dětství na to, jak se cítíme v dospělosti. No a tak se nabízí otázka, jak je to s těmi vzpomínkami? Nejsou třeba někdy vzpomínky na dětství zkreslené, že člověk prostě si myslí teda, že to bylo všechno růžový a třeba to vždycky růžový nebylo, nebo někdo zase si myslí, že bylo všechno špatně a ono to taky vždycky špatně nebylo, nebo prostě nějakou tu vzpomínku máme úplně celou zamotanou a nepamatujeme si ji tak, jak byla, ale možná tak, jak jsme ji cítili.
1: Kláry, tato otázka je velice na místě. Já si třeba o sobě myslím, že jsem byla naprosto dokonalé dítě, ale kdybyste se zeptali mojí maminky, tak by vám třeba odpověděla jinak. Ale já bych s dovolením to popsala, jak je to s těma vzpomínkama slovy Williama Jamese. To byl americký psycholog, žil před více než 100 lety. Je považován za otce psychologie ve státech. A on byl nejdřív malíř. Než se stal psychologem, tak byl malířem. A on vždycky zdůrazňoval, že vzpomínka je jako umělecké dílo. Není to jako fotografie. Takže samozřejmě i já sebe jsem se ptala, nakolik odpovědi v dotaznících ve výzkumu jsou fotografiemi, nikoli uměleckými díly. Nicméně výsledky toho mého výzkumu se shodují s celosvětovými výzkumy, takže si troufám tvrdit, že náhoda to nebyla.
0: Mm-hmm. Takže jsou vzpomínky trošičku malinko tam máme to zabarvené.
1: Ano, samozřejmě.
0: Dokazuje tvůj výzkum, že výchova způsobí, jak budeme spokojení, až budeme velicí? Jakože to, jak se k nám rodiče třeba chovali, jak nás vychovávali, tak buď budeme pak šťastný nebo nešťastný, vystresovaný nebo nevystresovaný?
1: To je velmi zajímavá otázka. Kdyby to vlastně takhle vyloženě bylo, tak by asi stačilo, kdybychom si naordinovali třeba 10 obětí denně.
0: Ano.
1: Několik vřelých slov a měli bychom tady šťastný a spokojený národ. Není to tak úplně. Ono jde o to, že ve výchově a potom ve spokojenosti v dospělosti tam je spojitost. To spojitost, není to tak, že máme šťastné dětství, šťastnou dospělost. A to je první věc, že to spolu souvisí, ale není to jako že něco se stane se krásné dětství, krásná dospělost, to ne, ale souvisí to spolu. A do hry vstupují další faktory. Ovlivňuje nás škola, ovlivňují nás kamarádi, ovlivňují nás i geny. Takže i na toto všechno je třeba myslet. A pak je třeba zmínit, že v tom výzkumu, a není to jenom můj výzkum, ale i celosvětové výzkumy to také dokázaly, že ta souvislost mezi výchovou a potom životní spokojenosti v dospělosti a schopnosti zvládat stres je pouze 25%, takže 1/4. Takže pokud nás teď poslouchají rodiče, prarodiče, můžeme si vydechnout, pouze z 1/4.
0: Ovlivňujeme my svoje děti, jo? Takže ano. I vlastně naši rodiče, to jak se cítíme teď, tak statisticky teda v průměru je to z 1/4.
1: Díky, že jsi zmínila, pořád se pohybujeme v teoretické oblasti.
0: Ano, a u každého to může být jinak. Samozřejmě, když má někdo hodně jako závažné zážitky v útlém věku, tak to může být jako mnohem větší batoh, který si potom nese. Může to mít větší vliv. Ale spousta lidí i ty hodně těžké zážitky dokázalo vlastně přepsat a potom vlastně žít jako hodně naplněný a i třeba šťastný život.
1: Kláry, to si řekla moc hezky a to bylo součástí mého výzkumu, nebo je to jeden z výsledků výzkumu, že s věkem ten vliv toho dětství slábne. Mm-hmm. To znamená, že i v tomto je určitá naděje. Mm-hmm.
0: Vyhrálo v tom výzkumu víc obětí a to, že nás někdo má rád, anebo když je někdo přísný. Řekla bych, že když jsi říkala, že vyhrála láska, tak spíš než přísnost stavíš tu lásku a to obětí.
1: Je to tak, na plné čáře vyhrála láska a oběti. A to tak, kdybychom si to představili třeba jako fotbalový zápas, tak potom přísnost by už po prvním poločase musela odejít domů. Takže rozhodně láskou a obětí nic neskazíme. Navíc v tom výzkumu bylo také, se prokázalo, že přísnost může fungovat, nebo může fungovat, funguje samozřejmě i když té lásky není dostatek. Ale ideálně právě funguje společně s tou láskou, vřelostí a péčí.
0: Takže lidé s laskavými rodiči jsou v životě spokojenější.
1: Ano, můžeme takhle na obecné rovině se o tom takto bavit. Mhm.
0: Co přesně teda vlastně je ta láska? Stačí říkat, mám tě rád?
1: Láska? Tak já osobně to považuji za filozofický fenomén, o kterém se tady můžeme bavit do noci. Já víc ne, lásku víc než jako podstatné jméno, bych to chápu jako sloveso, jako něco, že jsme tady pro druhého, stojíme mu po boku, i když nám třeba není zrovna dobře, i když se nám nelíbí, co ten druhý dělá. Přijímáme toho druhého, povzbuzujeme ho, máme radost z jeho úspěchů. To všechno je láska, je to zahrnuje, je to prostě soubor malých i velkých věcí.
0: No a co když třeba rodiče jsou taky ve stresu a třeba kvůli tomu vlastně nás někdy odbydou nebo třeba nám nemůžou dost v ten moment jako poskytnout tu oporu a tu lásku, kterou bychom potřebovali?
1: Tak já bych ráda řekla, že i rodiče jsou jenom lidi. Takže si myslím, že to je běžná součást. Pak samozřejmě záleží, co v té rodině, co převažuje. Mm-hmm. Není to o tom, že jednou nemáme náladu na své dítě, jednou ho odbydeme, jednou pomyslně v uvozovkách selžeme. O tom to není. I to je láska a to je její součástí, si dovolím tvrdit.
0: No napadá mě možná něco podobného, co jsi radila předtím, jako rodičům, jak to udělat s dítětem, když je třeba ve stresu a tak dál. Počkat, až bude jako v klidu a pak si s ním o tom popovídat, tak možná tenhle stejný tip by mohl být i pro děti. Třeba počkat, až ten rodič bude v klidu a bude mít dobrou náladu a pak za ním přijít a říct, hele, jako včera, jak jsi mi tohle třeba řekl, jak jsi na mě, já nevím, křiknul nebo tak mě to bylo z toho smutno nebo...
1: Je to určitě tak, ale zase děti jsou děti, takže po nich nemůžeme úplně chtít, aby měli radary na naše nálady.
0: Jasně.
1: Proto je dobré s dětmi mluvit na rovinu. Ono se říká, že nám muži musíš, když něco chceš, pomůži, musíš mu to jasně říct. A s dětmi je to vlastně

0: Z klubu Rádia Junior a speciálne z linky dôvery vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Máme tady i terapeutku ve výcviku Silvii Ulrichovou a bavíme sa o detství a taky o dospělosti a jak to, jak je nám v detství, ovlivňuje naší dospělost. No a taky o výchově rodičů. No a teď jsme se dostali k těm pravidlům a k té přísnosti, nebo vlastně musí být vždycky, když jsou ta pravidla, k tomu i ta přísnost, můžou být pravidla a k tomu laskavost?
1: Tak já si myslím, že určitě. Ne vždycky, ale v tom reálném životě se nám to daří. Mm-hmm. Ale je samozřejmě lepší, když se nám to daří.
0: V tvém výzkumu si teda zkoumala pravidla, jo? Já si představím pravidlo, jakože já nevím, třeba 7 večer, podívat se, no to ne, to bylo za nás večerníček, ale prostě třeba do 8 do večera musíš mít všechno hotový, vyčištěný zuby a už bej třeba v pelechu a můžeš si třeba od 8 už jenom číst. To je třeba nějaký takový pravidlo.
1: Mm-hmm. Já jsem ty pravidla zkoumala velmi, velmi obecně, nezacházelo se takhle do detailů a co vlastně vyšlo najevo? Jde o to, že je důležité, jak jsou ta pravidla vlastně podána tomu dítěti. A je rozdíl, když večer řekneš Adámkovi, Adámku, jde se spát. Adámek řekne, proč, mami? A ty řekneš, protože jsem to řekla. A je rozdíl, když mu odpovíš, Adámku, ráno vstáváš do školy, mám tě ráda, chci, abys byl vyspaný. Mm-hmm. Prosím vás, hovořím opět v teoretické rovině. Jsem také rodič 8letého dítěte a opravdu to u nás ve 20.00 nevypadá takto idylicky, jak to teď tady radím Klárce. Mm-hmm. Jenom pro přesnost.
0: Mm-hmm. Ale tak prostě jsou třeba nějací rodiče, kteří hodně lpějí na různých pravidlech a může tam být, já nevím, i třeba, když třeba něco neuděláš, tak za trest musíš, já nevím, něco dalšího udělat a tak dál.
1: Ono velmi záleží na konkrétní rodině, na dynamice v té rodině. Mm. Jo? A jde i o to potom ta pravidla dodržovat. Já třeba velmi ráda mám jako přemýšlet o pravidlech a zavádět nová pravidla, ale ještě než je zavedu, tak se zamyslím nad tím, jestli jsem třeba ta pravidla opravdu dodržovat. Mm. O to taky jde. Toto vlastně dítě, nebo nejenom dítě, to vlastně potřebujeme my všichni. A jde opravdu o to, aby ta pravidla byla tomu dítěti nebo dětem předkládaná s pochopením a vysvětlením. Mm-hmm. Když to dítě slyší to vysvětlení, tak sice možná dělá, že tomu stejně nerozumí, ale rozumí.
0: No, já jsem se teďko vzpomněla na letní příměstský tábor Českého rozhlasu, který jsme tady měli a byl tam i Pavlík, tvůj syn, ano, kterého zdravím a mávám mu teďko.
1: Ahoj, Pavlíku.
0: Ahoj, Pavlíku. Máváme do webkamery. No a tam jsme na začátku si stanovovali táborová pravidla. Mm-hmm. A všichni vlastně měli možnost se vyjádřit, jestli s těmi pravidly souhlasí nebo ne. Že jsme si to tam vlastně sepsali, řekli jsme si, hele, když budeme tady běhat po chodbách, jako prostě je to dobrý nápad běhat po chodbách, co kdyby se někdo zlomil nohu nebo něco, prostě tady se vysílá v rádiu a tak dál. Takže jsme se, jedno pravidlo bylo, když se jde po chodbě, tak neběháme a nekřičíme, že jo, protože jsme v rádiu. A jako oni, vysvětlili jsme si to, odsouhlasili jsme si to. Jo, stejně tak, když třeba se jde někam ven, nebo když někdo odchází z místnosti, ve které jsme byli, tak vlastně bylo pravidlo, že tomu se musí nahlásit nějakému dospělému vedoucímu, protože potom by to dítě mohlo tady bloudit po rádiu, nebo když jsme šli ven do parku, tak zase by mohlo se nám někde ztratit. Takže takhle jsme si dali pravidla. Dali jsme si i pravidlo, že budou mít všichni schované mobily v batůšku a vyndat si je můžou, když bude polední klid. Tak tadyhle to bylo jedno pravidlo, kde teda pár kluků nesouhlasilo, ale nakonec taky jako se to v podstatě nějak bylo a bylo to odsouhlasené, měli jsme tam ty pravidla napsané a vlastně nám takhle ten tábor hezky fungoval. Takže tady to je možná taky dobrý nápad pro rodiče, jestli nás právě teď poslouchají, vlastně ty pravidla s dětmi jako prodiskutovat a i jsme tam měli vlastně prostor na to třeba jako, že ty děti k tomu řekli svůj názor a jak by třeba to pravidlo chtěli jako upravit, jo, že třeba nebude screen time jenom, já nevím, 15 minut, ale bude 25, jo, tak prostě takhle se to třeba posunulo. Takhle si vzpomínám na naše tvoření pravidel na táboře.
1: Myslím si, že toto je úplně ideální stav. A i v rodině, když dítě má možnost se na těch pravidlech domlouvat, tak potom je vlastně i to dítě schopno a ochotno mnohem, mnohem lépe a snáz ta pravidla dodržovat. A myslím si, že vlastně každá rodina by měla mít nějaká taková svá pravidla. Ale pak samozřejmě tu máme pravidla, která se dětem z nějakého důvodu nelíbí, ale jsou tu pro jejich ochranu, protože je máme rádi, nemusí to děti chápat, ale ta pravidla tu jsou. Mm-hmm. A musí být.
0: No a co když jeden rodič dodržuje pravidla a ten druhý je ten hodný, který v ozovkách, že jo, který vlastně jako říká, ta to nevadí, tak snesi to jídlo v obýváku a už si najedený, ale stejně prostě jako dort si vem, nebo tak a dneska se vyčistit zuby nemusí, vyčistí se až zítra ráno, to stačí.
1: Tak samozřejmě asi teď nikdo nečeká, že řeknu nevadí. Samozřejmě je žádoucí, aby rodiče hlavně, nebo hlavně, to není pravda, že hlavně, ale i ve výchově tahli za jeden provaz. Vždycky ten výsledek, když dva táhnou za jeden provaz, tak je to víc. Ale zase nežijeme v ideálním vesmíru, takže je samozřejmě běžně v rodinách to, že jeden z rodičů je ten mírnější a jeden z rodičů je ten přísnější. A to dítě to ví, už s tím umí nakládat, ale je důležité na tom podstatném se domluvit. Jo, to, že jednou prostě tatínek zakáže Pavlíkovi hru, přijde za maminkou do ložnice, maminka povolí, pokud nejsme předem domluvený na nějakém jako limitu denním nebo postupu, tak to je prostě život.
0: No a co, když je to obráceně? Co, když vlastně právě rodiče nejsou schopni dodržovat nějaká ta pravidla? Myslím, jakoby v tom smyslu, že třeba přesně, jakože řeknou tak a teď to bude takhle a pak vlastně povolujou a vlastně pravidlo najednou zmizí pryč.
1: Tak to není úplně samozřejmě ideální, to je, o tom jsem už mluvila, že toho se taky snažím vyvarovat. To je pro dítě velice nepřehledné. To je jako když bychom vjeli do křižovatky na červenou, a nevěděli jsme, jestli ta červená znamená stopku, protože včera ta červená znamenala stopku, ale dneska znamená jeď. Jo, pokud bych to měla velmi zjednodušeně jako takhle přiblížit. Takže tomuto bychom se měli pokud možno vyvarovat a případně i když si to uvědomíme, že jsme někde polevili nebo udělali nějaké změny, tak to třeba i tomu dítěti vysvětlit. Mm-hmm. Pokud to jde, samozřejmě.
0: Říká Silvie Ulrichová, a jestli máte ještě nějaký dotaz, tak rychle volejte na 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Linku důvěry Rádia Junior. Povídáme si se Silvií Ulrichovou o dětství a o tom, jak naše dětství ovlivní naši budoucnost, jak se budeme cítit, až budeme dospěláci. A když jsou takové ty různé výzkumy, tak jsou v dospělosti šťastnější spíš jedináčci, anebo jsou dost šťastnější lidé, co mají hodně sourozenců? I na tohle si se ptala ve svém výzkumu.
1: Ano, i na toto jsem se ptala a je to skvělá otázka. Ano, bych chtěla říct, že třeba ještě před 100 lety si i odborníci domnívali, že vlastně být jedináčkem je skoro až něco jako nemoc. Mm-hmm. Ale současné výzkumy a i ten můj toto neprokázali a jedináčci jsou potom budoucím vlastně v dospělosti stejně šťastní jako lidé, co mají 2, 3 či více sourozenců. Mm-hmm. Takže jedináčci, Pavlíčku, Adámku a vy ostatní nemusíte si zoufat.
0: Nemusí, takže ať už máte 1, 2, 3, 4, 5 až 10 sourozenců.
1: Neovlivní to vaši spokojenost, až budete
0: v průměru,
1: jako dospěláci.
0: Ano, v průměru, samozřejmě.
1: Samozřejmě, ano.
0: Co děti, které vyrůstaly jenom s maminkou nebo jenom s tatínkem?
1: Pro ty mám také dobrou zprávu, jestli to takhle mohu jednoduše říct, a naději. Ve výzkumu v podstatě ty výsledky životní spokojenosti jsou téměř totožné.
0: Takže i když to byl milující rodič, tak prostě i ten jeden
1: ano,
0: rodič.
1: Ano, tam je důležité, aby dítě mělo alespoň jednu blízkou osobu. A jestli je to teta, jestli je to babička, maminka nebo tatínek, je jedno. Ale ta jedna pečující, laskavá osoba, o kterou se dítě může v tom dětství opřít a spolehnout, je důležitá. Takže samoživitelé, vůbec z toho nemusíte být smutní, protože ty výsledky výzkumu ukazují jinou realitu, respektive dobrou realitu, jestli takhle lze říct.
0: A co když třeba rodiče se snaží právě vychovávat dítě laskavě a tak dál. A babička nebo dědeček říká, a prosím vás, já jsem dal tady Tondovi pár facek a všechno bylo v pohodě.
1: No, to je takové velké téma dnešní doby. Tak jednak bych chtěla říct, že pro lidi, co říkají škoda rány, která padne vedle, mám svým způsobem pochopení, protože dlouhá desetiletí to byla norma. Fyzický trest byla zkrátka norma. Ale víme, nemusíme studovat psychologii ani psychoterapii, abychom věděli, že facka, fyzické tresty jsou zbytečné a vůbec nic neřeší. Dítěti ukážou akorát to, že někdo silnější a větší mu může fyzicky ublížit, ale to je tak všechno. Hmm. To je asi tak, když vás navigace dovede do slepé uličky a vy na ně začnete křičet, možná si rozmlátíte obrazovku, ale nic tím nezměníte. A je to ještě jedna věc, ono respektující výchova se často plete s výchovou bez hranic. Ale respektující výchova naopak velmi často operuje s hranicemi. Takže to bych chtěla ještě uvést na pravou míru.
0: Tak cestou není vlastně je to, já třeba jsem taky, jsem odpůrce fyzických trestů. A vlastně u nás doma to tak není a vlastně mám vyzkoušeno i na synovi, že když třeba se jako vztekal nebo něco, tak vlastně to, po čem toužil, bylo to obětí.
1: To
0: a
1: tak,
0: nefunguje
1: to
0: jako jdi tamhle za dveře, uklidni se, ne, to dítě potřebuje
1: ne,
0: prostě
1: tak.
0: To nás, aby se třeba uklidnilo, takže za mě teda taky fyzické tresty nefungují a nepomáhají a spíš se to všechno ještě prodlouží, ten stres nebo že jo, i to vztekání nebo něco dalšího. Takže tadyhle to v tom jsme zajedno.
1: Ty děláš, Kláry, moc dobře a jenom bych chtěla dodat, že vlastně od ledna tohoto roku fyzické tresty, ale i psychické tresty, to znamená jako psychické jako týrání, nekomfort, jestli to tak lze říct. Navíc už je to jako trestný čin. Mm-hmm. Už to, což si myslím, že je velmi pozitivní nějaký
0: a přesně tak. A jsou třeba
1: společnosti.
0: Ano. A pokud se někomu něco takového děje, tak je třeba centrum Locika, které pomáhá těm, které toto trápí, anebo se vždycky dá volat taky na linku bezpečí, což je bezplatná telefonní linka. Dá se to najít na internetu a tam se člověk může svěřit těm lidem.
1: Přesně tak, případně linka důvěry, která funguje non-stop.
0: Tak to jsou To jsou vlastně taková závěrečná slova našeho dnešního vysílání, které končí. Tak Silvi, máš posledních pár minutek, půl minutku.
1: Půl minutku jenom. Tak když mám jenom půl minutku, tak rodičům bych chtěla vzkázat, že nemusí být dokonalí rodiče, stačí být dost dobří rodiče. To teď parafrázuji tedy britského psychologa Winnicotta. A co bych chtěla říct, pamatujme na to, že můj výzkum se ptal 500 lidí, co je nejdůležitější vlastně pro jejich život. A co se v tom výzkumu ukázalo, že nejvíc v životě záleží na lásce. A láska je všude kolem nás, je zdarma. Pro lásku nepotřebujete vysoké školy ani speciální kurzy a nikdy není pozdě na lásku.
0: Říká Silvie Ulrichová, která byla hostem Linky důvěry Rádia Junior. Doufám, že se vám naše vysílání líbilo a třeba někdy zase Silvie tady na Rádiu Junior se uslyšíme třeba i s Pavlíkem.
1: Budu se moc těšit a poslouchejte Český rozhlas a Rádio Junior.
0: Loučí se s vámi i Klára Nováková a teď předáváme slovo Skřítku Hajajovi, který přichází s pohádkou o nejkrásnějším ostrově.

Dobrý večer, děti. Povím vám příběh malého Fumia, kluka, který vyrůstal na krásném ostrově, kde každé jaro kvetly tisíce třešňových stromů, kde každé léto uzrávaly tisíce sladkých třešní a kde každý podzim voněla třešňová marmeláda, kterou Fumiova maminka natírala palačinky k čaji. Byl to krásný ostrov. Lidé, kteří na něm žili, byli milí a laskaví. Úctivě se zdravili, pomáhali si a byli k sobě zdvořilí. Nikdy se nestalo, že by se srazili ve dveřích, protože ten, kdo vcházel, věděl, že má dát přednost tomu, kdo ze dveří vychází. Nikdy se nestalo, že by byl někdo hladový, jelikož každý si na misku nandal tolik rýže, aby zbylo i na ostatní. Nikdy se nestalo, že by byl někdo ve velkých nesnázích, protože ostatní mu pomohli. Vychovávali je tak jejich babičky a dědové, prababičky a pradědové i praprababičky a prapradědové. Nikdo si už ani nepamatoval, kdo kdy vymyslel, že mají být k sobě zdvořilí. A protože se všem na ostrově žilo krásně, nikdo o tom ani nepřemýšlel. Tedy kromě malého Fumia. To bylo tak. Zrovna šli s tatínkem nakoupit lístky zeleného čaje, když pánovi, kolem kterého procházeli, spadla na zem hůl. Pán už byl velmi starý, kolena ho bolela a záda jak by smet. Jen těžko se skláněl k holi, která ležela na zemi. Fumia to ale netrápilo. Proběhnul kolem něj k obchodu s čajem. Měl naspěch, protože pak chtěli jít s tatínkem do cukrárny na třešňový koláč. Fumio, vrať se, zavolal na ní tatínek. Copak nevidíš, že starý pán potřebuje pomoc? Fumio se rozlobeně otočil. Ať si tu hůl zvedne sám, nebudu se vracet. Tatínek na to neřekl ani slovo. Sklonil se, podal starému pánovi hůl a popřál mu krásného dne. Když nakoupili, rozběhnul se malý Fumio k cukrárně. Tatínek ale zamířil k jejich dřevěnému domku na břehu moře. Fumio byl překvapený. Chvilku stál před cukrárnou a pak běžel za tatínkem. Proč mi dneska nekoupíš třešňový koláč? Tahal tatínka za rukáv. Proč bych ti ho měl kupovat? Ohradil se tatínek a dál mířil k domovu. Protože třešňový koláč je moc dobrý a budeme mít hezčí den, cupital Fumio za tatínkem. Krásnější den nemáme díky třešňovým koláčům, ale díky tomu, že se lidé k sobě chovají hezky, vysvětloval Fumiovi tatínek. Vždyť ani nevíme, kdo ten pán byl. Co je nám do něj, že mu spadla hůl? Hádal se Fumio. Tatínek byl ale neoblomný. Byl to starý a slabý pán, kterého už lecos bolí. Ke starým lidem se musíme chovat úctivě. Hodně toho zažili a jsou moudří, trval na svém tatínek. Fumio si ale myslel své. Tatínek jen říká to, co říká babička s dědečkem. Někdo si vymyslel nějaká pravidla a všichni se podle nich chovají, aniž by to mělo nějaký smysl. Proč bych se nemohl chovat podle toho, jakou mám zrovna náladu? Přemítal Fumio. Jak myslel, tak také udělal. Když kolem nich v třešňové aleji procházel pan učitel, Fumio mu nepopřál krásný den. Tatínek se znovu zlobil. Copak jsme tě s maminkou neučili, že máme přát lidem, které potkáme, krásný den? Fumio se mračil. Proč bych mu měl přát krásný den, když si mi nekoupil třešňový koláč a můj den je špatný? Fumio zkrátka nechtěl ostatním přát něco dobrého, když on sám neměl dobrou náladu. Tatínek byl celou cestu zpátky domů smutný, ale Fumio se tím netrápil. Nebude přece dodržovat pravidla, která si kdysi kdosi vymyslel. On se bude chovat tak, jak on sám bude chtít.
rozmrzelý si šel hrát na břeh moře. Nejdříve chytal do dlaní malé barevné rybky, které vynesl na mělčinu příliv, a pak chvíli pozoroval velké kraby, jak se schovávají ve skále. Domů se mu nechtělo. Moc dobře věděl, že mu maminka i babička budou domlouvat, jak by měl být k ostatním lidem zdvořilý. Brouzdal po písčité pláži sem a tam. Ani si nevšimnul, že kolem něj prochází postarší muž. Kabát měl z mořských řas a boty žádné. V ruce držel obrovskou barevnou mušli. Byl to pán moře. Krásný den přeji, pozdravil Fumia. Malý kluk však neodpověděl. Copak, ty mi nepřeješ krásný den? Zeptal se pán moře. Ne, trucoval Fumio. Můj den je totiž špatný. Tatínek mi nekoupil třešňový koláč. Zlobil se, že jsem nezvedl hůl starému pánovi, ale já neměl náladu mu pomáhat. Proč bych se nemohl chovat podle toho, jak chci já? Pak se ohlédl a teprve v tu chvíli si uvědomil, s kým mluví. Napadlo ho, že přece jen měl pozdravit. Dobře totiž věděl, jak moc se někdy pán moře zlobí, jak děsivé bouřky, blesky a vlny umí na námořníky seslat. Avšak pán moře byl toho dne ve velmi zvláštní náladě. Chápu, že poslouchat rady rodičů, co můžeš, co musíš a co bys měl, kluka jako si ty nebaví, přitakal Fumiovi. Jsem zvědavý, jestli budeš spokojený, když ti splním tvé přání, zeptal se pán moře a zatroubil na barevnou mušli. Malý Fumio musel zavřít oči, jak moc se mu zamotala hlava. Když je otevřel, už nebyl na třešňovém ostrově. Kolem něj byl jen led a sníh. Brr, to je zima, otřásl se a rozhlížel se kolem sebe. Nikde nikdo. Jen z dálky byl vidět kouř. Vydal se tím směrem. U nosu se mu začínal dělat rampouch. Fumio musel jít hodně rychle, téměř utíkat, aby se zahřál. Avšak, když se mu konečně podařilo dojít k místu, odkud se valil kouř, zjistil, že kouř nevychází z komína domu, ale z vrcholku vysoké hory. Hory, z níž občas šlehaly plameny a z níž se valila žhavá láva. Dneska však sopka měla dobrou náladu, jenom si tak spokojeně bublala. Fumio se posadil na její úpatí, bylo tam teplo a mohl se zahřát. Pán moře to vymyslel dobře. Tady nemusím být k nikomu zdvořilý a nemusím nikoho slušně zdravit, protože tu nikdo není, pomyslel si Fumio. Když se díval na kusy průzračného ledu, které pluly po moři, na chvíli ho napadlo, jestli přeci jen neměl poslouchat svoje rodiče a být zdvořilý. Byl ale příliš unavený, aby k sobě přivolal pána moře a poprosil ho, aby ho vzal zpátky domů. Příjemné teplo na sopce ho za krátkou chvíli uspalo. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Jaké by to bylo, kdyby na světě usnuli všichni rodiče a vzhůru zůstali jen bezdětní? To na vlastní kůži zažijí čtyři sourozenci, kteří musí bojovat o přežití a spolehnout se především sami na sebe. Pohádku Spící město na motivy stejnojmenné knihy Martina Vopěnky napsal a v roce 2023 režíroval Josef Kačmarčík. Účinkují Lukáš Vejšický, Viktor Krčmář, Luisa Jirsová, Magdaléna Miller a další. A já věřím, že se vám premiérová pohádka na Rádiu Junior bude hodně líbit.
3: Samé, tady jsme.
4: Pojď k nám, Samíku.
5: Já nemůžu.
3: Musíš přeskočit ten potok.
5: Nejsou v něm žraloci?
4: Neboj, každý potok sice vede do moře, ale žraloci v něm neplavou.
5: Tak já to zkusím. Mami!
6: Žralok, všechny vás sežeru.
7: Pane kapitáne, musíme otočit ponorku, rychle.
8: Správně, plavčíku, plnou parou vzad.
9: Mě neunikne to.
10: Sakra, Emo, to se tady člověk nemůže vyspat ani v sobotu.
6: Pozor, mořská příšera.
8: Plavčíku, střílejte z děl.
11: Na rozkazu kapitáne, pal.
8: Ne, pana Hnědáčka, ne.
10: Musíš po mně házet tím plyšákem. Jeden den můžu spát díl a vyděláte bordel už v 8. Jo, a ponorka nemá děla, ale torpéda same.
8: No jo.
11: Ach jo, Krištofe, ty abys taky jednou neprudil.
6: Kdybys do noci nekoukal do telefonu, tak bys třeba ráno vstál.
11: To je pravda.
10: Dejte mi všichni pokoj. Jestli si mermomocí chcete hrát, tak běžte ven na hřiště.
6: Vždyť víš, že ven sami nesmíme, když to neví naši.
11: Prosím tě, je to hned tady před barákem.
6: Mamka přece říkala, že se jí máme vždycky zeptat.
10: Tak se jí zeptej, ne?
6: To asi těžko, když ještě spí.
10: Nechápu, jak může spát, když tady takhle řvete. Jděte ven. Dovoluju vám to já. Co koukáte? Je mi 14. Snad vás můžu pustit sám, ne?
6: Jo? A půjdeš s náma?
10: Ne, mě se ven nechce. Budu na vás koukat z okna.
8: Pojď, budeš plavčík.
10: Na ponorce plavčíci nejsou. Plavte vy. Šup.
11: Jdeme.
6: Slyšíte to?
8: Pavlík už zase bolí. Tak už pojďte.
11: Já už chci na prolízačku.
12: Jdu s tebou.
11: Jdeš taky, Kristýna?
6: Jasně, jenom si zavážu tkaničku. Doběhnu vás.
12: Moji rodiče furt spali. Doteď spí, nevím, co s
13: nimi. Ty vole, moji rodiče taky. Tak jak si lehli? Všichni, v celý zemi. Snad nějaká nemoc, nebo co?
14: Moje třídní je taky matka. Všichni učitelé, kromě toho týpka na počítače. Ty vole, to škola nebude.
12: No, prej nebude vůbec nic. O všechno se postará armáda.
8: No tak, Týno, poběž!
12: Nevím, asi
8: našli jsme podzemní jeskyni.
6: Pojďte domů, rychle. Něco se děje. Krištofe, kde jsou naši?
10: Spí, co řveš? Neměli jste být na hřišti?
11: Krištino, co je?
6: Co jsi slyšela?
8: Co se děje? Já chci zpátky do té jeskyně.
6: Musíme je probudit. Asi nějaká nemoc nebo co. Prý všichni usnuli.
10: No jasně, že usnuli. A zase se vzbuděj. Klid.
6: Kdybys furt nehrál na tom mobilu a radši zapnul televizi.
15: Tato zpráva se potvrzuje po celé zemi. Všichni rodiče náhle upadli do hlubokého spánku. Vzhůru zůstali pouze bezdětní. Prozatím nevíme, co tuto událost způsobilo.
8: Mami?
15: Objevují se teorie, že jde o nějakou doposud.
8: Maminko!
16: Zasaženo je mnoho částí společnosti. Pozastaveno je fungování škol. Omezena je doprava, činnost obchodů či služeb. Členové vlády, kteří jsou stále vzhůru, se snaží zajistit fungování integrovaného záchranného systému. Na mnohem se už ale vzrůstáme v rezultáci
17: chaos.
5: Mami, no tak, probuď se.
8: Tati, vstávej.
5: Přece se musí probudit, ne?
6: Jo, to přece nejde, aby se neprobudili. To by nám nemohli udělat.
10: Oni za to nemůžou, Kristýno. Slyšela jsi, je to nějaká nemoc.
6: Když je to nemoc, tak proč nezavoláme doktora?
5: Jo, zavoláme doktora.
10: No dobře, zavolám na tísňovou linku, jo?
8: Dej to nahlas, ať to všichni slyšíme.
18: Milé děti, ničeho se nebojte, protože vaši rodiče žijí. Jenom usnuli a nikdo neví, když se probudí. Může to trvat i mnoho dní, ne-li týdnu. Od dnešního odpoledne proto bude probíhat akce na vaši záchranu. Pokud je vám méně než 15 let, oblečte se a vyjděte před dům. Záchranný tým Červeného kříže vás odveze do bezpečí. Nezůstávejte sami doma.
6: To teda ne. Já nikam nejdu.
8: Já taky ne.
6: Co když se rodiče probudí a my tu nebudeme?
5: Já taky nikam nejdu. Chci se dívat na pohádky.
6: Ty se teď chceš dívat na pohádky?
10: Buďte ticha. Podívejte se, co jsem našel.
19: Pro kujence a nejmenší děti jsou tohle rozhodující hodiny. Vyjděte do ulic a pátrejte po zapomenutých dětech spících rodičů. Začněte tím, že prohledáte nejbližší domy.
5: Myslíte, že Pavlík bez rodičů umře?
10: Cože? Jaký Pavlík?
6: Přeci Pavlík od naproti. Ten dvouletý kluk.
8: Pavlíku? Halo, Pavlíku!
6: Otevři, nota! Slyšíš nás?
8: Co když umřel?
10: Prosím tě, člověk vydrží bez vody i 3 dny.
8: Co když umřel strachem? Pavlíku, halo!
6: Pavlíku, jsi to ty?
8: Neboj se, to jsme my.
6: Tohle nemá cenu. Musíme někoho sehnat na ulici, pojďte.
5: Pavlíku, počkej tady, hned se vrátíme.

0: hledá nějaký pán. Krištofe, běž za ním.
1: No a proč zrovna já?
2: Protože jsi nejstarší. Dělej.
1: Dobrý den. Omlouvám se, ale potřebujeme zachránit dítě.
3: Ale jste mi už na záda, parchanti. Je vás teď plný město. Když pochcípáte, bude to lepší.
0: Že se nestydí.
2: A co tamhle ti dva?
1: Na mě nekoukejte. Já už za nikým nejdu.
0: Halo, prosím vás, potřebujeme pomoct.
4: Čau, holky.
5: Co se děje?
0: Tady při zemi je Pavlík. Nemůžeme ho dostat ven.
2: Jeho rodiče asi taky spí.
0: A my nemůžeme otevřít dveře.
2: A on tam jenom brečí.
4: Holky, holky, jedna po druhé. Říkáte, že v tomhle domě je někde malé dítě?
1: Jo, přesně to se snaží říct. Tohle jsou jejich okna.
5: Dobře, dobře, zavoláme hasiče. Viděl jsem auto za rohem. Zkusím tam zaběhnout.
4: Tak jo, já tady počkám. Jinak já jsem Vlaďka. A tamto je Jirka.
2: Ahoj, já jsem Kristýna. A tohle jsou Emma, Krištof a Sam.
6: A tohle je pan Hnědáček.
4: Těší mě. Nemáte hlad?
0: Ne, my máme jídlo doma.
4: Hele, a máte někoho, kdo se o vás postará?
1: My se o sebe postaráme sami.
4: Pomáhám ve škole tady kousek. Jsou tam super lidi. Uvařili by vám, postarali se o vás. 15 vám ještě nebylo, ne?
1: Mně bude za měsíc 16.
0: Jo, a navíc máme tetu, ta nemá děti a nespí.
4: No, dobře, jak myslíte. Ale dávejte na sebe pozor. Slyšela jsem, že vznikají různé party, které vykrádají byty a obchody. Všichni nejsou hodní.
6: My už jsme potkali pána, který nebyl hodný. Říkal, že máme... Cože to říkal?
1: Říkal, že máme pochcípat.
4: No vidíte, o tom přesně mluvím. Měli byste jít se mnou. Aspoň tady sám. Co ty na to, Same? Nechtěl bys být s dalšíma dětma?
6: Já chci zůstat tady u rodičů.
4: No, dobře. Ale kdyby cokoliv, najdete mě na základce u pošty. Víte, kde to je?
2: Jasně.
6: A ty nemáš svoje děti?
4: Ne, my s Jirkou teprve studujeme. Chceme být jednou doktoři, víš? Tak teď aspoň můžeme pomáhat.
7: Největší pohroma v dějinách.
8: Konec lidské civilizace.
7: Kontakty na katolickou charitu a Červený kříž najdete zde.
8: Buddhističtí mniši a katoličtí kněží zachraňují děti.
7: Zásah mimozemských civilizací.
9: Tento nevysvětlitelný úkaz postihl celé lidstvo. Odhaduje se, že se podaří zachránit na nejvýš třetinu dětí. V rozvojových zemích bude toto číslo ještě nižší.
8: Mezinárodní doprava byla zcela ochromena. Nelétají letadla, nejezdí autobusy ani vlaky. Cestující nočními spoji, kteří usnuli v dopravních prostředcích, jsou postupně přemisťováni do ubytovacích zařízení. Vyskytly se první případy rabování.
9: Podle naší...
6: Co se děje? Proč je tma?
1: Asi vypad prout.
6: Ale já se chci dívat na pohádku.
0: To máš asi smůlu, Same.
6: Proč? Vždycky se před spaním můžu dívat.
2: Pojď, Same. Půjdeme si lehnout a já ti pohádku přečtu, chceš? Najdeme nějakou svíčku.
6: Tak jo.
1: Jdeme všichni.
0: Nepůjdeme si lehnout do ložnice k našim?
2: Jakmile se jí dotknul ústy, otevřela šípková růženka oči a mile se na něj dívala. Pak se šli společně dolů a probudil se král, královna i dvořané a společně slavili svatbu prince a šípkové růženky a žili spokojeně až do konce svých dnů.
0: Tak dobrou noc. Třeba se zítra taky probudí.
2: Dobrou noc, mami. Dobrou, tati.
1: Dobrou noc.
6: Mami, mami, jsi to ty?
10: Je to ona, Same. Musíš ji probudit. Dej jí pusu.
11: Same? Same, pomoc!
6: Maminko, mami! Co se děje?
1: Tiše, Same.
12: Spust tyhle dveře. No, jdu na to.
6: Já se bojím.
1: To nemusíš, Same. Sem se nikdo nedostane.
13: Situace v některých regionech začíná být kritická. Vázne zásobování potravinami, přerušují se dodávky vody. Z těchto důvodů se množí případy loupeží a rabování.
14: Ve větších městech jsou sice rozestavěny cisterny s pitnou vodou, leckdy u nich ale hlídkují skupiny.
15: Ulice přestávají být bezpečné. Děti by se na nich rozhodně neměly pohybovat bez dozoru dospělých.
6: Ta palačinka chutná nějak divně.
16: Protože už nemáme cukr.
0: Na, dej si na to marmeládu.
1: Tak ještě, že jich máme tolik od babičky.
6: No vidíte, babička, můžeme jít za babičkou.
16: Ale Samé, babička přece taky spí.
6: Jak to? Babička přece není maminka.
0: Babička je maminka naší maminky.
16: Udělám čaj. Super, už neteče ani voda.
0: Předevčírem taky netekla a pak zase začala.
16: Ale jídlo už taky dochází.
1: No tak zajdem na nákup. Táta má v peněžence 2000. Můžem koupit vodu i jídlo.
16: Ale ve zprávách říkali, že děti nemají sami vycházet ven.
0: Už jsme týden nevytáhli paty z baráku. Dřív nebo později tam stejně budeme muset.
1: Fajn, tak já tam zajdu sám.
16: Tak to teda ne. Rozdělovat se nebudeme. Buď všichni, nebo nikdo.

0: Můžeme jít tudy, to je fajn zkrátka. Stačí projít touhle uličkou a jsme hned u řeky.
1: Ale já chci na hřiště.
2: Řekl jsi jen do obchodu a zpátky.
1: Pojď.
3: Ale, tak vy byste chtěli projít?
4: Jenže za průchod se platí.
0: Jak platí? Vždyť je to normální ulice.
3: To je dneska normální, kamaráde. Tak cože bys mi dal třeba telefon a já tě pustím?
0: Co to meleš? Nic ti nedám.
1: Krištofe,
2: prosím tě, pojď.
4: No tak si ho asi budeme muset vzít sami.
1: Nechte ho bejt.
3: No hele, malej hrdina s plyšovým medvědem. Tak pojď hezky ke mně.
1: Nech mě. Okamžitě ho pust.
4: Až tvůj brácha navalí ten mobil.
3: Nemel sebou.
1: Pomoc, pomoc.
0: Dobře. Tady ho máte.
5: Tak hele, mládeži, co to tady děláte?
3: My se jenom tak hrajem.
1: Oni si vůbec nehrajou, chtějí nás okrást.
5: Pusť ho. Hned. A vrať mu ten mobil.
3: Jsem ho ani nedržel.
4: No.
5: Tak co, abyste hezky rychle vypadli, než si s váma pohraju já?
4: No dobrý, v klidu, jo?
3: Máte štěstí, počkejte příště.
6: Dobrý, Samé.
1: Jo.
5: Tak ty se jmenuj Sam. Dobře, že bráchu bráníš, Samé. Ale děcka jako vy by se neměli jen tak potloukat po ulici. Jak to, že jste tady sami?
0: Jdeme jenom na nákup.
1: Už nemáme ani cukr a neteče voda.
5: Tak ti máš hlad? A nedáš si bonbon? Čokoládovej?
1: Je, děkuju.
5: A ještě jeden pro medvídka? Vy si dejte taky.
1: Děkuju.
5: No není záč. Já jsem z Červeného kříže, vozíme děti do škol. A tam máme jídla spoustu.
1: My ve škole známe tetu Vlaďku.
5: No nekecej. Vlaďka je moje kolegyně. Je hrozně hodná, že jo?
1: To je.
5: Tak cože bych za ní sama zavezl? Tamhle mám mikrobus. Vidíte? Už jsou v něm 3 děti.
2: Já nevím. Řekli jsme si, že se nebudeme rozdělovat.
0: Ne, díky. My to zvládneme.
6: Jo? A co bys asi dělal, kdyby pán nepřišel?
1: Podle něj bys tam měl jít, Samé.
5: Co, Samé? Ve škole dostaneš najíst, postaráme se o tebe.
1: Tak já pojedu.
5: Výborně. Já věděl, že jsi statečný kluk.
6: My mu skočíme pro věci.
5: Ale prosím tě, to není potřeba. Všechno tam dostane. My už musíme jet, ale přijďte ho navštívit odpoledne, jo?
0: Dobře.
1: Tak ahoj.
2: Ahoj, Samé. Uvidíme se brzo.
0: Jak to myslíš, že tady Sam není?
7: Dneska dopoledne jsme nikoho nepřijímali.
1: Ale jo, vždyť ho sem vezl takový pan v obleku. Bylo mu asi 50. Měl brýle.
7: Nevezl ho někam jinam. Ještě jedna škola je na náměstí.
1: To ne. Říkal, že je to tvůj kolega, Vlaďko. Musí být tady.
7: Je mi líto, ale tady pracují jen studenti. Nikdo takový sem nejezdí.
0: Co? Ale kam ho teda odvez?
7: To nevím. Pojďte, musíme na policii.
5: Jděte tam vzadu, sticha sakra. Už tam bude. Tak, děti, tady přestoupíte do toho autobusu s tím roztomilým sluníčkem. Pojedete na pěkný výlet na venkov.
1: Já chci za maminkou.
5: No tak. Podívej, kolik je tam dětí.
1: Já nemůžu na výlet. Musím přece počkat na sourozence.
5: A dost. Vypadněte ven.
7: Kde jste tak dlouho? A proč jich je jenom 7?
5: Tak 3 jsem vyhodil. Normálně se mi tady podělalo, to byste věřila.
8: Tak co je, Terezo? Jsme tady na očích.
7: Však jo, tyhle jsou poslední. Tak zase zítra, ve stejnou dobu. Ale tentokrát jich přivez fakt 8, Novák pak zve na mě, že jich je málo. Tak děti, šup, rychle dovnitř. I ty s tím medvědem, pojď s sebou, jedem.
2: Měli jsme zůstat doma. Tady je to nebezpečný.
1: A nechat sama Bůh ví kde?
0: Jo, neslyšela jsi, co říkal ten policajt? Nemají lidi. Ztracených dětí je spousta.
2: Má přece fotku. A říkal, že když něco zjistí, zavolá ti.
0: Ale nevíme kdy. To chceš mezi tím sedět doma na zadku a čekat?
6: Musíme ho najít sami.
0: Přesně. Někde bejt musí.
2: A jakže ho vlastně chceme najít? Mohli ho odvést kamkoliv.
6: Prostě hledáme ten mikrobus.
2: V celém městě? To je fakt super nápad.
6: Aut je teď mnohem míň, tak to nemůže být tak složitý.
0: Aut je pořád stejně, jenom nejezdí. Jsou zaparkovaní.
6: Ale my víme, že to naše jezdí.
9: Buďte sticha! Nikdo není na vás zvědavej.
10: Kdo je zvědavej na tebe, ty babo?
9: Co? Jak? Jaká baba?
10: Babo!
9: No co na mě zveš, ty smrade?
10: Ty smrade, vy jsi pokřikovat na někoho, koho to zajímá.
2: Podívejte tamhle. Příbytek pro děti boží. Co když se ma odvezli tam?
0: Pojďte, rychle.
11: Ano, to je Bohu libé, že hledáte brášku. Tady bratr Patrik se o vás postará.
6: Ale my chceme vědět, jestli tady sám je...
12: Klid, dítě.
0: Emo, nehádej se. Nevidíš, že nám chtějí pomoct?
12: Vážné věci potřebují čas. Pojďte se mnou a všechno vyřešíme, ano? Děkuju, sestro Lucie.
11: Prosím, bratře.
12: To je dobře, že se strachujete o svého bratra. Ale, a to je důležité, to je dokonce hlavní poselství toho, co dnes žijeme. Ti, kdo prozřou a pochopí, ti se nemusí bát. Nenapadlo vás v posledních dnech, proč vaši rodiče usnuli?
2: A vy to snad víte?
12: Nikdo nemůže tvrdit, že beze zbytku rozpoznal boží záměr, ale svatý otec ve Vatikánu řekl, že se to stalo proto, abyste se vy všichni mohli stát božími dětmi.
2: Bůh nám zabil rodiče, abychom se stali jeho dětmi?
6: Kristýno, nech toho.
12: Ne, ne, Bůh nezabíjí. Seslal na vaše rodiče dar spánku. Na tom vidíte tu nekonečnou boží lásku.
0: No a co Samuel? Je tady?
12: I on je dítětem božím. Ať je kdekoliv, je teď tady s námi.
13: Takže, caparti, poslouchejte. Tohle je pan Novák, ten hodný pan, který se tady o vás stará.
14: Děcka, nebojte. Když se budete slušně chovat, nic se vám nestane, jasný? Brzo se dostanete ke svým novým rodinám.
6: Ale já svoji rodinu mám.
14: Řekl jsem, že tady bude ticho. Dobrý mý blbý, keď si ten nedostane najíst. Tarko, rozdejím ty housky. Tamhle rozumbrada nedostane nic.
13: Tady jsou, tak si berte. Ale musíte rychle, nevím, jestli vystačí pro všechny.
14: Terezo, koukej si je uklidnit. Nechcem hlavně žádný nedřiny. První zákazníci přijdou už dneska v noci. Rozumíš?
13: No jo, jasný. Mládeži, sklidníme to, jasný? Ty tam, necháš ho.
15: Máš hlad? Tak víš co? Tady máš půlku, já jsem sám.
16: Díky. Já jsem Lukáš. Kde to vlastně jsme?
15: Je to nějaká tělocvična.
16: Podívej, tamhle je něco napsané. To je ploužak. To je ale divný slovo.
15: To teda.
17: Případy únosů dětí se bohužel množí. Podle zpráv z terénu vznikají centra, ze kterých jsou děti dále rozprodávány bezdětným rodinám.
18: Policie podle svého nového prezidenta bohužel nemá v nastalém zmatku kapacitu tato podezření zkoumat.
19: Alespoň bezdětní vědci za poslední týden postoupili ve výzkumu nového jevu. Zjistili, že spící rodiče mají nižší tělesnou teplotu a zpomalené životní funkce, podobně jako někteří savci při zimním spánku.
18: Odborníci vyloučili virový nebo bakteriální původ této záhadné nemoci. Shodují se dokonce na tom, že o nemoc vlastně nejde.
20: Tento spánek byl zřejmě v genetické výbavě lidstva předem zakódován, aniž bychom si toho všimli. Záhadou zůstává, jak mohlo dojít k jeho spuštění, zejména u otců. Někteří vědci se kloní k závěru, že se jedná o zásah mimozemské civilizace a málo není ani těch, kteří v tom vidí zásah boží.
21: Vy všichni, jak zde stojíte, budete jeho milovanými dělníky a dětmi. Svět pod vašima rukama rozkvete. Bohu díky.
22: Bohu díky.
21: Vaši rodiče se neprobudí, dokud se svět od základu nezmění. Dokud nebudou všichni lidi žít podle božích přikázání.
0: Měli bychom jít dál hledat. Tady jenom ztrácíme čas.
1: Neztrácíme, co pak to neslyšíš? My můžeme zařídit, aby se rodiče probudili. Je to na nás. Je to na nás. Musíme změnit svět.
8: Tak, děcka, vstáváme a postavit se pěkně do řady. Tohle je pan Svoboda. Chtěl by vám něco říct.
3: Děti, usmálo se na vás štěstí. Pár z vás dostane šanci získat novou rodinu.
14: Chceš si vybrat?
3: Vyrať se hlásí. Tak, děti, kdo by chtěl bydlet ve velkém domě se zahradou? Moji klienti na tom nejsou špatně, nebojte.
8: No tak, kdo se přihlásí, dostane pytlík bonbonů.
1: Slyšel jsi, dostaneme bonbony.
15: Lukáši, nechoďte.
1: Ale já mám hrozný hlad.
15: A housky už nechci.
1: Já, tady.
15: Lukáši, ne. Nechoď tam, prosím.
14: No, výborně. První odvážlivec.
3: Tak, kdo další? Kdo by chtěl svůj vlastní pokoj s televizí?
4: Já bych chtěl.
3: No, vidíte. Pojďte hezky ke mně, ať se na vás podívám.
15: Neboj, mami, já nikam nejdu.
12: Dobrý večer, Krištofe. Co tu děláš? Ty se tady schováváš?
0: Ale ne.
12: Vypadáš nějak smutně? Holky tě tu nechali samotného.
0: Modlí se nahoře v pokoji.
12: Být osamělý je smutné, viď? Třeba by si potřeboval s někým popovídat.
0: Já tady nechci jenom sedět a modlit se. Chci najít sama. Ale Emma s Týnou mě vůbec neposlouchají.
12: Jsi citlivý a odpovědný. Tvé sestry to bohužel nevidí. Ty už máš nějaké děvče?
0: Ne.
12: Chápu, že tě holky nezajímají. Škoda, že všechny neusnuly místo rodičů, co?
0: No, já... Promiňte. Haló? Ano, prosím?
5: Tady policie. Vy jste u nás byli minulý týden kvůli vašemu bratru Samuelovi, že?
23: Otče náš, jen jsi na nebesích.
11: Nano, tak je to správně.
0: Už jste se dost vykecali?
11: Co si to dovoluješ? Nevidíš, že se sestry modlí?
1: Co seš na nás zprostej?
24: Jo, Krištofe, nevidíš, že se aspoň snažíme?
0: Tak vy se snažíte, jo? Tak já zas náhodou vím, kde je sám.
11: Cože?
0: Volala policie. Viděli ho nastupovat do autobusu na náměstí Blahoslavených. Vezli ho někam do Vysokého Hradce.
24: To není možný, musíme tam.
11: Ale no tak, nebuďte tak hr. Společně se za vašeho bratříčka pomodlíme.
1: Náš brácha odjel autobusem s cizíma lidma a vy se za něj chcete modlit?
11: Modlitba vysvobozuje. A my za vás přece zodpovídáme. Nemůžeme vás jen tak pustit ven.
24: Co pak, jsme tady ve vězení?
12: Krištofe, stalo se něco?
0: No tak vy se k nám vůbec nepřibližujte. Holky, vemte si svoje věci a jdeme. Hned.
11: Vraťte se. Venku je to nebezpečné.
0: Hlavně, že tady je to bezpečný.
25: Blahoslavených v Králově se dnes koná velká demonstrace nazvaná Bdělí na prvním místě. Jejím cílem je podle svolavatelů přesvědčit vládu, aby vytvořila jakési tábory pro spící a jejich byty rozdala těm, kteří jsou právě vzhůru.
26: Byty všem!
27: Tohle je naše země! Naše milovaná vlast!
26: Naše vlast! Naše vlast!
0: Tak jsme tady. Odsud prý odváželi sama.
1: Za jak dlouho nám jede ten vlak do Velkého Hradce?
0: Vysokého Hradce. A jede za hodinu. Mezitím se můžeme porozhlídnout tady. Třeba se někoho zeptat, jestli neviděl ten autobus.
24: Jak si chceš tady někoho zeptat?
27: Ale oni usnuli a my jsme tu zbyli.
28: Jaký pak usnuli? Pod zem s nima!
27: To je jedno kam. Hlavní je, že my, kteří nespíme, musíme žít. A my si vezmeme, co nám patří.
26: Správně! Byty všem!
15: Ty
2: hrozný, pojďte pryč. Děd, pardon.
27: Co na mě strkáš? Copak? Vám se tu nelíbí?
24: Ne, líbí. Ale spěcháme na vlak.
27: Jo, tak na vlak. Vždyť žádný vlaky už týden nejezdí. A kde pak takhle bydlíte, co? Vypadáte celkem dobře voháklý. Ukaž mi ty náušnice.
4: Hej, no tak, to by stačilo, nech je bejt. Určitě se jenom ztratili, že jo, děti?
0: Ano, ztratili.
4: Slyšíš? Tak pojďte se mnou.
27: Tak na vás taky dojde, jen počkejte.
4: To bylo ofous, co? Ještě, že jste mě potkali, já jsem Jarka. Co tady děláte takhle sami?
0: No, víte, my...
24: My hledáme autobus s nalepeným sluncem. Prý v něm odsud před pár dny odvážely děti.
4: Taková drzost. Za bílýho dne a na veřejném prostranství.
0: Takže vy jste ten autobus viděla?
4: Tak hele, teď je Jarce se tyká. Dáš si pivo?
0: To ne, já ještě nemůžu. Takže jsi ho viděla?
4: Holky, to je vždycky takhle vzornej. Neviděla, ale slyšela jsem o tom. Proč se ptáte?
24: Odvezli v něm našeho bráchu, Samuela. Je mu teprve 6.
4: To je hrůza. Na internetu psali, že těhle překupníků s dětma je čím dál víc. Kradou děti na ulici a pak je prodávají bezdětným párům do Německa.
24: Do Německa? To ne.
4: Klid. Byli jste na policii?
0: Byli, ale oni říkají, že tam nemají koho poslat.
4: Jasně, typický. Hlavně nevytáhnout paty z kanclu.
24: Musíme se co nejdřív dostat do toho Vysokého Hradce. Ale jak? Promiň, Jarko. Je pravda, že nejezdí vlaky?
4: Jo, prej je nemá kdo řídit. Víte co? Teta Jarka to tak nenechá. Pomůžu vám bráchu najít. Zítra sedneme do auta a zajedeme tam.
0: Fakt? Moc děkujem.
4: No.
24: Zítra? Ale co, když sama někam prodají? Nemohli bychom jet už teď?
4: My blbě vidím a

0: od nás něco máš.
1: Všechno nejlepší.
2: Tak, to je on.
3: Koukni na ty jeho vlásky. A jak se usmívá.
4: Je, to je Méďa.
1: Jak se říká, Same?
4: Děkuju.
5: Takže jo.
1: Líbí
5: se ti?
4: Líbí.
3: Moc.
2: Dobře. Hej ty, vstávej.
4: Tati, počkej.
3: Ne, nebuďte ho. O to právě jde, aby se probudil až u nás. Dej mu ten prášek, Freddy.
5: Přidrž mu tu pusu. Tak.
4: Haló, pomoc! Mami! Tati, kde jste?
6: Nejsou tu, ale já jsem tady s tebou.
4: Pane Hnědáčku, vy mluvíte?
6: No jasně, jsem přece tvůj kamarád.
4: Kde to jsme? Kde jsou rodiče?
6: To nevím, ale najdeme. Jsem přece medvěd. Ochráním tě, ano? Ale teď musíš otevřít oči.
4: Otevřít oči?
6: No ano, nemůžeš pořád spát jako rodiče. Probuď se. Teď.
3: Podívej, Freddy. Už se probouzí. Už se dívá.
5: A dobré ráno, Samueli.
3: Podívej, on se tě lekl. Samičku, nás se nemusíš bát. My jsme přece tvoji rodiče.
4: To teda nejste. Já přece nejsem váš.
3: Ale to víš, že jsi. Pojď, obejmu tě.
5: Ne tak rychle, vyplašíš ho.
3: Ale když já jsem tak šťastná.
5: Musíme na něj pomalu. Víš co, Samueli? Jdeme se dolů nasnídat. Až bude štít, přijď za námi. Pojď, Simono, necháme ho být.
3: Ty můj krásný, rozkošný chlapečku.
5: Simono.
4: Já chci domů.
6: Haló, tady.
4: Pane Hnědáčku, vy tu jste taky?
6: No jasně, přece bych tě nenechal samotného. A teď pojď, porozhlédneme se tady.
4: Ale já dolů nechci.
6: Musíme zjistit, kde vlastně jsme. Neboj, budu tě držet za ruku.
4: Tak dobře.
7: Hlavně nevycházejte ven, ať vás nikdo nevidí.
8: A to máme zůstat zavřený doma?
7: Ale nemůže se z ničeho nic začít venku ukazovat s dítětem.
8: No ale vrátíš se brzo, že ano?
7: Ale vrátím se, jak to jenom půjde, zítra nebo pozítří.
8: Dobře, ale hlavně mi dej vědět, až budeš přijíždět, ano?
7: Určitě, ano.
8: Dobře.
7: Ano.
3: On jde. On už jde. Já se zblázním.
5: Samueli, co pak si to neseš?
4: To je pan Hnědáček, je to můj medvěd.
3: Pan Hnědáček, slyšíš to, Freddy? No není roztomilý.
5: Samueli, musím jít do práce, ale zůstaneš tady s maminkou, ano?
4: Já...
3: No to víš, že zůstaneš. A zamávej hezky tatínkovi, ano?
4: Pane Hnědáčku, zamávejte.
5: Hlavně moc nechoďte ven. Venku jsou zlí lidi, víš, Samueli? Tak se mějte.
3: Ahoj. Tak co, Samíku, co bys si zdal k snídani?
4: Nemám hlad.
3: Dobře, tak kdybys něco chtěl, řekni si. Sice jsme tady uprostřed lesa, ale máme všechno. Vajíčka, vločky, nedáš si palačinku?
4: Takže do města je to daleko?
3: Proč do města? Tobě se tady snad nelíbí?
4: Líbí, ale ve městě se mi taky líbí.
3: Samíku, ve městech všichni spí. Představ si, že na světě zůstal jenom tenhle dům. A v něm my, tvoji rodiče. Vezmu tě nahoru. Můžeš se tam podívat na pohádky, chceš?
4: Tak jo.
9: Tak mládeži, asi jsme to konečně trefili, podívejte. Vysoký hradec.
10: Dobře, ale co teď?
11: Asi bychom se měli někoho zeptat, jestli ten autobus neviděl.
10: Hele, tamhle stojí pár lidí, podívejte.
9: No jasně, místní putika.
11: Můžeme tam zastavit, prosím?
9: To není vůbec žádný problém.
10: Tak co, kdo tam půjde?
11: Ty chlapy vypadají nějak divně.

0: vině.
1: Víte co, děcka, já tam dojdu. Mám žízeň jako trám, tak to aspoň spláchnu. Jste pro.
0: To byste byla moc hodná.
1: Jo, tak fajn, hned jsem zpátky.
2: Měl jsi jít s ní, necháš jí všechno dělat za nás.
0: Teď se sama nabídla.
2: Nešel jsi jenom proto, že se bojíš. Jsi nejstarší, měl by ses o nás postarat.
0: Víš co, dej mi pokoj.
3: Já mám žízeň. Emo, dáš mi napít?
2: Tak jsi měla zít svoji vodu.
3: Emino, nebuď lakomá, to je furt něco.
2: Já, že jsem lakomá? To ty se sebou nikdy nic nevezmeš.
0: Můžete toho laskavě nechat? Koukněte, Jarka si přinesla pivo.
2: To snad ne. Přece si nemůže dát pivo, musí ještě řídit. Hele, ukazuje nám a jdeme za ní.
3: Já tam nechci.
0: Tak chcete najít sama nebo nechcete?
2: Třeba něco zjistila. Jdeme.
1: No hele, to jsou oni.
4: Dobrý den.
1: Tyhle dvě jsou dvojčata, vůbec nevím, která je která.
5: No to jo.
1: Ten mladý, to je frajer, ten ty holky chrání.
6: No tak, děcka, pojďte k nám, taky vám nalejem.
5: A my si dáme ruma, co vy na to, co?
1: Jen ho nalej.
0: Děkujeme, ale my pít nemůžeme.
2: Ale vy byste taky neměla. Přece budete ještě řídit.
1: Podívejte se na ně, jak jsou vadrzlí.
5: No, tak teda jo.
6: Tak vy prej hledáte ztracenýho bráchu, jo?
0: Ano, prý ho sem vezli autobusem. Ještě s dalšíma dětma.
6: Jo, mladej, to jdete pozdě. Projeli tady tak týden zpátky?
2: Vážně? A nevíte, kam jeli?
6: Jo, holka, to netuším.
5: Hele, já jsem slyšel, že je prej vezli tamhle na Zlištejn.
0: Na Zlištejn?
5: No, to je takový hrad. Spíš zřícenina. Hele, tímhle směrem. Takových kolik? 20 kilometrů.
1: Tak vidíte, já jsem vám říkala, že se to vyřeší. Dejte mi ještě ruma. Na oslavu.
6: No to víš.
2: Co to děláte? Potřebujeme, abyste nás tam dovezla. Co když našeho bráchu prodaj?
5: Vole, podívej se, jak si vyskakuje.
6: Jsi nějaká hysterická holka, ne?
1: To teda. Já vám pomáhám, holčičko. Ubytuju vás u sebe a ty na mě takhle? Víš co? Hledejte si toho bráchu sami.
5: No jasně, správně, vyhodně. A ty si tady s náma ještě, pojď.
0: To ne, musíš nám pomoct.
1: Nikomu tykáš, chlapečku? Ty jsi bohatý parchanti tohleto. Koukejte táhnout. Nějaký váš brácha je mi ukradený. Jasný? Vypadněte.
7: Tak rum.
6: Nech je bejt, Jaruško. Tady jsme ještě.
8: Pod prvním kopečkem něco v autě zabublalo, zacvrlíkalo, štitlo a udělalo.
9: Podívejte, pane Hnědáčku, ten medvěd vypadá jako vy.
10: Tak velký uši teda nemám.
1: Všechno jsem pro tebe udělala. Všechno. Celý dům jsem uklidila. Freddyho jsem přesvědčila. A ty mě klidně necháš samotnou? Už dva dny tu jenom sedíš a koukáš na televizi, tak já jsem snad vzduch? Nebo...
9: Ale já...
1: Nebo ne? Nebo neudělala jsem dost? Můžu za to já, že nechceš jíst?
9: Já jsem vás nechtěl naštvat.
1: Vás? Já jsem tvoje maminka. Nejsem ti snad dost dobrá?
9: To ne.
1: Samíku, já jenom chci, abys mě měl rád, víš? Půjdeš si s maminkou hrát ven. Na pohádky se podíváš večer.
9: Může jít i pan Hnědáček?
1: Ale to víš, že může. Bude si hrát s námi, chceš? Tak, pozor. Připraven, samé. Tak, maminka střílí a je to gól! Samíčku, proč se nesnažíš? To si přece mohl chytit.
9: Mě už to nebaví.
1: Ale no tak, samíčku, ještě jeden, jo? Počkej tady, schovej se tu a nikam nechoď, ano? Neříkala jsem ti, že až se budeš vracet, máš mi nejdřív zavolat? Víš, jak jsem se lekla?
11: Jo, jenomže to by mi nejdřív někdo musel vzít telefon. Tak...
12: Neposlouchej to sami. Jdeme radši pro ten míč.
9: Tady je. Ale slyšíte to, pane Hnědáčku? Někde tu teče voda. Tamhle je potok.
12: Pamatuješ, co říkal tatínek? všechny potoky tečou do moře.
9: Ale v moři jsou žraloci.
12: Neboj, tady nejsou.
1: Same! Same! Tady jsi! Ty, co to má znamenat? Ty jsi chtěl utíct! Já se o tebe starám a ty chceš zdrhnout!
11: Prosím tě, nehol, ty šel jenom pro ten míč.
1: Ne, on chtěl ode mě utíct.
11: Simono.
9: Nechtěl.
11: Prosím tě, neho. Jenom si hrál, viď, Samueli. Simono, pojď. Jdeme dovnitř.
1: Já to všechno myslím dobře, chápeš? Já jenom chci...
12: Slyšel jsi? Bojí se, že chceš utíct. To není tak špatný nápad, ne? Utíct. Utíct.
9: Utíct.

0: tě teda povedlo, Kryštýno.
1: Co jako?
0: To si Jarku musela prudit. Teď půjdeme 20 kilometrů pěšky.
1: Vždyť jsem jí jenom řekla, že by neměla pít.
0: No právě, je to tvoje chyba.
2: Tak dost, kdo vás má pořád poslouchat? Týna má pravdu. Kdyby nám Jarka chtěla fakt pomoct, tak pít nebude. Jediná chyba je, že jsme sama posadili do auta s cizíma lidma. Teď ho musíme najít. Potřebujeme dojít na ten hrad a hlavně se nesmíme hádat. Jasný?
0: Máš pravdu. Promiň.
1: Já se taky omlouvám.
2: A já taky. Snažím se tvářit, že vím, co dělám, ale nevím to. Štve mě, že tu nejsou máma s tátou, aby mi poradili. Bolí mě nohy. Ale přece v tom sama nenecháme, ne?
0: Ne, to je jasný.
2: Tak fajn. Jdeme.
3: Ahoj, mládeži. Nechcete svést? Já jsem Vilda a tohle je Cinda.
4: Čau, kam byste potřebovali?
2: No, potřebujeme se dostat na hrad Zlištejn.
4: No nekecej, my tam zrovna jedeme.
3: Taky jedete na slavnost Matky Země?
1: Na slavnost? Co teď chcete slavit?
4: No přece Matku Zemi. Dala nám najevo, že je nemocná, že jsme se k ní nechovali hezky. Tak nás chce donutit, abychom svoje chování změnili.
3: A proč tam chcete vy? Nevypadáte, že jste si vyrazili na výlet.
0: My hledáme bráchu.
1: Unesli ho.
4: Co?
3: To si děláš srandu. A kdo?
2: Nějaký překupníci. Prý ho vezli i s dalšíma dětma na ten Zlištejn.
4: To je hrozný. Ale my vám ho pomůžeme najít, nebojte. Nasedejte.
5: Pane Pechu, to je tedy podle vás příčinou spánku rodičů.
6: Říkám vám, že je uspali, aby děti mohly unášet na pokus. Proto děti mizí z ulic.
7: Aha, takže vy chcete říct, že za současnou situaci můžou mimozemšťané?
6: Ano, je to jasné. Kontaktovali jsme je kombinací gamma záření a rádiových vln. NASA o tom samozřejmě mlčí.
8: Já s tím nemohu souhlasit. Je přeci jasné, že problém souvisí s naší planetou. Předchozí generace ji vyčerpali, bezúzdně ji plundrovali a ona se nám teď mstí.
9: Promiňte, ale vy zcela pomíjíte vliv Plutána, které...
10: Tak pozor... Podívej, samíčku. Raz, dva, tři, čtyři, pět a maminka je v domečku. Tak můžeš házet ty. Co? Tak to snad nemyslíš vážně? Tohle už je po třetí.
0: Já nechtěl.
10: Dobře, to nevadí. Já ti tu kostku podám. Tak, tady. Házej.
0: Ale já už nechci hrát.
10: Co? Takže ty nechceš hrát. A víš co? Mně už to nebaví. Tak když máš pořád s něčím problém, zůstaň si tady sám.
0: Pane Hnědáčku, myslíte, že už je čas?
7: Kdy jindy? Nechceš přece zůstat tady. Chceš domů. Za rodiči a Krištofem, Týnou a Emou.
0: Co když je nenajdu?
7: Najdeš. Jak to říkal tatínek? Každý potok se vlévá do moře. A vy přece bydlíte u řeky. Stačí jít po proudu.
0: Ale musíte mě držet za ruku, pane Hnědáčku.
7: Budu. Pojď.
1: Takže vaši rodiče taky usnuli?
4: Jo, ale já jsem teda s našima nikdy moc nemluvila. Odstěhovala jsem se už v 17, takže za mě vlastně žádný rozdíl.
0: A tvoji rodiče, Vildo?
3: Já žiju jenom s tátou. Ten večer předtím jsme se pohádali, říkal jsem mu, že bych chtěl možná bydlet s Cindou. A ráno už se neprobudil.
4: Vildův táta je moc fajn, je nám to celý líto. Tak jsme si řekli, že se prostě musíme začít chovat jinak. Starat se o okolí.
3: Cindo, tady někde to musí být. Podívej se, kudy mám jet.
4: OK, najdu to. Počkej, je tu slabý signál, ta mapa se vůbec nenačítá.
1: Krištofe, Emo, vidíte to tamhle?
2: No co, nějaká tělocvična. To je ploužák. Co je to za blbost?
0: Ale ne, vedle. Stojí tam autobus a je na něm velký slunce.
4: Tamhle za potokem doprava.
2: Fajn, tak jedeme. Ne, ne, počkejte. My se potřebujeme podívat tamhle k té tělocvičně. Možná tam může být náš brácha.
3: Tady? Proč tady?
0: Tamhle to je asi ten autobus, kterým ho odvezli.
4: Ale co když to není on?
0: To nevím, ale musíme to zkusit. Jinou stopu nemáme.
4: No fajn. Ale to tam chcete nakráčet a prostě se zeptat?
2: Co jiného máme dělat? Jsme tři, nějak to zvládneme.
0: Jasně, jdeme.
11: Počkejte, děcka, neblbněte. Ještě si vás tam nechají taky. Potřebujete plán. Matka Země na nás ještě chvíli počká, ne?
4: To si píš.
12: Hele, hrozný. Zase jsme museli jednu vyhodit. Pořád vřeštěla celou noc.
0: Promiňte. Dobrý den.
12: Dobrý den. Je, ahoj holky. Počkej, zavolám tě za chvíli. Co tu děláte takhle sami?
0: Víte, my bydlíme tady kousek a naše rodiče už 2 týdny spí.
13: A my už nemáme nic k jídlu. A slyšeli jsme, že se tu prý o děti staráte.
12: Vážně? A kdo pak vám to říkal?
0: Dole ve vesnici. Prosím, pomozte nám. Nikdo nás k sobě nechce.
12: No dobře, dobře, klid. Když takhle prosíte, možná bychom vám mohli pomoct. Jste sice trochu starší, ale třeba bychom vám sehnali i novou rodinu, chtěli byste?
2: Těch dětí vevnitř jste se taky ptali, jestli by chtěli?
12: Co ty tady děláš, chlapečku?
2: Hledám svého bráchu, kterýho jste ukradli.
12: Tak to asi hledáš na špatný adrese. Tady žádný děti nejsou.
2: Vážně. Tak cože bychom se podívali dovnitř?
12: Co to tady na mě zkoušíte? Vypadněte!
2: Ne, ne, ty tady počkej hezky s náma.
12: Nechte toho, nebo zavolám policii.
4: Dobrý nápad. Ale zavolám ji já. Teď hned, co ty na to?
12: Nechte toho! Já za nic nemůžu. Nikdy jsem tu práci neměla brát. Šéf tady není, jel řešit kšefty s nějakým překupníkem. Co po mně chcete?
2: Chceme svýho bráchu, a to hned.
12: Bráchu? Jak vypadá?
0: Jmenuje se Sam, je mu 6, je blondětej jako my.
12: Já nevím, takovek jsem viděla už spoustu.
13: Pořád sebou tahá svýho medvěda, plyšovýho.
12: Aha, počkejte, ten už tady ale není.
2: Cože? Kdy jste ho odvezli?
0: Kam? Do Německa?
12: Proč do Německa? Odvezla si ho nějaká rodina, co bydlí tady kousek. Jsou to asi 4 dny.
13: Kde bydlí?
12: Já nevím, všechny informace měl vždycky šéf. Říkali, že se kluk bude mít dobře, že bydlí někde na samotě, u potoka.
2: U potoka? Kde je tady potok?
4: Jeden by měl být tamhle kousek.
0: Když podél něho půjdem, tak ten barák najdem.
2: To zní jako plán. Pojďte.
13: Vildo, Cindo, děkujeme vám, ale my už půjdeme.
11: Neblázni, musíte tu počkat s náma.
2: To nejde.
13: Když jsme bráku ztratili, musíme ho najít sami.
2: Ale děkujeme za všechno.
4: Dávejte na sebe pozor.
0: Jau, to bolí.
14: Vstávej. Za chvíli už určitě budeme doma.
0: Tady končí cesta.
14: Nekončí, vidíš? Pokračuje na druhé straně potoka.
0: Ale já...
14: Musíš ho přeskočit.
0: To ne, já se bojím.
14: Ty nechceš vidět maminku a tatínka? A sourozence?
0: To chci, moc.
14: Víš, řeknu ti tajemství. Když se k ním vrátíš, tak se rodiče probudí.
0: Vážně?
14: Ano, ale musíš přeskočit ten potok a pak jít dál po cestě. Já už se postarám o zbytek.
0: Jak?
14: Jsem přece medvěd, pamatuješ? V lese se vyznám. Připraven?
0: Ano.
14: Pořádně se rozběhni. Tak, 3, 2, 1, skoč!
0: Pane Hnědáčku, vraťte se!
14: Neboj se, Same, běž dál!
0: Pane Hnědáčku, vždyť neumíte plavat.

0: Krištofe, já už nemůžu.
1: Já taky ne. A navíc se mi za chvíli vybije mobil, bez něj nic neuvidíme. Musíme tady přespat.
0: Dobře, jdu nabrat vodu. Trochu se vyspíme a hned ráno vyrazíme.
1: Snad jsem aspoň někde v teple pod střechou.
0: Krištofe, Emo, podívejte se, co jsem našla. To je přece hnědáček.
1: Kde jsi ho našla?
0: Ležel na břehu, tamhle. Ale kde se tady vzal? Co když je sám někde tady? V lese.
2: Mami, tati, jste tady?
3: Tady jsme, samé.
4: Jsi šikovný kluk, našel jsi nás.
3: Teď už budeme spolu. Pojď ke mně.
2: Už jsem tady, maminko. Lehnu se tady u vás.
4: Chce se ti taky spát, viď?
2: Moc.
0: Samé, pane bože, samé!
5: Konečně jsme tě našli.
0: Probuď se, no tak.
5: Samé, samé.
0: Už jsme u tebe.
2: Jak jste mě našli?
0: My? To spíš hnědáček našel nás. Tady ho máš. Je ještě trochu mokrej.
2: Díky, pane hnědáčku, děkuju.
0: Jsme tu s tebou, postaráme se o tebe. Už bude dobře.
2: To jsem rád. Jsem rád, že jste tady.
6: Krištofe, tady Vilda. Nemohl jsem se dovolat, tak ti nahrávám hlasovku. Poslali jsme za váma policii, snad vás najdou. A taky hned potom mi volal táta. Z ničeho nic, je vzhůru.
7: Policie upozornila na nalezení několika desítek dětí v tělocvičně obce Ploužak u Vysokého Hradce.
8: Podle všech dostupných informací se začali někteří rodiče náhle probouzet.
9: Po celé zemi se od dnešního rána probouzí čím dál víc rodičů. Zatím není jasné, proč se to týká jen některých.

0: Ano, prosím. Mami.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.
3: Taky.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už si užijte sedmidílný seriál nazvaný Můj táta, duch. Ethel miluje encyklopedie, chce být vědkyní a sní o Nobelově ceně. Jenže jednoho dne zjistí, že ne všechno se dá změřit, spočítat nebo vysvětlit. Její táta se totiž po smrti vrátí na zem jako duch. A tak si Ethel začne psát vlastní encyklopedii o duchách. Právě tenhle výzkum jí přivede do života nejen nejlepší kamarádku Bedřišku, ale i školní psycholožku Vilmu, která jí vysvětlí, že někdy je v pořádku být prostě smutná. Čte Berenika Anna Mikešová, napsala Daniela Samsonová, režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Veverková, zvukový design Ondřej Gášek, zvuk Tomáš Pernický. Vyrobeno v roce 2025.

Vydechali jste to? Chtěla jsem vám nechat chvíli, abyste to vstřebali. Vím, že jsem to minule utnula zrovna, když to bylo úplně nejnapínavější. Já jsem Ethel. Ta holka, který zmizel táta do nemocnice a už se nevrátil. Teda vrátil, ale jako duch. Taky budu nejmladší držitelka Nobelovky za encyklopedii, ale to teď není tak podstatný. Zpátky k tomu, co se vlastně stalo. Stála jsem na terase a táta byl naproti mně. Duchové jsou sice neviditelní, ale já jsem prostě cítila, že za tou průhlednou, průsvitnou bytostí je on. Prostě jsem věděla, že je tady. Já vím, divný. Je to jako když fouká klimatizace, chápete? Taky ten vzduch nevidíte. Táta mi dokonce větrem přímo pod nohy přifoukl několik věcí, který by to, že je duch, potvrdili i tomu největšímu zarytýmu odpůrci nadpřirozených bytostí. Za prvý, list z jeho nejoblíbenějšího stromu ze zahrady. Za druhý, pohled z první dovolený u moře, co jsme poslali babičce. A za třetí mi ze stolu schodil misku s gumovejma medvídkama, protože věděl, že bych neměla jíst tolik sladkýho. Pokud jste ještě někdo na váškách, tak teď vám spadne brada, jo? Začali jsme si povídat. Úplně normálně, jako si povídáte třeba se spolužákama v lavici. Táta ze sebe vyklopil, že ho to mrzí, ale že se celý prázdniny snažil nějak ukázat, jenže tak on nikdy před tím duchem nebyl a všechno se to teprve učí. Pořád pršelo. Byl poslední prázdninovej den a můj táta, vědec, mi přišel oznámit, že je duch. Jen tak, jako když vám doma řeknou, že k večeři místo párku v rohlíku bude rybí pomazánka. Nejdřív jsem si myslela, že jsem omdlela a tohle je jen sen. Ale po důkladném zkoumání jsem zjistila, že jsem velmi naživu. Donutila jsem ho projít několika testy, abych si mohla být skutečně jistá, že nelže. To je podle mě moc důležitý. Mít před sebou důkazy místo slov. Každej by vám mohl tvrdit, že je duch, upír nebo třeba vlkodlak. Nejdřív táta zvládnul projít skrz stěnu, nebo takhle řekl mi, že to zvládnul. Stěna zůstala celá, žádný skvrny na ní, čistá práce. Pak mi ukázal, že mě nemůže obejmout. Zuřivě jsem kolem sebe máchala rukama, ale stejně jsem nic nenahmatala. Fascinující. Poslední zkouška byla nejnáročnější. Měl se jít ukázat babičce. Sedl si k ní, když koukala na televizi. Napjatě jsem je pozorovala z kuchyně, ale vůbec nic se nestalo. Málem si na něj, nebo spíš skrz něj, položila misku s oříškama. Tehdy mi to došlo. On je fakt skutečný duch? Babička ho neviděla, protože ho nemohla vidět, protože duchové jsou neviditelní. Všechny testy, kterýma táta prošel, jsem si pečlivě zaznamenala. Možná bych to nějak mohla použít do té mý encyklopedie. Neměla jsem ale často pořádně promyslet. Musela jsem si totiž rychle zabalit kufr, protože mi za chvíli jel vlak domů. Těšila jsem se na první dny ve škole. Bylo by fakt skvělý do slohovky, jak jsem se měla o prázdninách napsat, že můj táta je duch. No, ale nechám si to pro sebe. Bude to zatím naše tajemství. Nesmíte to nikomu vykecat. Tak někdo by mi mohl ukrást nápad na tu encyklopedii. Táta cestou na vlakáč několika hamižným houbařům rozsypal košíky, dvěma autům píchl gumu, když stáli na invalidech, a našeho nejmíň oblíbeného souseda, pana Ječního, který je ošklivej na svého psa,
zamkl na nádraží na záchodě, aby mu ujel vlak. Celou cestu jsme se tomu s babi smáli a mně došlo, že mi asi chce táta trochu zvednout náladu. Babi mi ale pak řekla, že takhle veselá bych měla být hlavně kvůli mámě, protože to teď bude mít těžké. Takže mě všechen smích hned přešel. Ve vlaku jsem jela skoro sama. Kupé smrdělo po hořčicových brambůrkách. Máma mě vyzvedla na nádraží, fakt se hodně snažila vypadat, že je v pohodě. Nebyla. Připadala mi skoro stejně průhledná jako táta. Vzala mě natočenou zmrzlinu a jen tak mi skoro šeptem oznámila. O tátovi se nebudeme bavit, jo? Doma to bylo úplně nový. Vymalovaný, přestavěný, novej nábytek, všude nějaký kytky. Skoro jako kdybychom se vloupali do cizího bytu, který vlastní banda nějakých šílených botaniků. Když jsem se na mámu otočila, cítila jsem, že se usmívá tak moc, že by jí z toho mohl prasknout obličej. Tak jsem rychle řekla, že je to moc hezký a to moc jsem protáhla co nejvíc, aby si byla jistá, že to myslím vážně. Zavřela jsem se do pokoje. Chystala jsem si věci na první den školy. Došlo mi, že jsme se s tátou vůbec nedomluvili na tom, jak ho mám zavolat. Co když zůstal u babičky a neví, jak se dostat domů? Nastoupil se mnou do vlaku? Nebo měla jsem si ho nějak zabalit do kufru? Hledala jsem na mobilu, jak vyvolat ducha. Neskoušejte to. Znám vás. Řeknu vám, ať to neskoušíte a vy to hned vyzkoušíte, co? Na netu je spousta divných návodů. Na jedné stránce jsem našla, že potřebujete mít kozí lebku. No tak tu máme v kabinetu přírodovědy ve škole. Ale já s tátou chtěla mluvit hned. Jinde psali, že k tomu potřebujete krev, tak no, tak tady já končím. Fujtajbl, ne, to já nezvládnu. Ale třeba by stačila voda od nakládaný řepy, co máme v ledničce, ne? Tak táta stejnak špatně viděl zaživa a jako duch určitě nevidí o nic líp. Ve chvíli, kdy jsem červenou vodou smrdící octem kreslila podle Pinterestu čarodějnický symboly, ozval se za mnou tátův hlas. Ethel, neblbni. Smrdí to jak bolavá noha. Chápu, že měl táta připomínky k mému amatérskému pokusu o vyvolávání duchů, ale na druhou stranu, on mi k tomu jeho duchování nedal žádnou příručku. To je geniální nápad. Já tu encyklopedii napíšu o duchách. Už vím, za co dostanu svoji první Nobelovku. V té encyklopedii bude všechno. Ty testy, kterýma procházel na chatě u babičky, jeho jídelníček, naše rozhovory. Rozhovor s duchem, to určitě ještě nikdy nikdo neudělal. Pak jsem ze samý radosti při oslavném tanečku vylila na koberec zbytek řepy. Mámě jsem zalhala, že jsem chtěla batikovat, ale moc jí to neobměkčilo. Když mi pak připomněla, že se blíží první školní den, všechna radost mě přešla a začalo mi být trochu šoufl. Škola ale byla děsivá úplně jinak, než jsem čekala. Náš třídní učitel se mě každý ráno ptal, jak jsem na tom. Odpovídala jsem stroze. Už mi bylo líp. Nebo zatím žiju. Nebo jde to. Postupně mi ale docházely odpovědi, nebo spíš trpělivost. Napadlo mě, jestli prostě jenom nečeká, až mu řeknu všechno dobrý. Tak jsem mu to řekla a ptát se přestal.
Všichni ve škole, včetně paní ředitelky, se na mě usmívali od ucha k uchu. Občas mě někdo jen tak poplácal po zádech, jako bych něco vyhrála. Kuchařky ve školní jídelně mi dávaly větší porce a taky mi strkaly na tajňáka horálky, jenže ty já nemůžu, protože mám alergii na ořechy, ale neměla jsem to srdce jim to říct. Uplácala jsem jima ale pak pana Vrátnýho, aby mě o velký přestávce pouštěl ven na dvorek, kde na mě nikdo aspoň chvíli nemluvil tichým a přeslazeným hlasem. Na španělštině jsme dělali téma rodina, což bylo fajn do chvíle, než jsme měli mluvit o tom, co za práci dělá náš táta. K mýmu překvapení jsem zjistila, že nedostatek otců není jenom můj problém. Učitelka ale stejně trvala na tom, že si kvůli slovní zásobě máme nějakýho aspoň vymyslet. To jsem odmítla a dostala za pět. Na začátku října jsme na výtvarce kreslili obrázek z prázdnin. Náš suplující učitel Eda, co vypadal spíš jak něčí starší brácha, přistoupil v půlce hodiny k mojí lavici, vzal do ruky můj výkres, znalecky si promnul zatočený knír a prohlásil: Tomáš, nějaký celý smutný, jako kdyby ti někdo umřel. Bylo to tady. Začaly se mi do očí drát slzy. Za celý léto to nikdo neřekl nahlas. Fakt jsem se ze všech sil snažila, mrkala, dýchala jsem. Já jsem ještě nikdy mezi lidma nebrečela, víte? A teď mi po tvářích tekly vodopády a já cítila, jak jsem celá rudá a z nosu mi kape sopel. Vyděšenej suplující Eda zbledl, spolužačka Helena mu něco zašeptala a on zbledl ještě víc a odvedl mě ven na chodbu. V ruce svíral obří balík kapesníků a trochu se třásl. Posadili jsme se na gauč u ředitelny. Nemohla jsem přestat brečet, strašně jsem se styděla. Přála jsem si, abych se mohla zahrabat pod hromadu těch posmrkaných kapesníků. Eda seděl jako pytel brambor a koktal něco o tom, že smrt je fakt blbá zkušenost, ale že bychom se už měli vrátit zpátky do třídy, že je ve zkušebce a nerad by, aby ho tady viděla paní ředitelka. Cítila jsem, že mi pulzuje krev ve spáncích. Vstyčila jsem se a měla chuť ho praštit. Najednou jsem uslyšela tátu, jak šeptá: Pacifismus. Pacifismus. Nemlaďo, nebo tě budu chodit strašit. Podívala jsem se na Edu. Leskly se mu oči. A pak ze mě vypadlo všechno, co se tenhle týden dělo. Úkol na španělštinu, nucený úsměvy a to, že rozhodně není všechno dobrý. Eda jen přikývl a řekl, že na jeho malou hlavu je to až moc starostí. Oba jsme se pořádně vysmrkali a pak se hrdině vrátili do třídy. Když jsem ten den došla domů, chtěla jsem konečně začít sbírat materiál pro tu svoji duchařskou encyklopedii. První měsíc ve škole jsem to úplně zanedbávala, tak chodila jsem domů hrozně unavená z toho věčného usmívání na všechny. Na stůl jsem si pečlivě vyskládala zápisky z prázdnin u baby. Zavolala jsem na tátu, abych ho mohla pořádně vyspovídat. Můžeme začít? Zeptala jsem se ho s propiskou v ruce. A v tu chvíli se něco ozvalo. Ťuk! Oba jsme sebou cukli. Ťuk! A znova, tentokrát ještě silnějš. Táta zbledl, což je u ducha co říct, a zašeptal, že se bojí. Možná máme na sídlišti víc strašidel, než jsem si myslela.

0: Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu. Svoji skládací babetu pěkně složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina.

0: Co to je? Co? Policie.
1: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
0: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a uje!

0: ¿Qué tal?
1: ¡Muy bien!

rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné arp.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: vidíš a je po mně.
1: Rádio Junior.

cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli zlíny.

proč jeho paprsky přibírají nám bíčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů, nežli z hlíny.

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, polkne

probacila nepříjemná.

živostí nejdáš potice, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: junior.
1: Houby hají, houby hou, do postýlek uléhají. Houby hají, houby hou, děti jdou spát. Houby hají, houby hou, peřinkou se přikrývají. Houby hají, houby hou, hezké sny si zdát. A hlavička i ručička, a nožička i bradička,

hold me whole, betting close at Vážené publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané lhotě.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už
0: nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

0: kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: Posloucháš Radio Junior.
2: No ano, milí čumíci.